0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka, no, takové
1: my,
0: úplně.
1: Proč se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Odpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se živit, jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pod šlechtu jsme dělali do tečka, jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnů, Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, oni byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli třeba i volupsie?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, něco, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu dva velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěchali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodí doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játr taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, takové aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny dám třeba 10 deka, jo.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastrouháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr. Vždycky přidáme mletou skořici a lžičci octa.
1: Cukru tak 300 gramů.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude. Ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělá i dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, až se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví. A počítáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, že na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou k vlastně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 receptový řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí. Ideál.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021, příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brindza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začalo dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra. A potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roqueforti. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem Nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek. Což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana, vegoše.
1: Jo.
3: Říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no,
1: je něco takového.
2: No, pozor. Třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
3: Vidíte, já myslel, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo, protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, viď, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu Pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Reimona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové, nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byli kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno, starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archívu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna, ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčín nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladyko

spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou srovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobily zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěli tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak starokladrubský kuň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni starokladrubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým až labutým krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: skutečně, vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech a vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí, tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Vím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí, a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav.
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout. Tak z tohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech 3 dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je malo reprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původní úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřažené čtyřspřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stájového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stájovém dvoře jsou ta hříbata rozdělená podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, když si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
1: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapovaná poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
0: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
1: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
0: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
2: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě, a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích.

0: zapojit.
1: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
2: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
1: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory, kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
2: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí, přes 20 let dodáváme Bělouše švédské královské jízdní gardě, tam na Bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy, no a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 Běloušů americké armádě, tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech, například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dva dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomayerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem čtyři. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může být. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesněji řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
2: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to, ale opravdu prostě, ne že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci leta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde,
2: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo, ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní Mníšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou, to bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná. Ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící.
3: Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčli jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hold tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrici je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku. Třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo, jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patricii strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Evropská investiční banka pomůže s miliardovými investicemi severočeské vodárenské společnosti. Radnice v České Lípě dokončila opravu bytů na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Policisté loni v Česku zaznamenali o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Přes den převážně zataženo s přeháňkami, zejména na severu kraje, teploty do 19 stupňů a na horách počítejte s větrem. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Severočeská vodárenská připravuje na 5leté období do roku 2030 investice za 15 miliard korun. Část má pokrýt úvěr od Evropské investiční banky ve výši 1 miliardy a 300 milionů. Smlouvy jsou připravené k podpisu, řekl předseda představenstva Tomáš Indra.
3: Vnímám to jako opravdu velký úspěch. Na ten úvěr je vázán právě i ta dotace od té Evropské komise, která je v úrovni nějakých 340 milionů. Jsou to speciální dotace pro postižené regiony, takže týká se to Ústeckého kraje.
2: Společnost postaví třeba na litoměřickou úpravnu vody v Rutice a přivaděče vody Prackovice a Malešov Polepy. Radnice v České Lípě nabídne k pronájmu dvojici bytů na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Jde o první z bytů, které vznikají v nevyužívaných prostorách s cílem rozšířit městský bytový fond. Nájemníky radnice vybere takzvanou obálkovou metodou. K adaptaci na byty jsou vytipované i prostory, kde před stavbou nové úřadovny sídlily odbory města, říká to místostarosta Martin Broš z Hnutí ANO.
4: Tamhle vlastně máme ten kubistický objekt, kde vlastně ve spodní části je banka. Nahoře ve dvou patrech vlastně by mohly vzniknout byty nebo i možná by nějaká kombinace případně s nějakýma ordinacema, nebo toto ještě uvidíme.
2: Počet nehod na elektrokolech roste, loni se jich stalo skoro 870, je to meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládli řízení anebo se mu nevěnovali, často taky nenosili přilbu. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. V sobotu o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče nebo zločince a nezatěžovat pendlery. Evropská komise počátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům schengenského prostoru, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie ukončily.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo, s přeháňkami méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte s čerstvým větrem. Teploty dnes i do 19 stupňů Celsia, na horách od 4 do 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dnes a zítra je na silnici 1/13 uzavřený silniční most v Komořanech ve směru na město Most. Objíždíte vpravo po ulici Třebušická. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě v 5 a František Janačík, tak pěkné nedělní ráno, pokud jste si při neděli přivstali. Dnešní datum nás bude zajímat už za malou chvíli, připomínám, v kalendáriu si řekneme, že je 14. června. A ještě jednou se vrátíme k tématice elektrokol, už jste o tom slyšeli ve zprávách. Jestli jezdíte na elektrokole a nepoužíváte přilbu, děláte chybu, ale to určitě nebude pro vás žádná novinka ani po naší reportáži před 17:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo opět a Radeček.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Valdemar Matuška, teď je 5 hodin a 11 minut. Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever i dneska při neděli. A pohled do kalendáře říká, že máme 14. červen. Co zajímavého našel Petr Jungmann?
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legí byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legí nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
4: A na vlastní oči jsem viděl článek.
3: Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih, tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo. Český fotbalista Patrik Schick vstřelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly.
5: Nádherný gól Patrika Schicka z půlky!
3: A to se hrálo u Skotů v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pouť našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 80 je dneska americkému prezidentovi.
6: Together we will make America great again.
3: Donaldu Trumpovi. Jaké pak dárky asi dostane? 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší, vám všem krásnou neděli.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:17, jaké je počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty většinou okolo 12 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky, ale pozor, můžeme očekávat, že tu bude zmenšená oblačnost a převážně pak velká oblačnost. Během dne se na většině území vyskytnou přehánky, méně četné mohou být na jihu kraje. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 16 až 19 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 17:30, je před námi neděle, možná si vyjedete na elektrokole, třeba už jste si nějaké pořídili, nebo ho máte v plánu si půjčit, ale pak byste si rozhodně měli dát pozor. Loni totiž právě počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o víc než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlost. Stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 34 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

3 minuty před 17:30, dobré ráno z Českého rozhlasu Sever, za chvilku František Janačík přinese další aktuální zprávy ze severu Čech. Dozvíte se třeba to, že v Postoloprtech dokončili přestavbu náměstí. Víc ve zprávách už za chvilku.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na železnici v Česku začíná od dneška platit upravený jízdní řád. Vlaky podle něho budou jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. V Postoloprtech na Lounsku dokončili přestavbu náměstí. Podle návrhu architekta Romana Kouckého vyšla na 115 milionů korun. Na ploše je vydlážděný obraz setkání Oldřicha a Boženy, také restaurovaná barokní kašna nebo osvětlené fontány. Proti dostavbě větrného parku ve Višňové na Liberecku se v sobotní anketě vyjádřili 3/4 hlasujících. Přišlo 55% lidí trvale žijících v dotčených osadách a bezmála 40 chalupářů. V bývalém areálu Pragovky v Lounech dnes investor Nira odpoledne představí plány na vznik nové městské čtvrti s přibližně 1000 nových bytů. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tak přišlo o evropské dotace na podporu elektromobility. Dnes bude převážně zataženo, s přeháňkami, méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte s čerstvým větrem, teploty dnes i do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na výjezdu z Bíliny na most po silnici 1/13 dejte před Liběšickým mostem pozor na omezení do jednoho pruhu. Silničáři tam mají místo pro odstavení techniky. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl šesté jste slyšeli. Dobré ráno. Za chvilku tu máme babské rady a ochutnáme květ bezu a zjistíme, co všechno se z něj dá vyrobit a udělat. Pak nás naše cesty zavedou do Kovářské v rámci našeho seriálu Příběhy měst a obcí Ústeckého kraje. No a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Připraveni jsou Plavci a teď už zpívá Karel Gott.

0: Je 8 minut po půl šesté, dobré nedělní ráno. Máme tu Babské rady a tentokrát se společně s Jarkou Vykoupilovou budeme zajímat o černý bez, vlastně o jeho květ. Vyrábějí se z něj léky, sirupy a pozor, dokonce i smažené řízky.
1: Babské rady.
2: Keře černého bezu jsou známé výrazně vonavým květenstvím. Nejčastěji se z nich připravuje domácí sirup. Oblíbené jsou také smažené bezové květy v těstíčku. Čaj z černého bezu je doslova pohlazením po duši. V lidovém léčitelství se bez tradičně používá při nachlazení, protože podporuje pocení a pomáhá uvolnit dýchací cesty. Doporučuje se i při problémech s nespavostí a také při cévních chorobách. Odvar z květů je výborným kloktadlem při zánětu mandlí a dásní. Sbírejte vždy pouze plně rozkvetlá květenství. Nejlepší čas sběru je za slunečného počasí, kdy mají květy nejvýraznější aroma. Před zpracováním květů je rozložte na pečícím papíru a nechte z nich odejít drobné černé broučky. Vězte, že nejen květ je užitečný. Drcené čerstvé listy se přikládají ve formě obkladů na místa postižená artrózou a revmatismem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:15, tak jaké máme počasí, aktuální teploty 10 až 12 stupňů Celsia, na radaru zatím žádné srážky. Předpověď mluví o tom, že teď bude zmenšená oblačnost, během dne té oblačnosti ale bude víc, pak se objeví také přeháňky, ojediněle i bouřky, během večera pak bude srážek ubývat a nejvyšší denní teploty se dostanou na 16 až 19 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Marek Ztracený a my teď máme před sebou další díl našeho seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji. Tentokrát se vypravíme do Kovářské. Mimochodem, před koncem druhé světové války se právě nad Kovářskou odehrála jedna z největších leteckých bitev nad územím Československa. Ale i to vám řekne Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Název obce Kovářská na Chomutovsku si možná pamatujete i z hodin dějepisu, protože před koncem druhé světové války, přesně 11. září 1944, se nad Kovářskou odehrála jedna z největších leteckých bitev nad územím Československa. Při bitvě stíhačů Luftwaffe a bombardérů 8. letecké armády Spojených států amerických bylo sestřeleno asi 50 strojů. Připomíná to i Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím, které každoročně pořádá setkání leteckých veteránů. První zmínky o Kovářské se objevují ve druhé polovině 16. století. Založení obce souviselo s těžbou a zpracováním železné rudy. To bylo až do 19. století výhradním strojem obživy zdejších lidí. Později v místě vznikaly potravinářské a textilní podniky, ale většina z nich po druhé světové válce zanikla. V obci najdete zajímavý barokní kostel svatého Michaela, postavený v letech 1709 až 10, s krásným zdobeným kazetovým stropem. Před kostelem pak stojí barokní mariánský sloup z roku 1706. V roce 1994 u příležitosti 50. výročí letecké bitvy z 11. září byl v Kovářské před základní školou odhalen pomník. Stalo se tak přesně ve 12 hodin a 21 minut. Na tomto čase se totiž zastavily hodinky jednoho z letců, které se v roce 1982 našly ve větrací šachtě školy.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Tina Turner a teď je 5 hodin 52 minut a posloucháte Český rozhlas Severa, to znamená, že už vás můžu pozvat ke zprávám, protože se přeci jen blíží nedělní 6. hodina. František Janačík přinese další porci informací a co se dozvíte? Třeba to, že Varnsdorf hledá využití místa, kde by se mohlo přístavbou kinokavárny nutné zbourat. Více dozvíte ve zprávách přesně v 6.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT 2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Varnsdorf hledá využití místa, kde stála přístavba kinokavárny, kterou bylo nutné zbourat. Donald Trump se oficiálně stává druhým nejstarším prezidentem v americké historii. Dnes oslaví 80. Přes den převážně zataženo s přeháňkami, zejména na severu kraje. Teploty do 19 stupňů, na horách počítejte s větrem. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Ode dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů a také správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před létem každý rok. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
4: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
3: Jediným krajem, kterého se změny nedotknou, je Vysočina. Město Varnsdorf zvažuje, co udělá s prostorem po zbourané přístavbě kinokavárny v centru města. Na místě zbyla jen secesní část budovy. Vedení města se o tom radí s týmem architektů a uspořádalo také setkání s obyvateli v Červeném kostele. Ti přinášeli návrhy na budoucí využití prostoru, včetně pozemku, který stavbu obklopuje. Více řekl starosta Jan Šimek z uskupení Náš Varnsdorf.
5: Nám jde o to hlavně tomu najít nějaký smysluplný život budoucí. Je to v samotném centru města, je tam kolem toho i pozemek zhruba 6000 metrů čtverečních, který teďka vlastně taky leží ladem, nebo víceméně ještě nenašli to svoje využití, teďka to je pronajmu zahrádkářům na zahrádky.
3: O budoucím využití pozemků i zbytků budovy, ale podle vedení města zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových volbách. Americký prezident Donald Trump dnes slaví 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovými zápasy UFC, které se poprvé odehrají přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic současně vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings. Trump v rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, v které se odehraje 7 zápasů. New York se připravuje na protivládní akci s názvem Koncert pro první dodatek ústavy. 90-minutové vystoupení více než desítky interpretů je naplánovaný na dnešek záměrně.
2: Sport.
3: Fotbalisté Brazílie vstoupili do světového šampionátu remízou. Pětinásobní šampioni hráli s Marokem vyrovnaně 1-1. Švýcarsko remizovalo s Katarem také 1-1 a Skotsko vyhrálo nad Haiti 1-0.
2: Počasí.
3: Převážně zataženo s přeháňkami, méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte s čerstvým větrem. Teploty dnes do 19 stupňů, na horách do 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Silnice 1/13 je na úseku mezi Přestanovem a Chlumcem uzavřená pro těžkou nákladní dopravu nad 12 tun. Objízdná trasa vede po silnicích 1/8, 1/63 a po dálnici D8 mezi exity číslo 64 až 80. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobré ráno, zprávy v 6 od Františka Janačíka, tak příjemné vstávání společně s Českým rozhlasem Sever. Za chvilku si dáme další z kriminálních případů ze severu Čech a tentokrát o pojistném podvodu, dokonce s vozem své vlastní přítelkyně. O tom uslyšíte už za chvilku a před 6:30 se vypravíme na Pražský hrad, do katedrály svatého Víta. Tam se totiž rozezní poprvé nové Grenzingovy varhany, nástroj s více než 6000 píšťal, dokonce požehná pražský arcibiskup. A my o tom budeme mluvit před 6:30. Teď už ale písničky, které nestárnou. Tomáš Linka nebo Janek Ledecký.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Neobvyklý případ řešili policisté z Roudnice nad Labem společně s litoměřickými kriminalisty. Muž Litoměřická měl od své tehdejší přítelkyně půjčený osobní automobil, který si chtěl později odkoupit. Jenže vůz byl během používání zničen a místo jednoduchého řešení se podle policie vydal jinou cestou. Bez vědomí bývalé partnerky měl sfalšovat dokumenty potřebné pro vyřízení pojistky, opatřit jejím podpisem a uvést účet svého známého, kam měli dorazit peníze od pojišťovny. Jenže celá věc nakonec přeci jen vyšla najevo. A muž tak přišel nejenom o vztah, ale musel vrátit i získané peníze. Teď navíc čelí obvinění z pojistného podvodu a u soudu mu hrozí až 2 roky vězení.
0: Krimi historky.

0: počasí.
1: 6 hodin a 17 minut, jaká je neděle, tak ráno teploty okolo 12 stupňů Celsia. Na radaru zatím žádné srážky, ale předpověď mluví o tom, že postupně očekáváme velkou oblačnost, přehánky, někde dokonce i ojedinilé bouřky. Až večer budou srážky ubývat a nejvyšší denní teploty se dostanou na 16 až 19 stupňů.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu máma zabírá.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Miraj a Český rozhlas Sever. Za 10 minut bude 6:30. Přeju pěkné ráno. Nástroj 21. století, který ale zní jako ze století 18. V pondělí se totiž poprvé rozezní monumentální svatovické varhany. Je to z brusu nový nástroj, díky kterému bude po 700 letech katedrála svatého Víta na Pražském hradě kompletní. Zítra odpoledne varhanám požehná pražský arcibiskup.
1: Nástroj vznikl v dílně španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Ačkoliv je z Katalánska, chtěl, aby byl zvuk ryze český.
2: A pak strávil dlouhé desítky hodin nejenom v katedrále svatého Víta, objel několik kostelů v České republice, prostě přijel a říkal, tak mi ukažte, nebo dejte mi poslechnout ty varhany, co se vám líbí, jak znějí.
1: Říká Jakub Skřejpek, zástupce nadačního fondu svatovítské varhany.
2: Ten nástroj je samozřejmě manuální nebo mechanický, ale je našlapaný elektronikou, jak to ve 21. století. Je, takže i varhaník se třeba může navolit několik desítek registrací dopředu, přijde s flaškou, nahraje si to tam a může začít hrát třeba o 2 roky později a tak dále.
1: V Národní sbírce na varhany přispělo víc než 5000 dárců od jednotlivců přes školní kolektivy až po velké firmy. Právě jednotliví mecenáši si zvuk varhan vychutnají jako vůbec první.
2: Nás od začátku trápila otázka, jak to udělat, aby ty tisíce lidí, co do katedrály na ty varhany přispěli, aby se tam prostě dostali. A tak vznikla jednoduchá myšlenka, že těch okamžiků, kdy se tam ti dárci můžou dostat, prostě musíme udělat víc. A takhle vznikla myšlenka uspořádat, my říkáme svatovický varhanní oktáv, 8 dní slavení ode mše svaté na 15. června na svatého Víta až do 22. června, kdy budeme symbolicky sloužit děkovnou mši svatou za ty, kteří se varhan už prostě nedožili.
1: Oktáv zahájí v pondělí v 17 hodin slavnostní inaugurace varhan. Mši svatou bude sloužit nový pražský arcibiskup monsignor Stanislav Přibyl. Už v pátek v katedrále pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zahrají rozhlasový symfonici.
2: Už v roce 2019 Český rozhlas vyhlásil soutěž o novou skladbu pro nové svatovítské varhany.
1: A ta vítězná bude první skladbou, která na pátečním koncertě zazní. Do soutěže se přihlásilo 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Mezi nimi je například Fantazie na svatováclavský chorál. Vybírat vítěznou skladbu můžou lidé na webu Českého rozhlasu Vltava až do středy 17. června. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Zpívala Hana Zagorová, já vás zvu ke zprávám, protože se blíží 6:30 a tak opět dorazí František Janačík s další porcí informací a novinek i ze severu Čech. Dozvíte se třeba to, že v Lovosicích postaví novou kruhovou křižovatku. Jak a kde, i to se dozvíte za

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku jich do optimálního počtu chybí přibližně 80 tisíc. V Lovosicích postaví stavbaři novou kruhovou křižovatku. Práce za zhruba 38 milionů korun začnou na silnici 1/15 v místě skřížení s ulicí Terezínská. Na sídlišti Letná v Mimoni na Českolipsku bude více než 80 nových stromů. Radnice výsadbou hodlá v příštím roce završit kompletní rekonstrukci veřejného prostoru mezi bytovými domy. Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Pamětníci, příbuzní obětí i politici si v sobotu připomněli vyhlazení středočeských Lidic. Její obyvatele před 84 lety zavraždili nebo deportovali nacisti. Muzeum památníku Lidice tragické události z dob druhé světové války připomíná každý rok. Dnes bude převážně zataženo s přeháňkami, méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte s čerstvým větrem, teploty dnes do 19 stupňů, na horách do 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Dejte pozor na silnici 1/15 na Mostecku u Sedlce. Policie tam končí s dokumentováním nehody se zvěří. V Liberci začala částečná uzavírka v pruhu na Děčín na průtahu po silnici 1/35 kvůli opravám mostu nad ulicí Sousedská. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 6:30 jste slyšeli, František Janačík, pěkné ráno. Za chvilku tu budeme mít další z českých nej a tentokrát zjistíme, kde se nachází nejstarší vyobrazení hory v republice. A budete se divit, je to tady u nás na severu Čech. A pak zjistíme, jak syntetické látky jako polyester, nylon nebo akryl nepropouštějí vzduch tak dobře jako přírodní vlákna a tak se zaměříme na materiály přírodní. To vše před 19:00. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Petr Spálený, nebo právě teď Jelen a Jana Kiršner.

0: Na severu Čech najdete spoustu zajímavých míst, jeden z nich je také vrch Oblík a to není jen tak legajaký. Velmi stará rytina Oblíku totiž patří mezi nejstarší vyobrazené hory naší země a mimochodem je to moc malebné místo. Víc už víte na ta Filipy.
1: Za své vyobrazení vtičí vrch hlavně sousednímu královskému městu Louny, které i s Oblíkem zachytil na rytině v roce 1604 Jan Willemberg. Obyvatelé Loun jsou na Oblík hrdí i z dalšího důvodu. Právě odsud totiž pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla v Praze. Oblík je majestátní Čedičová hora, která se tyčí do výšky 509 metrů nad mořem. Nachází se asi 6 kilometrů na sever od Loun, v západní části Českého středohoří, mezi obcemi Raná, Chraberce a Mnichov. Oblík také spadá do Národní přírodní rezervace chráněné krajinné oblasti České středohoří. Vrch je pro znalce přírody mimořádně vzácnou lokalitou. Oblík spolu s protilehlým vrchem Raná jsou totiž jednou z nejvýznamnějších sucho- a teplomilných lokalit, kde žijí bezobratlí živočichové v Čechách. Vrchol Oblíku nabízí nádherný výhled do kraje a proto je také oblíbeným místem turistů a mimochodem o Oblíku se říká, že se jedná o jeden z nejmalebnějších kopců v České republice.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Hodiny ukazují 6:45 a na Českém rozhlasu Sever si dnes při neděli zeptáme Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově na počasí. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme k aktuální situaci, jak to na severu Čech vypadá.
1: Aktuálně na obloze máme zvětšenou oblačnost a srážky se nám aktuálně vyskytují výjimečně jenom ve Šluknovském výběžku a na stanicích měříme od 10 do 14 stupňů Celsia.
0: A jaké bude počasí při neděli? Co nás čeká přes den?
1: Dneska očekáváme, že by měla být celý den proměnlivá, ale spíše velká oblačnost a postupně se nám místy vyskytnou přehánky a vyloučené nejsou ani bouřky, ale během večera očekáváme, že by mělo srážek i oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty očekáváme dneska nižší, než byly včera, a to od 17 do 20 stupňů Celsia a na severovýchodě Ústeckého kraje tam očekáváme od 16 do 18 stupňů Celsia a bude celkem i větrno. Dnes očekáváme, že by měl foukat čerstvý západní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a na horách tam může mít rychlost až 6 až 10 a místy se vyskytnou i nárazy okolo 15 metrů za sekundu a na horách tam mohou být nárazy až 20, ale až 20 metrů za sekundu a večer měl vítr částečně slábnout.
0: Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu, já děkuju za předpověď a přeju hezkou službu na Kočkov. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MiG 21 na Českém rozhlasu Sever a teď už máme čas také na něco zdravého. V minutě o zdraví tentokrát probereme přírodní materiály, protože ty syntetické jako polyester, nylon nebo akryl rozhodně tak dobře nepropouštějí vzduch. Dokonce zadržují vlhkost a mohou dráždit potožku. A tak se zaměříme s Evou Bucharovou právě na ty zdravější přírodní prodyšné materiály.
1: Na minutu o zdraví.
2: Len je v domácnosti absolutním vítězem. Je přirozeně antibakteriální a odpuzuje prach i plísně. Hodí se na povlečení, závěsy, utěrky a perfektní je na pytlík na pečivo. Má extrémní životnost a skrze svoji přirozenou termoregulaci se v něm nebudete zbytečně potit. Konopí má vlákno ještě odolnější než len. Skvěle se hodí na utěrky, hadříky, povlečení a další často namáhané doplňky. Biobavlna je taky prodyšná, hypoalergenní a měkká. Biobavlna představuje prověřenou klasiku, kterou doporučujeme třeba do dětského pokoje. Merino vlna, na rozdíl od běžné vlny, nekouše. Výborně izoluje, dýchá a neutralizuje pachy. Je ideální i pro funkční oblečení. Vlna je zase skvělá do obývacího pokoje, třeba v podobě plédu. Je samočistící, v zimě hřeje a v létě izoluje. A ještě je tu třeba bambusová viskóza. Vlákna se získají z dřevěné celulózy. Jsou extrémně jemná, chladivá, vysoce prodyšná a mají antibakteriální vlastnosti. Proč si tedy vybírat nejen oblečení z přírodních materiálů? Pokožka může volně dýchat, čímž se minimalizuje riziko ekzému, mykóz a podráždění. Takové materiály v létě chladí, v zimě udržují stále teplo. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever na minutu o zdraví. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpíval Pavel Vítek a 8 minut před 7 hodinou vás zvu opět ke zprávám, které tu budou přesně v 7 hodin. A František Janačík vám prozradí třeba to, že ve Višňové na Liberecku lidé v anketě odmítli dostavbu větrného parku. Víc tedy ve zprávách v celou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Přestavba náměstí v Povstaloprtech na Lounsku je hotová. Město už zprovoznilo i nové vodní prvky. Lidé ve Višňové na Liberecku v anketě odmítli dostavbu větrného parku. Írán tvrdí, že bude muset účtovat služby v Hormuzském průlivu. Přes den převážně zataženo a přehánky, zejména na severu kraje. Teploty do 19 stupňů, na horách počítejte i s větrem. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také nedělní ráno přeje František Janačík. Po Postoloprtech na Lounsku dokončili přestavbu náměstí podle návrhu architekta Romana Kouckého. Vyšla na 115 milionů korun. Na ploše je vydlážděný obraz setkání Oldřicha a Boženy s vepsaným textem pověsti. Historické jádro pětitisícového města doplňuje restaurovaná barokní kašna s unikátními vodními hodinami anebo osvětlené fontány. Více řekl nezávislý starosta Zdeněk Pištora.
2: Do hloubky nějakých 3 metrů pod tuto plochu je nové úplně všechno. Velká vsakovací nádrž, která zadržuje vodu v krajině, propustná dlažba, která znázorňuje obraz z Dalimilovy kroniky, nový mobiliář, nové schodiště.
1: Proti dostavbě větrného parku ve Višňové na Liberecku se v sobotní anketě vyjádřili 3/4 hlasujících. Přišlo 55% lidí trvale žijících v dotčených osadách a bezmála 40 chalupářů. Developer chce k 7 stávajícím sožárům u osady Andělka přidat 8. K výsledkům ankety bude obec při dalších jednáních s investorem přihlížet. Povolením stavby by se Višňová finančně polepšila, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
3: Jsou tam od investora nabídnutý, nebo je tam udělaná nabídka, jak finance pro obec, tak přímo pro místní občany i pro chalupáře. Slibují tam na každé odběrné místo 7 až 8 tisíc, a to jak v osadě Andělka, Filipovka, Loučná i Sáň.
1: Teherán bude muset podle mluvčího íránské diplomacie Ismaila Bagají účtovat služby, které poskytuje v Hormuzském průlivu. Jaké to jsou, ale neuvedl. S odvoláním na íránskou polooficiální agenturu Fars o tom informovala agentura Reuters. Bagají také řekl, že zahraniční základny v regionu musí skončit. Zástupci Spojených států a Iránu v posledních dnech dojednávají dohodu o míru, která by měla ukončit válku. Volná plavba Hormuzským průlivem je jedním z amerických požadavků. Není však jasné, kdy bude takzvané memorandum o porozumění podepsané. Sport. Brazilští fotbalisté remizovali ve svém úvodním utkání na světovém mistrovství s Marokem 1-1. Stejně hrálo Švýcarsko s Katarem a Skotsko pak porazilo Haiti 1-0. Basketbalisté Pardubic porazili v 6. finále Národní ligy Nymburk 86-57. O titul se tak bude rozhodovat zítra. Hrát se bude v Praze na Královce. Počasí. Dnes čekejte převážně zataženo s přehánkami, méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte s čerstvějším větrem. Teploty do 19 stupňů Celsia, na horách dnes do 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Dnes a zítra je na silnici 1/13 uzavřený silniční most v Komořanech ve směru na Městomost. Objíždíte vpravo po ulici Třebušická. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zprávy v 7 od Františka Janačíka, pěkné nedělní ráno, dnešní datum 14. červen. Už za chvilku projdeme v kalendáriu s Petrem Jungmanem. Pak se podíváme za ústeckými volejbalisty, vlastně tedy za jejich trenérem Jakubem Kolouškem, který vyměnil Liberec za Ústí. A co ho k tomu vedlo, o tom uslyšíte před 7:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Věra Martinová nebo Iveta Bartošová.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Věra Martinová a kůň, co vyhrál nejslavnější steeple chase. My se teď podíváme do kalendáře, 11 minut po 7. Dnešní datum, 14. červen, podrobněji prozkoumal Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legií byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legií nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
3: A na vlastní oči jsem viděl článek.
2: Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih.

0: nich tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo. Český fotbalista Patrik Schick vstřelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly.
1: Nádherný gól Patrika Schicka z půlky!
0: A to se hrálo u Skotů v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pod našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 81 dneska americkému prezidentovi.
2: Together we will make America great again.
0: Donaldu Trumpovi. Jaké pak dárky asi dostane? 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší, vám všem krásnou neděli.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, počasí na severu Čech. Neděle bude zatažena 11-12 stupňů Celsia, to jsou teploty, které naměříme právě teď. Zatím žádné srážky, ale během dne se na většině území postupně vyskytnou přehánky, ojediněly i bouřky, teprve k večeru bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 16 až 19 stupňů.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: S Českým rozhlasem Sever teď míříme do Ústí nad Labem. Peníze nejsou všechno, volejbalový trenér Jakub Koloušek dokázal, že jeho prioritou jsou jiné hodnoty. V průběhu loňské sezóny opustil překvapivě ambiciozní Liberec a zamířil do posledního celku soutěže, do Ústí nad Labem. To vytáhl ze dna a proto tým povede i v příštím roce.
1: V Ústí totiž našel Koloušek, který dřív pracoval jako profesionální voják a zúčastnil se i několika misí, volejbalové štěstí.
2: Pan Přikr mi dal prostě absolutní jako volnost. Tady máš družstvo a chtěl bych, aby si pomohl tomu to zachránit. A udělej si to, jak chceš. Neměl jsem kontroly, neříkám, že mě tam kontroly, ale prostě tam je to velký klub, takže tam máte další vedení, ty to sleduje, řeší to. Neřešil prostě, nechal mě pracovat a tohle mě vyhovuje, že jo, prostě pracuju a zažil jsem toho, měl jsem výborného velitele, který prostě řekl, já chci, abys to udělal tohle a vůbec mě nezajímá, jak to uděláš, ale chci výsledek.
1: Prozradil Jakub Koloušek, co ho v Ústí nadchlo. S Libercem hrál v horní polovině tabulky, o to víc jeho přesun do města na Labi překvapil.
2: Já jsem odešel v půli sezony se souhlasem toho vedení. Jo. To nebylo, že jsem si řekl, tak já už tady nebudu. To bylo prostě korektně vyřešený, takže to nebylo tak, jak, že jsem trucoval, že jsem odešel. A já jsem byl jenom škodný, jo. Já jsem tam měl jako zaměstnanecký plat, ukončil jsem dohodu, takže já peníze nedostával dál. Tady mám OSVČ, tady prostě mám o 3 měsíce kratší plat, menší. Já jsem šel jenom z důvodu, že jsem prostě chtěl, takhle jsem to cítil, já jsem toho dost prožil jako v té Anádě v tom životě a on se moc se mnou nemazlil nikdy, tak když tě to nebaví, tak to nemá cenu dělat, že jo. V tom Liberci jsem se cítil jako diskomfortně, protože já jsem Babylon, že jo, nemáte tak přímý kontakt, tady některý hráči, já je pamatuju z juniorů, dokonce i proti některým jsem hrál.
1: Nebyl Koloušek v Liberci spokojený v šatně, kterou z poloviny tvořili volejbalisté ze zahraničí. V Ústí se mu líbí.
2: Když tě to baví a je to třeba nižší, horší, tak má to člověk z toho radost a proto je na světě, protože žije, takhle já se nebudu deprimovat a prostě mít deprese a nebudu tam chodit rád, i když třeba budeme čtvrtý nebo tohle, ale budu vědět, že neštimuje to mezi mnou a lavičkou, je to prostě jako není to upřímný, nebo není to pohoda. Přišel jsem sem jako novej, do rizika velkého. Spousta lidí se divilo, proč jdeš tady odtuď z klidovýho, teď můžeš říct, no hele, ty hrajou o medaile a ty seš tady. Já jsem tady spokojený, já jsem si jako nesplnil sem, prostě chci dělat trenéra jako hlavního, tam prostě to nesedělo, tak jsem to cítil já prostě, nic proti jako ním, ale prostě to nesedělo a dohodlo se to. Nebylo to, že jsem utek, já jsem prostě zažádal odchod, takže já nebyl vyhozený. To já si na tohle cením, že jsem nebyl vyhozený. Dostal jsem tady nabídku od pana Přikryla a šel jsem sem s tím rizikem, že se to může taky pokazit.
1: Ale nepokazilo. Naopak, Ústí se vyhnulo baráži a Jakub Koloušek ho v extralize volejbalistů povede i v nové sezóně. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
4: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý,

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Mostě pokračuje modernizace kulturního domu Repre. Město za ní zaplatilo zhruba 1 miliardu korun. Stavební firma ale teď řeší problémy s balkóny a jejich ukotvením. Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji je Višňová. Informovala o tom mluvčí kraje Andrea Fulková. Obec ve Frýdlantském výběžku má 9 částí a přibližně 1300 stálých obyvatel. Od zítřka do konce října bude uzavřená polovina silnice na průtahu Libercem ve směru na Děčín. Důvodem je oprava mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus ale zůstává otevřený. Obec Sulejovice na Litoměřicku v sobotu zpřístupnila v budově a na pozemku obecního úřadu první muzeum cihel v České republice. Podle nezávislého starosty Jana Masopusta jich mají ve sbírce kolem 800, včetně exponátů dovezených třeba z Egypta. Etikety medů prodávaných v Česku musí ode dneška podle společné evropské směrnice splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí EU nebo mimo EU musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Dnes převážně zataženo, s přehánkami, méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte s čerstvým větrem. Teploty dnes i do 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silničáři na Žatecku uzavřeli úsek silnice 225 z Žatce na Jimlín u křižovatky od Zalužic. Je to kvůli opravě mostku přes Blšanku. Objíždí se Kyvadlově po souběžné náhradní komunikaci a provizorní mostek. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno na severu, zprávy 7:30 jste slyšeli. Za chvilku se budeme věnovat pěstování dýní a pak se budeme věnovat také lidské krvi. I přes pokročilou techniku a různé objevy v medicíně ji zatím nedokáže nic nahradit. Ale víc o tom při odběrech lidské krve před 8 hodinou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, takže připraven je Michal Tučný nebo právě teď Daniel Hulka.

0: To byl Michal Tučný a my se vypravíme společně na zahrádku nebo na záhonek. Chcete-li pěstování bez trápení. Tentokrát budeme potřebovat kvalitní zem, velký prostor a pravidelnou zálivku. To je totiž základ pro úspěšné pěstování dýní a přesvědčila se o tom i Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení. Milí zahrádkáři, začátek léta je období, kdy si pozornost zaslouží také dýně. Nejlépe se jim daří v kypré zemině s přídavkem kompostu nebo dobře rozložené organické hmoty. Já ale úspěšně vypěstovala Hokkaido i na staré podestýlce od králíků, když jsem ke každé rostlince dala jen půl kbelíku zeminy. Pravda, plody nebyly závratně velké, ale vyřešila jsem tím nedostatek místa k pěstování. V červnu rostliny rychle rostou a postupně zabírají více prostoru, proto se vyplatí ponechat mezi nimi dostatečné rozestupy. Výsadba natěsno vede k horšímu proudění vzduchu a tím zvyšuje riziko chorob. Zapomenout nesmíme na pravidelnou vydatnou zálivku ke kořenům. Povrchové kropení bývá méně účinné a za teplého počasí může podporovat vznik houbových onemocnění. Okrasné dýně mají podobné nároky jako jedlé odrůdy, ale jejich výhony bývají také dlouhé. Odrůdy dýní stejného botanického druhu se mezi sebou kříží. Jestli tedy chceme semena využít pro další pěstování, ponecháme mezi jednotlivými typy dýní větší vzdálenost, nebo budeme květy opylovat ručně. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
2: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Je 7:45, pojďme na počasí. Aktuální teploty venku se většinou pohybují od 10 do 12 stupňů Celsia. Můžeme se podívat také na radar. Vidíme drobné srážky v okolí Klášterce nad Ohří nebo na hřebenech Krušných hor, ale budou to opravdu spíš přehánky. Ono neděle bude taková zatažená až oblačná. Postupně během dne se na většině území nějaké přehánky vyskytnou. Méně četné mohou být na jihu kraje. Pozor, ojediněle se mohou vyskytnout také bouřky. Nejvyšší teploty se dostaneme na 16 až 19 stupňů k večeru, pak bude srážek i oblačnosti ubývat. No a ten start nového týdne nebude příliš jiný, můžete počítat s nejvyššími teplotami 17 až 20 stupňů, mluvíme samozřejmě o pondělku, objeví se převážně oblačnost, ojedinělé přehánky a v pondělí večer by se mělo začít znovu vyjasňovat. A pokud čekáte na nějaké oteplení, tak meteorologové ho očekávají v průběhu spíš ke konci toho dalšího týdne, kdybychom se měli dopracovat k dokonce tropickým teplotám.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Když jeme,

0: Hráli a zpívali Činasky a já přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. I krátce před 8. Na dnešek připadá Světový den darců krve. Bez nich by nemocnice nemohly provádět náročné operace, složité porody, onkologickou léčbu. Například databázi liberecké nemocnice je kolem 6000 dárců, ale ročně jich musí transfuzní stanice vyřadit ze seznamu asi 400, a to hlavně kvůli věku. Nových dárců se přitom daří ročně nabrat jen kolem 300 a ten výpadek z evidence se nedaří úplně zaplnit.
1: My třeba získáme 300-350 nových dárců, ale odejde nám jich 400-450.
2: Říká k ubytku dárců krve primářka transfuzního oddělení liberecké nemocnice Renata Procházková. Důvodem pro vyřazení z evidence je kromě případných chorob hlavně stáří dárců.
1: Což v tuhle chvíli nehraje roli, protože dárci můžou chodit třeba častěji, ale je to otázka, co bude prostě do budoucna, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky. Takže proto jsme vděční za každého nového mladého dárce, protože když někdo udělá super akci dárcovskou na nový dárce a přijdou mu tam prvodárci 50+, no tak i když se teďka diskutuje na evropské úrovni, že se s prodlužující se dobou dožití zvýší horní věková hranice pro dárcovství, tak ani tak to není žádná výhra.
2: Darovat krev může každý zdravý člověk ve věku 18 až 65 let věku. Pokud jde darovat poprvé, mělo by mu být maximálně 60. Dárce také nesmí trpět závažnými alergiemi, cukrovkou, onemocněním srdce nebo ledvin a nesměl prodělat žloutenku typu B nebo C.
3: Další podmínkou pro darování je minimální váha 50 kg.
2: Upřesňuje lékařka Zdeňka Kavanová.
3: To je z toho důvodu, že dárce, který je subtilnější, tak má i menší celkový objem krve. My odebíráme 460 ml krve, takže když ten člověk má třeba 3,5 litru krve, tak už by to byla pro něj velká zátěž.
2: A vlastně ten nižší odběr by vás nevytrhnul?
3: My nemůžeme odebrat menší odběr, protože se odebírá do uzavřených vaků, které jsou předplněné protisrážlivým roztokem a jsou na těch 450 plus minus 10%. Není možné odebírat té krve méně, protože by byla moc naředěná tím protisrážlivým roztokem.
2: Jak dlouho ta krev vydrží použitelná v tom vaku?
3: 42 dní. Z krve se potom dělají i destičky, ty vydrží 5 dní a plazma může být zmražená až 3 roky.
2: Ročně spotřebuje krajská nemocnice Liberec přes 7 000 litrů krve. Odběrové místo má přitom nejen v Liberci, ale také v nemocnici v České Lípě a v Jilemnici. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Podívali jsme se za dárci krve, blíží se 8. hodina, já vám přeju krásnou neděli. A za chvíli nás čekají také další zprávy a pokud se chystáte na výlet vlakem, dejte pozor. Některé regionální vlaky ode dneška jezdí podle upravených jízdních řádů. Kdy to vám řekne František Janačík ve zprávách 8.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Některé regionální vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle upravených jízdních řádů. Dolní Poustevna vybuduje oboru s daňky a dalšími zvířaty zaplatí z evropské dotace. Začala oprava morového sloupu v České Lípě. Přes den převážně zataženo s přeháňkami, zejména na severu kraje, teploty dnes do 20 stupňů. Na horách počítejte s větrem. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a nedělní ráno přeje František Janačík. Regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce tak každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. S novými úpravami pak budou vlaky jezdit až do prosince. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit bez změny, je Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem každoročně i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech kvůli tomu ale nechystají. Novou oboru se zvířaty začíná budovat Dolní Poustevna. Obora se bude nacházet v údolí Kaprů a město její vznik zaplatí z evropské dotace na vybudování trailových tras a navazující infrastruktury. Její součástí budou naučné stezky nebo dobíječky na elektrokola. Terénní cyklistické trasy už jsou hotové. Obora se začne budovat na počátku příštího týdne. Co v ní bude, upřesnil nezávislý starosta Robert Holec.
3: To řešíme s našimi mysliveckým spolkem. Vypadá to, že zakoupíme daňka. Máme další požadavky, aby tam byla koza, případně srnka. Někteří přišli s nápadem i menší část věnovat králíkům.
2: Na Českolipském náměstí Tomáše Garrigua Masaryka začala oprava sloupu Nejsvětější trojice. Památka připomínající morovou epidemii z roku 1681 by měla být očištěná a doplněná o chybějící prvky do listopadu letošního roku. Restaurátor Jan Vích domodeluje například hlavu jednoho z andělů. Na opravu za 700 tisíc korun město požádalo o dotaci Ministerstvo kultury.
4: Sloup se naposledy opravoval před 14 lety. Následně město ještě doplnilo repliku historického oplocení. Není to jediná památka, kterou radnice letos nechá opravit. Jak uvedla starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO, zásahy čekají také kaple v Častolovicích, Heřmaničkách, Manušicích nebo Okřešicích. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Bývalému poslanci TOP 09 Dominiku Ferimu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování a pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi teplické věznice 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Ferryho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost. Teplický soud rozhodoval o Ferryho propuštění poprvé v lednu. Tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplického soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu své rozhodnutí změnil.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte převážně zataženo a s přeháňkami, méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte s čerstvějším větrem. Teploty dnes vystoupí i ke 20 stupňům Celsia. Na horách dnes od 12 do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk, vedou na Libochovice a Lovosice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: František Janačík a jeho zprávy v 8. Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku si řekneme něco, co v učebnicích nebylo, a budeme se zajímat o kolíčky na prádlo, kdy pak se prvně mohly objevit. Pak aktuálně Andělka ve Višnové na Liberecku, obyvatelé osad u větrného parku měli referendum, jak to dopadlo, jestli pak chtějí další větrnou elektrárnu v sousedství, to se dozvíte před 8:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo Karel Černoch.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpíval Valdemar Matuška a my teď míříme do školních škamen a zjistíme, co v učebnicích nebylo. Tentokrát se budeme věnovat prvním kolíčkům na prádlo. Kdypak se objevili, to nám odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8:45, pojďme k počasí. Někde může v tuhle chvíli vysvitnout i sluníčko. Teď ráno je zmenšená oblačnost a teploty okolo 12-13 stupňů Celsia. Na druhou stranu jsou k vidění také drobné srážky, hlavně v okolí Kadaně, ale dneska té oblačnosti bude postupně přibývat a můžete čekat, že na většině území se objeví nějaké ty přehánky, méně četné pak na jihu kraje, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švor. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byla Lucie Vondráčková a my teď míříme na Liberecko, kde proběhlo referendum. Lidé z okolí větrného parku Andělka ve Višňové nechtějí další větrné elektrárny. Proti stavbě 8. větrníku se v sobotní anketě vyjádřilo 3/4 hlasujících. Hlasovat mohli jenom lidé z osad v okolí větrného parku a pro obec není výsledek nějak závazný. Při dalších jednání s investorem k němu ale bude přihlížet.
1: Samozřejmě jsme proti. My tady starou sedlici. Ale ještě nejsme hluchý, no.
2: Tady máte hlasovací lístek. První otázka je povinná, otázka 2 až 5 jsou nepovinný.
3: Dobrá. První otázka je klasická, souhlasím, nesouhlasím. Ostatních se obec ptá například na to, zda je hlasující chalupář nebo stálý obyvatel, případně na názor na samotné větrné elektrárny i možné obavy. A obavy tady plno lidí sdílí.
4: Já se jako nebojím toho, že by ten hluk byl jako třeba trojnásobně takovej, to asi jako úplně nebude.
3: Říká Ladislava Hofman, která bydlí maximálně pár stovek metrů od větrného parku.
4: Už takhle mám vůči svýmu domu 3 nebo 4 v podstatě vedle sebe a tady to bude pátá v té řadě vedle sebe. Teď z jedné strany mám solární panely a z druhé strany baráku mám větrné elektrárny a teďka mi chtějí tu osmičku největší postavit do třetího směru.
5: Takže vás doslova obklopila moderní energetika.
4: Doslova.
3: O moderní energetice jako termínu nemluvím náhodou. Svaz moderní energetiky spolupořádá Den otevřených dveří ve větrném parku v nedalekých Václavicích. Pokračuje ředitel Martin Sedlák.
6: Tam je právě důležité, jako, že nedochází k překračování hlukových limitů, které jsou v České republice jedny z nejpřísnějších v Evropě. Pak je to jednání s tím daným investorem. Jestli třeba dokáže upravit v některých okamžicích roku provoz těch větrných elektráren, tak aby třeba když je zima, je zmrzlá zem a fouká směrem do té obce, aby se třeba ten provoz na chvíli omezil.
3: Ono se dá teda přibrzdit, když to tak řekne jednoduše pro lidi. My jsme jako stát se nějakým způsobem zavázali do nějaké doby mít nějaký podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu.
6: Česká republika má závazek do roku 2030, podobně tak jako jiné státy v Evropě. Měli bychom se dostat zhruba k 1/3 elektřiny z obnovitelných zdrojů. V oblasti větrné energetiky vybudování 1500 MW, my už jich zhruba 380 máme, takže 1200 nám ještě zbývá.
3: Co se týká Višňové, investor slibuje obci 1,75 milionů korun ročně jako kompenzaci. Zhruba polovina by měla jít přímo obyvatelům a chalupářům v Andělce a dalších dotčených osadách. Z frýdlantského výběžku Jiří Jelínek, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpívala Lenka Filipová, teď už je tu pozvánka ke zprávám, blíží se 8:30. Dozvíte se třeba to, že Český svaz ochránců přírody chce u Hrobčic na Teplicku vykoupit lokalitu se vzácnými motýly. Více dozvíte od Františka Janačíka. Už za chvilku.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na železnici v Česku začíná ode dneška platit upravený letní jízdní řád. Vlaky podle něho budou jezdit do 12. prosince, tedy do další změny jízdních řádů. Změny se dotýkají hlavně regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji je Višňová, informovala o tom mluvčí kraje Andrea Fulková. Obec na Frýdlansku má 9 částí a přibližně 1300 stálých obyvatel. Český svaz ochránců přírody chce u Hrobčic na Teplicku vykoupit v Českém středohoří lokalitu se vzácnými motýly a rostlinami. Pomoc výkupem více než 3 hektarů může pomoci prostřednictvím sbírky i veřejnost. Podrobnosti přidáme ještě v této hodině. V Postoloprtech na Lounsku dokončili přestavbu náměstí. Podle návrhu architekta Romana Kouckého vyšla na 115 milionů korun. Na ploše je teď vydlážděný obraz setkání Oldřicha a Boženy, také zrestaurovaná barokní kašna s unikátními vodními hodinami anebo osvětlené fontány. V bývalém areálu Pragovky v Lounech dnes odpoledne investor Nira představí plány na postavení nové městské čtvrti s přibližně 1000 nových bytů. Dnes převážně zataženo a s přeháňkami, méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte s čerstvým větrem, teploty dnes do 20 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Kamenici silničáři opravují most na průtahu 1/13 u obchodu Lidl. Projíždíte Kyvadlově jedním pruhem a počítejte tam se zdržením. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, zprávy v 8:30 od Františka Janačíka jste slyšeli. Už za chvilku si představíme dalšího ze slavných Severočechů, tentokrát dráhového cyklistu Pavla Martinka. No a vrátíme se k tématu, které jsme otevřeli ve zprávách. Český svaz ochránců přírody chce vykoupit lokalitu, kde žijí vzácní motýly. Podrobněji o tom budeme mluvit před 9:00. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, zaspívají Marie Rotrová nebo skupina Lucie.

0: To byla Marie Rotrová a je 8 minut po půl deváté. Pěkné nedělní ráno. Pro fanoušky dráhové cyklistiky tady máme vzpomínku na její zlatou éru. To byla 70. a 80. léta a hodně k tomu přispěl také další ze slavných Severočechů. Lounský rodák Pavel Martínek.
1: Slavní Severočeši.
2: Do zlaté éry československé dráhové cyklistiky 70. a 80. let patřil Pavel Martínek. Společně s Ivanem Kučírkem vytvořili neporazitelný tandem, který vládnul světovým oválům. Pavel Martínek se narodil v roce 1962 v Lounech. S cyklistikou začínal v místním oddíle. Později startoval za TJ Favorit Brno. Právě tady začala jeho legendární spolupráce s Ivanem Kučírkem. Když spolu v roce 1980 závodili poprvé na světovém šampionátu, vytvořili věkový rekord. 18-letý Martínek byl nejmladším a 34-letý Kučírek naopak nejstarším účastníkem. Tehdy se poprvé stali mistry světa. Dubový tisk označil Martínka za zázračný talent československé dráhy. Nakonec toho byl zlatý hattrick, protože v letech 1981 a 82 svou dominanci zopakovali. V roce 1983 získali stříbro. Na medaili mohli pomýšlet ještě o rok později na olympiádě v Los Angeles, ale komunisté tam tehdy československé sportovce nepustili. Kučírek s Martínkem získali ještě 4 tandemové tituly mistrů republiky. V roce 2023 oba vstoupili do cyklistické síně slávy. Ivan Kučírek se toho už bohužel nedožil. O životě Pavla Martínka po ukončení kariéry jsme neobjevili žádné informace.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak se můžeme podívat, jak to vypadá s počasím. Na severu Čech teploty od 11 do 13 stupňů Celsia. Na radaru vidíme drobné přehánky třeba v okolí Loun. Jinak postupně očekáváme velkou oblačnost a ty přehánky budou vlastně skoro na celém území. Ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 16 až 19 stupňů. Zítra to bude velmi podobné, ale v průběhu toho příštího týdne se začne oteplovat. No a ten příští víkend už si připravte krémy na opalování, protože to vypadá, že se můžeme dostat až k tropickým teplotám.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a já přeju pěkné nedělní ráno z Českého rozhlasu Sever. Možná už jste slyšeli v našich zprávách o tom, že Český svaz ochránců přírody chce vykoupit v Českém středohoří lokalitu, kde žijí vzácní motýly. A pomoc s výkupem než 3 hektarů může prostřednictvím sbírky, taky veřejnost, tedy i vy, naši posluchači.
1: Takže teďka my jdeme na to místo, ještě pořád na něm nejsme.
2: Nejsme.
1: Bořeň před námi, jo. Je to tak. S Janem Moravcem ze spolku ochránců přírody právě procházíme pastvinami na prostluněné stráně nad vesničkou Chouč v Českém středohoří.
2: Tamhle to je ten vrchol.
1: Co je ten posed?
2: Co je ten posed, tak to je vlastně vrchol ty Homolky a doleva jsou ty pozemky, které se snažíme vykoupit aktuálně. O soukromých vlastníků.
1: Proč se o to snažíte? A podlák.
2: No, máčky. Jsou i horší, tady to ještě dobrý. Tuhle lokalitu se snažíme vykoupit, protože jde o poměrně velké území, pestré, různorodé, s výskytem zajímavých vzácných druhů rostlin a zejména hmyzu. Vzácné druhy motýlů, modrásek východní a okáč metlicový, další modrásci, hnědásci, přástevníci.
1: A ti motýly, jak jste zmiňoval, ty dva druhy,
2: ano.
1: Ty se vyskytují jenom tady?
2: Dneska jsou na Moravě úplně vyhynulé a v Čechách, České středohoří a okolí Prahy tam ještě přežívají, takových těch stepních oblastech.
1: To, že jim vyhovuje
2: to. Vyhovuje jim to, to přesně, prostě suchý terén, narušený terén. Ten modrásek má živnou rostlinu, mateřinoušku, tam jsou krásný polštáře, pod vrcholem uvidíme. Okáči obecně mají rádi trávy, tenhle ten konkrétně sleřep a kostřavu.
1: Výkup financuje veřejná sbírka Místo pro přírodu. Ochranářský spolek se pak podle Jana Moravce snaží zaručit ochranu svých pozemků.
2: Vlastně pečuje o to ty místní lidi a my jsme jakýsi garanti, že to bude v pořádku a ty, kteří vlastně mají prostě ty peníze a jsou vlastníky a hlídají, aby to plnilo ten účel, který to má úplně, to znamená, aby to sloužilo přírodě.
1: To oceňuje taky ředitel správy chráněné krajinné oblasti České středohoří František Budský.
3: Jakýkoliv management a přírodě blízký opatření, který tam bude prováděný, tak je samozřejmě jako ku prospěchu věc, určitě ku prospěchu přírody samozřejmě.
1: Na 3-hektarovém svažitém pozemku jsou pastviny, křoví, pozůstatky třešňového sadu, skalnatá místa i kamenné zítky. Podrobný průzkum ukáže, jestli bude potřeba nějaká úprava. Území ale zůstane nezastavěné a přístupné. Z Českého středohoří Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pohled na hodiny, jasný nedělní ráno pomalu končí, protože se blíží 9. hodina. Bude tady už za 4 minuty a to znamená, že přijde také František Janačík, který nikdy nechodí s prázdnou, přináší další porci informací a novinek ze severu Čech v našem pravidelném zpravodajství. A co uslyšíte? Třeba to, že transfuzní stanice v Liberci hledá nově dárce krve. Ročně totiž z evidence odchází kolem 100 lidí. Podíváme si i do Ústí nad Labem, které chce v Mnichově oslovit investory. O tom všem ve zprávách, ale teď už se s vámi loučí Petr Beran, přeju vám krásnou neděli a pokud to bude jenom trochu možné a počasí vám k tomu určitě pomůže, tak zůstaňte ve společnosti Českého rozhlasu Sever. Brzo naslyšenou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústí nad Labem chce v německém Mnichově oslovit investory. Transfuzní stanice v Liberci hledá nové dárce krve, ročně jich z evidence odchází kolem stovky. Etikety medů musí nově jasně ukazovat, ze které země výrobek pochází. Přes den převážně zataženo a přehánky, zejména na severu kraje. Teploty dnes do 20 stupňů, na horách čekejte vítr. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také dopoledne přeje František Janačík. Město Ústí nad Labem se letos představí na realitním a investičním trhu Expo Real v Mnichově. Radnice podle mluvčího města Marka Lukyniče schválila smlouvu se státní investiční a rozvojovou společností. Prezentace města má stát zhruba 2,25 milionu korun.
3: Město bude součástí národní expozice a získá prostor pro jednání s investory a developery. Podle vedení města chtějí v Mnichově představit nové rozvojové plochy a další investiční příležitosti. Veletrh se koná od 5. do 7. října. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Dnes je světový den dárců krve. Té ročně spotřebuje třeba liberecká nemocnice přes 7 000 litrů. Odebraná krev přitom vydrží uskladněná 42 dní. Naopak krevní plazma je použitelná i po 3 letech. Od jejího přímého použití pro pacienty se ale podle lékařky z liberecké nemocnice Zdeňky Kavanové postupně upouští. Transfuzní stanici v Liberci dárců krve ubývá. Ročně přijde o 50 až 100 lidí, především kvůli věku. Stanice se tak snaží o nábor mladých dárců, například na středních školách. V Česku daruje v nemocnicích, v transfuzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Potřeba by jich ale bylo víc, nejméně 300 tisíc. Medy prodávané v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla, týkají se označování zemí původu. Dosud bylo možné pouze uvádět, že jde o směs medů ze zemí EU nebo podobné neúplné informace. Po změnách volali dlouhodobě čeští včelaři, říká Stanislav Jaš z Agrární komory.
4: Je to historický moment, je to vyústění několikaletých snah evropských včelařů zbavit se toho označení med ze zemí EU a směs ze zemí medu mimo EU. Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát.
2: Maximální povolená cena benzínu na víkend a pro pondělí mírně vzrostla, cena nafty naopak poklesla. Benzín je možné aktuálně prodávat na nejvýš za 41 korun a 49 haléřů za litr. Maximální cena za litr nafty poklesla od 30 haléřů na aktuální částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo Ministerstvo financí. Vláda plánuje ceny regulovat do konce června.
1: Počasí.
2: Přes den čekáme převážně zataženo a přehánky. Méně četně mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte s čerstvým větrem. Teploty do 20 stupňů Celsia, na horách do 15 stupňů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 169 cm, průtok 138 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 145 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dnes a zítra je na silnici 1/13 uzavřený silniční most v Komořanech ve směru na město Most. Objíždíte vpravo po ulici Třebušická. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Mám pro

0: Odkdy a proč se v katolických kostelích nacházejí relikvie svatých a co všechno může být za relikvie považováno, to nám objasní historik Petr Kubín.
1: Objev údajných kanálů na Marsu v 19. století stál u počátku představ o marťanské civilizaci. O její slávě i pádu pohovoří bioložka a popularizátorka vědy Julie Nováková.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.

0: kanceláře.
1: Vlci, kteří se vracejí do přírody po celé Evropě, se cíleně vyhýbají lidským sídlům, která se tak stávají jakýmsi ochranným štítem rozšiřování jiného středně velkého predátora, šakala. Tento obyvatel Balkánu a Černomoří se začal v 80. letech minulého století šířit po celé Evropě, mimo jiné i díky postupnému oteplování, které přináší stále kratší a mírnější zimy. Šakaly už se zabydlely v celé střední Evropě a pronikají i do Francie nebo po Baltí, dokonce až do Skandinávie.
0: Aby mohla pařížská radnice pomocí stromů a vodních prvků zútulnit holé a horké náměstí před katedrálou Notre Dame, musí ho archeologicky prozkoumat. K nejhodnotnějším dosavadním nálezům patří objevy ze starých latrín a odpadních jam domů, které v těchto místech stály v době výstavby katedrály ve 12. století. Kromě zvířecích kostí, střepů a různého biologického odpadu se v nich nacházejí i celé nepoškozené kusy středověké keramiky.
1: Na mořském dně v bahamském přístavu Nassau, který sloužil v 17. a 18. století jako hlavní pirátská základna v Karibiku, našel mezinárodní tým archeologů 6 lodních vraků. Minimálně 3 z nich pocházejí ze zlatého věku pirátství. Podle vědců by jeden z těchto vraků, ohořelý trup zatížený kameny, mohl být dokonce legendární lodí Fancy piráta Henryho Everyho. Ve vrstvě sedimentu v ní našli otočné dělo, olověné kulky do mušket a brusný kámen na ostření zbraní.
0: Z přechodové komory ruského modulu Zvezda na mezinárodní vesmírné stanici ISS začal opět na 2 místech trhlinami unikat vzduch. Ruští kosmonauté při hledání trhlin zřejmě zvolili způsob, s nímž nesouhlasila NASA, která proto nařídila členům posádky mise Crew 12 společnosti SpaceX a také americkému astronautu Chrisi Williamsovi, aby se ukryli v lodi Dragon a vyčkali případné evakuace. K té nakonec nedošlo, trhliny se zřejmě podařilo utěsnit.
1: Americký národní úřad pro letectví a vesmír oznámil jména 4 astronautů 3. mise programu Artemis, která má být spuštěna v příštím roce. Do kosmu s ní poletí Američané Andre Douglas, Frank Rubio a Randy Bresnik a s nimi Ital Luca Parmitano. Artemis 3 má na oběžné dráze kolem Země vyzkoušet spojování kosmických lodí a poprvé tak otestovat moduly společností SpaceX a Blue Origin, které by měly v budoucnu přistávat na povrchu měsíce.
0: K prvnímu přistání 2 astronautů v blízkosti lunárního jižního pólu by mělo dojít v roce 2028, a to už v rámci mise Artemis 4.
1: To je pro tuto chvíli o vesmíru všechno. Jak ale víte, ještě se tam dnes vrátíme. Po krátké exkurzi do historie. Planetárium.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: O nás Češích se říkává, že jsme národem ateistů. Bylo proto dost nečekané, jak silně reagovala veřejnost a média na nedávný případ krádeže lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí.
3: Kromě obecného pohoršení nad samotným činem, jenž se dotkl památky ženy, která se zjevně těší velké úctě i mezi nevěřícími, zazněly však i kritické hlasy vůči katolické církvi.
2: Týkaly se samotného faktu shromažďování a vystavování ostatků svatých, tedy relikví, které už dnes leckomu přijde podivné a také snad poněkud nemístné.
3: V katolické církvi je to však tradice, jak za chvilku uslyšíte, dokonce dost dávná a má své důvody. Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
3: Jak hluboko sahá tradice shromažďování relikví svatých. O tom hovoří historik Petr Kubín z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
4: První zprávy jsou asi, bych řekl, už dokonce ze 2. století, kdy se u hrobu svatého Polikarpa ze Smírny, to je někdy, řekněme, 180, nebo možná ještě o pár let dřív, shromáždili křesťané, aby uctívali jeho mučednickou smrt. Ale mluví se tam už, shromažďujeme se tady u těch pozůstatků světce. To je jakoby první zpráva. A potom je samozřejmě kruciální 4. století, kdy se nad hroby velkých mučedníků římských začnou stavět obrovské baziliky, to staví císař Konstantin Veliký. A to je především svatý Petr, svatý Pavel, svatý Vavřinec, svatá Aneška. Ty baziliky jsou zbudovány vůli těm hrobům, to znamená vůli těm ostatkům, které jsou v těch hrobech. No a potom je důležitý okamžik, myslím 18. červen 386, kdy milánský biskup Ambrož, tedy náš svatý Ambrož, vložil do oltáře v kostele, který se jmenuje podle něho Ambroziana, ostatky dvou svěců, konkrétně Protázia a Gervázia. A od té doby začalo platit, že nemůže být světec, který by neměl svůj oltář, a nemůže být oltář, který by neměl své kosti svatého. A od té doby vypuklo, řekl bych, až šílenství středověké s těmi ostatky svatých, že prostě ostatky světců byly všude, používaly se na všechno a ke všemu možnému, rozumí se jako požehnání, ale nejenom to, ale především jako lékárna. Prostě k hrobům světců se chodilo tak, jako se chodí dneska do lékárny, prostě abyste získali uzdravení na všechny možné neduhy.
5: Takže to byl ten hlavní smysl relikví, alespoň tedy zpočátku neměli jenom připomínat osobnost, ale bylo v tom něco hlubšího.
4: Ano, ze začátku to bylo samozřejmě to připomínat osobnosti, respektive jejich nebeských narozenin, a potom v tom byl tenhle ten důvod, řekl bych, až pohanský, prostě, že to sloužilo jako nějaký nástroj k uzdravení, až talisman. Zdůvodněno to bylo tím, že se věřilo, že svědci mají vlastně jakoby takovou znásobenou přítomnost, a sice duše jsou v nebi, hledí na Hospodina, a ty kosti, které tady zanechali na zemi, nebo jakákoliv část jejich těla, nebo i dotýkaná třeba jako košile nebo něco takového, kterou používali, tak tam jsou vlastně oni svým způsobem nějak tajemně dál přítomní. A to znamená pro ty tehdejší věřící, řekněme, od konce antiky až někam do doby těsně předosvícenské, že to lidé používali tak, jako my dneska používáme smartphone. Ta kost, to je jakoby ten telefon, a v tom telefonu je uložené číslo, kterým se dovoláte přímo k všemohoucímu milosrdnému Bohu. Přijdete k tomu telefonu, vytočíte číslo a řeknete, mě bolí hlava, nebo mám nádor, jsem slepý, nebo moje dítě je nemocné. No a prosí tedy prostřednictvím těch kostí Hospodina o uzdravení, a my jako historici to pak zase sledujeme ve stovkách nebo v absolutních počtech v tisících až desetitisících celé západní Evropě záznamů, že u hrobu byl uzdraven ten a ten na přímluvu toho a toho, anebo při požití, třeba uvedu příklad, když vyndali z hrobu svatou Anešku, tak omyli její její vlasy ve víně tady u nás v Praze a když to víno pak někomu podali, ty lidé byli uzdraveni od nemocí krku. I takovýmhle způsobem to bylo používáno.
2: Jakým způsobem se vůbec relikvie svatých získávaly?
3: Pochopitelně z hrobů, říká historik Petr Kubín.
4: Největší množství vůbec těch relikví, co máme tady v našich českých a moravských kostelech, je z katakomb. Rozumí se římský katakomb, ty jsou obrovské, tam se pohřbívalo několik staletí. A samozřejmě zdaleka ne všichni byli mučedníci, ale tak nějak ve středověku i v baroku se věřilo tomu, že kdo je pohřbený v katakombách, tak to je automaticky světec. Skoro v každém českém kostele máme nějakou kostičku nějakých takovýchhle světců. Potom samozřejmě nesmíme zapomenout na světce, kteří jsou naši vlastní, že jo? Ty jsou pro nás nejdůležitější, jak ta svatá Zdislava nebo svatý Václav. Pak se ostatky získávaly vůbec z celé Evropy. Třeba katedrála svatého Víta byla zasvěcena svatému Vítu, protože saský panovník nebo německý král Jindřich Ptáčník dal svatému Václavu kost svatého Víta. Prostě z celé té západní latinské Evropy sem putovali světce. Pak největším sběratelem samozřejmě byl Karel IV., který shromáždil opravdu impozantní sbírku, z níž ještě část je pořád ve svatovítském pokladu. Pro tu sbírku ji určil náš nejkrásnější hrad Karlštejn. To byla vlastně taková veliká schrána pro relikvie.
5: To znamená, že ty relikvie se daly od někoho dostat nebo se daly koupit?
4: Prodej byl zakázán, ale samozřejmě mohlo se na to jít šikovně. To znamená třeba z nějakých politických důvodů, nebo Karel IV. To nakupoval tak, že když viděl někde tělo světce, které by rád měl, tak té instituci, která ho vlastnila, dal nějaké privilegium. Byl to římský císař, tak vydal listinu, že třeba jsou na 5 let osvobozeni od říšských daní. No a za to si přivezl sem buď kost, nebo někdy se píše o celém těle, nebo zub jenom třeba, prostě nějakou částečku, takhle se to získávalo. A takhle to dělali i ostatní. V tom 14. století on byl jedním z těch největších sběratelů. Ale nebyl to sběratel jako v dnešním slova smyslu, že člověk sbírá známky, aby měl co největší sbírku, ale tady on si představoval, že opravdu na České království a pak zvlášť tedy na Prahu snáší tu nebeskou milost. Vlastně to požehnání sem proudilo skrze ty relikvie. On tomu opravdu věřil, takhle si to představoval a nebyla to jenom víra jeho, byla to obecná víra tehdejší doby.
5: A už v té době docházelo ke krádežím ostatků?
4: Běžně. O tom je spousta literatury. Říká se tomu obecně po latinsku furta sacra, to znamená svatá krádež, že se ukradne svatý ostatek. Byly na to církevní kánony, které to zakazovaly. Nesmělo se to dělat, ale dělo se to.
2: Nejznámějším případem z našich luhů a hájů je krádež těla svatého Vojtěcha, který byl v roce 997 zavražděn na své misijní cestě v zemi pohanských Prusů.
3: Polský kníže Boleslav Chrabrý ho dal pohřbít v Hnězdně a nad jeho hrobem bylo zřízeno arcibiskupství.
2: Po zřízení arcibiskupství toužili i v Praze, jenže jim k tomu lecos chybělo. Ostatky nějakého svatého, pokud možno nejen tak ledajakého.
3: A tak se český kníže Břetislav I. odhodlal k neslýchané akci de facto kloupeži.
4: Vytáhnul s celým vojskem v letě 1039 do Polska, dojel až na sever do Hnězna. Tam zbořil oltář spolu s biskupem Šebířem, vykopali tělo svatého Vojtěcha, nebo to, co z něho zbylo. Ještě si k tomu vzali těla 5 svatých bratří a Vojtěchova bratra Radima, prvního arcibiskupa tamnějšího. A všechno v krásném velkém průvodu přivezli sem do Prahy, pohřbili v katedrále, od té doby ta katedrála byla svatého Vojtěcha. No ale nestalo se to, co chtěl, papež se rozčílil naopak, vynadal mu, že tedy ukradl tělo světce a dal mu za pokání postavit baziliku a kapitulu ve Staré Boleslavi. Od té doby vlastně Vojtěcha máme tady. A takových případů jaksi v západní Evropě nalezneme celou řadu.
2: Musely být relikvie svatých viditelně vystaveny, nebo věřícím stačil pohled na nějakou uzavřenou schránku, v níž byly ostatky uchovány?
3: Podle historika Petra Kubína to bylo různé.
4: Musely ty relikvie být v oltáři. Zpočátku, asi tak do roku 1000, se pohřbívaly ty ostatky pod oltář, tedy pod zem. A potom v roce 1000 se to změnilo a začaly se ukládat do stipitu. To je ta část, co je mezi zemí a menzou. A často byl ten stipit na tom místě opatřen nějakou schránkou, která měla dvířka, která byla průhledná. Třeba tam byla mřížka. A ta mřížka dokonce byla prostupná na dotyk, takže věřící se mohli někdy i přímo dotknout. aut, respektive oni si spíš přinášeli nějaké předměty, třeba kus látky, a tím se dotkli té relikvie, tím získali takzvanou druhotnou relikvii, kterou pak používali doma, jakoby ten lék z té lékárny. No a potom, když se relikvie začaly ukládat do speciálních relikviářů, které tedy nebyly přímo spojeny s oltářem, tak zpravidla aspoň kousek té relikvie byl vidět. Třeba mohla být hermovka, to znamená hlava, a nahoře na temeni té hlavy pak byl takový jako malý otvor, byl možno pohlednout přímo na tu lebku. Nebo když byla ruka, třeba máme ve svatovickém pokladu ruku svatého Jiří, tak aby kousek té kosti mohl být vidět. Nebo tam máme třeba, já nevím, prst nebo ručička, teď si nespomínám přesně, betlémského nevinátka, tak tam nějaká dětská ručička o oběd, a vypadá to hrozně, ale prostě lidem se to líbilo.
5: Z každého svatého se pochopitelně dá získat jenom omezené množství relikví, řečeno trochu ošklivě. Odedávna se asi objevovaly falešné relikvie, ta či ona část těla konkrétního svatého se vyskytovala na víc místech, takže muselo být jasné, že pravá je jenom jedna. Bylo to ale podstatné pro věřící?
4: Ano i ne. Dbalo se na to, aby ty relikvie byly pravé. Vydával k tomu biskup takový dokument, kterému říkáme autentika, a tam stvrzoval svoji autoritou, že jde o pravou relikvii. Ale jak jste správně říkal, samozřejmě nemohou být pravé všechny tři lebky svatého Vojtěcha nebo všechny tři lebky svatého Jana Křtitele, prostě musíme se nakonec rozhodnout, která ta lebka je správná. Ale tohleto možná se až tak neřešilo v tom středověku, jednak protože přece jenom nebylo možno se tak rychle a jednoduše přemístěvat z místa na místo, že jo? Takže prostě jednu lebku svatého Vojtěcha máme v Cáchách, druhou v Praze a třetí v Vítězně, a ten okruh těch místních věřících, ty se prostě rozhodli pro tu svoji pravou část. Takže ano, řada těch ostatků byla falešných. Proč? Protože s tím byl spojen taky velký biznis. Já jsem sice říkal na začátku, že se ty ostatky nesměly prodávat, jenomže to je tak asi jako s turistickým ruchem. Když se někde objeví nějaký vzácný ostatek, tak tam začnou lidi putovat. A jakmile tam začnou putovat, no tak samozřejmě musí taky někde se ubytovat, musí někde jíst, utratí na tom místě taky nějaké peníze samo sebou, že? A ta instituce, která takový vzácný ostatek měla, no tak si s tím taky zdvihla svoji prestiž. Takže proto na těch jednotlivých místech vznikaly tyto relikvie. To je vlastně strašně těžký říci, proč oni to dělali, jestli jako to byla jako čirá lež. Já si chci vydělat, tak si prostě sfalšuju relikvii. A nebo jestli v tom byly nějaké jako zbožné úmysly, to znamená, já si třeba můžu myslet, že ta lebka je pravá, protože jsem ji někde získal, odkud si myslím, že je pravá, tudíž ji vystavím, a teď prostě vidím, že to má nějaký prospěch, že tam chodí řada lidí, je tam spousta zázraků, protože ty lidé tomu věřili v té pravosti, takže to fungovalo tak trošku jako placebo, řekněme. Historik tady v tuhle chvíli nemůže říct, jo, tak to jsou podvodníci, darebáci, a je to špatně. Jo. Ta motivace je prostě mnohem širší, musíme to vnímat mnohem plastičtěji, ty dějiny relikví.
2: Jak už bylo řečeno, relikvie nemusí být jen samotné ostatky svatých.
3: Mohou to být třeba i různé předměty, které jim kdysi patřily a s nimiž za života přicházely do blízkého styku.
4: Ano, samozřejmě relikvie, kromě toho vlastního těla, je i oděv, a někdy jsou tady relikvie docela bizarní. Třeba kdybych mohl hledali relikvii svatého Michaela, tak Michael to je archanděl, že jo? Čili duch, nemá tělo. Tak jakou může mít relikvii? No, je to vlastně jednoduché, ve středověku to byl plášť. Prostě anděl měl nějaký plášť. Nebo může být třeba meč. Nebo bychom se mohli ptát třeba, co jsou relikvie z hrobu páně, no tak to je nějaký kus kamene, řekněme. Ale představte si, máme dokonce i relikvie páně, tedy jako Ježíše. Ačkoliv Ježíš přece stal z mrtvých, jak věříme, a nakonec vstoupil na nebesa, jak věříme. Takže na zemi není a měli jsme relikvie páně. Můžou to být mléčné zuby. Dokonce v Římě, v Lateránu, měli jednu velmi bizarní relikvii, a to je předkoška. Ježíš byl obřezaný jako chlapeček, že jo? Takže tam uchovávali předkošku. To byla jedna z velmi vzácných relikví. Pak máme také relikvie Panny Marie. Tak o Panně Marii taky věříme, že po smrti byla vzata do nebe, že nemáme na zemi vlastně žádné pozůstatky, ale máme. Dokonce tady v katedrále svatého Víta máme mateřské mléko Panny Marie. Pak byly vlasy Panny Marie. Máme několik šátků Panny Marie. Jeden byl tady v Praze dokonce, kvůli tomu každých 7 let tady byla velká pouť, a asi ten nejslavnější šátek a na západě je v katedrále v Chartres. pak dokonce v Kolíně nad Rýnem, pozor, měli ostruhu od kohouta, který kokrhal, když svatý Petr zradil Ježíše. Nebo ubrus z poslední večeře. Část toho ubrusu získal Karel IV. Z baziliky svatého Petra a přivezl si ho sem do Prahy.
5: Dal by se tady říci, že ta sbírka, to, co schromáždil Karel IV., je největší soubor ostatků u nás?
4: U nás určitě, jinak obecně tedy na západě asi největší sbírku v současnosti budou mít u svatého Petra v Římě. A potom byla obrovská sbírka francouzského krále, zejména Ludvíka IX. Svatého, který pro ní dal postavit Saint-Chapelle, tedy svatou kapli v Paříži. A tam tedy nejzářnější částí byla trnová koruna Ježíšova. Ale u nás bezesporu tím největším sběratelem byl Karel IV. A největší relikviářový poklad byl a je u svatého Víta. A potom nezanedbatelná část toho pokladu byla na Karlštejně. Tam už není dávno, to je dneska většinou právě opět v katedrále.
2: Jak se díváme na relikvie dnes?
3: Na jedné straně je tu pohled katolické církve, která ctí dávné tradice. Na straně druhé pohled běžné společnosti, říká na závěr svého povídání historik Petr Kubín z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Církev stále chová úctu k těm ostatkům a myslím si, že dnes k tomu musíme přistupovat tak, jako že jsou to pozůstatky osob. O níž věříme, že už jsou v nebi, to jako pohled věřícího. A pokud jde o české světce, když tady byl tedy případ té Zíslavy, tak to je vlastně někdo jakoby z rodiny, řekněme. Jako kdyby to byla vaše prababička, tak byste asi taky nechtěl, aby vám ukradli její lebku. Máte k ní nějakou zvláštní úctu, i když ji nevystavujeme, ale je prostě pohřbena v hrobě. Pro běžnou společnost je to možná takový dost jaksi zvláštní fenomén, asi cizí fenomén, ale velmi nás vlastně všechny překvapilo, jak jste říkal i na začátku, že okolo té krádeže svaté Zdislavy se strhnula taková mediální smršť, bych až řekl, a že vlastně byla pozitivní. Nikde jsem v médiích nezaregistroval, že by se tomu někdo smál, že je to prostě nesmysl, ale naopak to všichni brali vážně a tak, jak si z lítostí sledovali, že se ztratila lebka svaté Zdislavy, poměrně populární světice české, a s radostí a s úlevou přijali zprávu, že se našla a že tedy jí byli schopni restaurátoři zachránit. Takže vlastně ta ozva v té ateistické české společnosti byla celkem pozitivní a všichni asi tak chápali, co to pro katolickou církev znamená. Možná nejenom pro katolické věřící, ale i obecně pro českou společnost.
2: Přestože Zdislava z Lemberka zemřela skoro před 800 letími, požívá u nás dodnes pro své činy velké vážnosti. A to, jak se ukázalo, i mezi nevěřícími.
3: Její lebka je zpátky v Jablonem v Podještědí a bude uložena v kryptě. Alespoň malý ostatek, jiná nevelká relikvie svaté Zdislavy se však do tamní baziliky vrátí, jako výraz úcty, která trvá.
6: Dnes ráno, když bylo půl

0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
2: Proč se naše Země a planety a Slunce otáčejí? Udivil mě kdysi otázkou vnuk, tehdy čerstvý školák. Co jsem mu tehdy přesně řekl, si nevzpomenu. Každopádně teď po letech se k té otázce vracím a beru ji jako námět pro dnešní rubriku. Tak tedy, ve vesmíru opravdu téměř vše rotuje. Může za to gravitační hroucení. Obrovská mračna prachu a plynu v mezihvězdném prostoru nejsou nehybná, vykazují určitý chaotický pohyb, lidově řečeno převalují se tam. Pokud se zmíněným hroucením zmenší, pohyb se podle zákona o zachování momentu hybnosti neztratí, naopak zvětší svou energii a promění v rychlý rotační pohyb. Představme si krasobruslaře, který dokáže i nepatrnou rotaci výrazně zrychlit pouhým přitažením rukama k tělu a proměnit ji třeba v krásnou piruetu. Ve vesmíru onu piruetu vyvolá gravitační kolaps, kdy se obrovská plynná a prachová mračna hroutí do hvězd a planet. Rotace je přitom klíčová pro jejich vznik. Bez ní by hmota spadla přímo do hvězdy, místo aby vytvořila oběžný disk. Tento princip vysvětluje, proč rotují planety, hvězdy i celé galaxie. Rotaci následně ovlivňuje také nabalování materiálu na tělesa vlivem jejich gravitace a v neposlední řadě i vzájemné srážky těles, kterými astronomové vysvětlují třeba opačnou, čili retrográdní rotaci Venuše a Uranu. V úvahu je třeba vzít také takzvaný Yorb efekt. Vědci jim pojmenovali jev, kdy rotaci zvláště u malých těles, například planetek, ovlivňuje nerovnoměrný ohřev a tepelná setrvačnost povrchu. Tento proces může v průběhu milionů let asteroidy výrazně zrychlit, zpomalit nebo dokonce způsobit jejich rozpad a vznik dvoj či vícečetných systémů. Yorb je pojmenován po čtveřici vědců Jarkovský, O'Keefe, Razijevský a Pedek, kteří přispěli k pochopení tohoto jevu. A ještě k té rotaci Slunce. Princip je vlastně stejný, jak jsem o něm mluvil už v úvodu. V případu naší mateřské hvězdy sahá až do doby jejího vzniku, kdy se formovala i naše sluneční soustava. To znamená někdy před 4 miliardami a 600 miliony lety. Obří mlhovina se zhroutila do svého středu a rotace se tím zrychlila. A protože Slunce není pevné těleso, je tvořeno žhavým plazmatem, otáčí se nestejnou rychlostí na rovníku a pólech. Jedna otočka trvá přibližně 25 dní na rovníku, zatímco směrem k pólům se zpomaluje až na 36 dní. Slunce se tam prostě courá. Možná na závěr jednu zajímavost. Naše Země se s námi otáčí průměrnou rychlostí 1670 km za hodinu. Úhlová rychlost otáčení závisí mimo jiné na tom, kde se na naší planetě právě nacházíme. Na pólech by byla nulová, v místě, kde točíme planetárium, je to 1160 km za hodinu. Letíme tedy s naším pořadem téměř rychlostí zvuku. Řečeno jinak, vesmír s námi točí a my točíme o něm. Tak se držte a poslouchejte.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. V červnu hrajeme o knihu archeologa Erika Kleina Po roce 1177 před Kristem přežití civilizací. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku.
1: Napište nám, kde, kdy a za jakých okolností se našla mumie faraona Ramese III. A s ní i řady dalších egyptských panovníků.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 21. června. Hodně štěstí.
1: V poslední části dnešního pořadu se znovu vrátíme do vesmíru. Budeme se dívat na Mars. Planetárium.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ze všech mimozemšťanů dosáhly největší proslulosti Marťané. Nejen na stránkách vědecko-fantastické literatury. Po jistou dobu si dokonce i část odborné veřejnosti myslela, že na rudé planetě existuje inteligentní civilizace.
2: Jak se to stalo a jak dlouho trvalo, než jsme poznali, že všechno je jinak a že rudá planeta je, alespoň na svém povrchu, dokonale sterilní a mrtvá?
1: O tom si budeme povídat dnes, ale také v příštím vydání Planetária. Vašimi průvodci jsou i nadále Veronika Kindlová
2: a Frederik Velinský.

0: O možném životě na Marsu se začalo diskutovat v druhé polovině 19. století. Že by mohl existovat život i mimo naši planetu, o tom se však uvažovalo i dřív.
1: Hovoří o tom evoluční bioložka Julie Nováková, popularizátorka vědy z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
2: Už v renesanci tehdejší učenci, jako třeba jezuita Athanasius Kircher, psali různá pojednání o světech sluneční soustavy, které byly tehdy známé. A samozřejmě to byly texty, které neměly základ ve vědeckých pozorováních a měřeních, ale šlo o spekulace, jak by mohly jiné světy vypadat. Dalším případem je třeba de Fontenelle, který také si představoval, jak mohou vypadat jiné světy a jestli i na nich může existovat život.
3: Když se vlastně objevily první dalekohledy, které Mars ukázaly ne jako bod, ale jako kotouček?
2: V 19. století a s jeho koncem se technika stále více zlepšovala. Když se podíváme na nákresy Marsu ještě z přelomu 18. a 19. století, tak tam skutečně žádné detaily nerozlišíme. Jsou tam různé tmavší a světlejší plochy. Více nebylo možné spatřit. Ale už v 70. letech 19. století se ta situace radikálně změnila a změnil to především Giovanni Schiaparelli na své observatoři Brera v Miláně, který v roce 1877 publikoval svoje pozorování Marsu, kdy se snažil zakreslit podobně jako pozemští kartografové to, co na Marsu svým teleskopem viděl, a zakreslil tam mapu něčeho, co působilo jako kanály. Sám Schiaparelli se domníval, že půjde o útvary přirozeného původu, vzniklé buď toky vody nebo lávy, a v italštině to slovo canali znamenalo podobně jako to české kanály, jak přirozené, tak umělé kanály. Ovšem při překladu jeho pozorování do angličtiny došlo k tomu, že byly přeloženy nikoliv jako channels, tedy přirozené kanály, ale jako canals, tedy něco, co už naznačuje umělý původ. A toho se chytili mnozí další, především nadšenec do astronomie Percival Lowell, a začalo to obrovské šílenství kolem marsovských kanálů a jejich údajných stavitelů.
3: Percival Lowell je v podstatě hlavní původce té myšlenky, že na Marsu je život, dokonce inteligentní civilizace. Můžete ho ještě nějak blíž představit? On nebyl astronom.
2: Původně ne. Pocházel z bohaté podnikatelské bostonské rodiny. Očekávalo se od něj, že se bude věnovat obchodu, popřípadě diplomacii. A skutečně jako velmi mladý si vypěstoval zájem o Dálný východ, strávil řadu let jako, dnes bychom řekli, kulturní diplomat v Japonsku a v Koreji, ale začal se zajímat o vědu, především o astronomii, a ve chvíli, kdy Schiaparelli publikoval své mapy Marsu, se toho Lowell chytil, rozhodl se naprosto změnit své směřování a poté, co působil na Dálném východě a publikoval i několik knih o japonské a korejské kultuře, se vrátil do Spojených států, začal chystat založení nové observatoře, to se mu následně podařilo u města Flagstaff v Arizoně. Dodnes tam existuje Lowellova observatoř a tam začal společně s několika astronomy, které najal, pozorovat Mars.
0: To bylo v oné době o dost složitější než dnes. Třeba proto, že astronomové ještě neměli k dispozici přístroje, kterými by rudou planetu mohli skrze teleskopy fotografovat.
1: Jak tedy své kanály na Marsu zakreslovali?
2: Bylo to samozřejmě velmi obtížné, museli trávit dlouhé hodiny pozorováním Marsu a ručně zakreslovat to, co viděli. Není to úplně snadné i vzhledem k tomu, že jsme samozřejmě v éře pozemního pozorování, musí se tedy počítat s tím, že efekt chvění zemské atmosféry nebo třeba oblačnost mohou ty pozorovací podmínky stěžovat. Ostatně Arizonu si Lowell vybral i díky tomu, že tam po většinu roku je poměrně jasná obloha a nízká vzdušná vlhkost, takže ty pozorovací podmínky byly o něco lepší než třeba v Bostonu, odkud pocházel. éra astrofotografie začala až počátkem 20. století a dlouho trvalo, než se zlepšila natolik, aby skutečně byly znát detaily. Když Lowell sám začal publikovat své práce o Marsu, na kterých byly postupně ještě detailnější kanály než na Schiaparelliho mapách a působily tím spíše umělým dojmem, tak se našli mnozí, kteří si mysleli, že kanály vidí také. A i když většina astronomů je nebyla schopná pozorovat, tak stále tady existovala jistá možnost, že to je dáno jejich vybavením a pozorovacími podmínkami v jejich lokalitě. To byly hlavní argumenty, kterými se Lowell hájil před svými kritiky, kteří namítali, že většina astronomické komunity kanály alespoň v takových detailech, v jakých je viděl Lowell, nedokáže spatřit.
3: On se snažil pořádat ty expedice na nějaká další místa, aby prokázal, že jsou vidět jenom z určitých míst?
2: Je to tak. Dokonce vyslal expedici do Jižní Ameriky, které se účastnil astronom David Todd, velký propagátor Lowellových teorií, i se svou manželkou, která také byla velkou faninkou Lowella, a nejenom její manžel, ale i ona sama často přednášela o Marsu a o tom, co na něm můžeme spatřit. No a ta jihoamerická expedice se ukázala jako úspěch, vrátila se s dalšími detailními nákresy marsovských kanálů, ale dnes se domníváme, že to byla kombinace optické iluze a řekněme toho, že člověk tam uvidí to, co chce vidět, to, co očekává. A právě počátkem 20. století v roce 1903 uskutečnilo několik astronomů pokus, ve kterém se pokusili vysvětlit ta Lowellova pozorování právě optickou iluzí. Pořídili mapu Marsu, která připomínala tehdejší mapy, ale neobsahovala krásné rovnoběžné nebo na sebe kolmé kanály, jaké kreslil Lowell, ale útvary, které působily přirozeně, podobně těm pozemským nebo třeba měsíčním přirozeným geologickým útvarům. Byly tam tmavší a světlejší plochy a různé bodové útvary, hory, vulkány. A zajímalo je, co se stane, když tuhle mapu ukážou chlapcům v internátní škole, kteří budou sedět v různé vzdálenosti od té zavěšené mapy. Zajímalo je, jestli se jim ty body budou slévat do přímek, což je známá optická iluze. A skutečně chlapci, kteří seděli nejblíže mapě, byli schopni zakreslit poměrně přesně s bodovými útvary, bez útvarů, které by připomínaly rovné kanály. Ti, kteří seděli dál, tak už kreslili mapy, které byly nápadně podobné

0: čemu podle Lovella kanály Marťanům sloužily? A jak je možné, že je na takovou dálku vůbec viděl? Kdyby byly skutečné, musely by být opravdu velmi široké.
1: Právě tak se Lovella ptali jeho tehdejší kritikové, říká Julie Nováková. Co na to říkal?
2: Percival Lovell se domníval, že Mars je suchá pouštní planeta, což odpovídalo tehdejším pozorováním, a že tamní civilizace přivádí kapalnou vodu z ledových polárních čepiček směrem k suchým tropickým a subtropickým oblastem, aby tam dokázala přežít, aby vybudovala systém zavlažování pro své zemědělství a města. A podle Lovella ty tmavé linie, které pozoroval, nebyly samotné kanály, ale právě úrodná půda kolem nich, tmavě zbarvená vegetace, kterou tam může sezóně pozorovat. A to sezónní pozorování bylo i velmi příhodným argumentem, jak to, že ne všichni pořád dokážou kanály pozorovat a jak to, že se liší i jeho mapy, které zakreslil v různých obdobích.
3: Ty slavné kanály, zdá se, tedy byly jenom iluze. Kdy se o nich a taky konec konců o té inteligentní civilizaci na Marsu přestalo mluvit?
2: Víceméně až v meziválečné době, i když existence marsovských kanálů, jak je pozoroval Lovell, byla vyvrácena už před první světovou válkou. Velký podíl na tom měl astronom Eugene Antoniadi, kterému se podařilo napřed stále přesněji pozorovat a posléze s dalšími kolegy i přesněji vyfotografovat Mars. A skutečně se ukázalo, že tam tu krásnou síť kanálů nenajdeme. Ale ta myšlenka na marsovskou civilizaci ještě dlouho přetrvávala. Bylo to i kulturním vlivem té myšlenky, protože Lowell sám byl velkým miláčkem médií a do i seriózních vlivných deníků, jako třeba New York Times, se dostala spíše Lovellova pozorování než názory jeho kritiků a jejich mapy Marsu, které kanály neobsahovaly. Lowell sám svá tvrzení šířil spíše v populárně vědeckých publikacích než ve vědeckých žurnálech, protože astronomická komunita byla vůči jeho pozorováním skeptická. Lowell od roku 1895 do počátku 20. století vydal hned trojici knih o Marsu a o tom, co můžeme podle jeho názoru zjistit o tamní civilizaci a jak se jí můžeme inspirovat v tom, abychom tady na Zemi vybudovali celoplanetární mírovou civilizaci, která spolupracuje na škále celé planety. To bylo samozřejmě něco nesmírně inspirujícího, co se lidem líbilo, co je oslovovalo, ale oslovovaly je samozřejmě i vize nepřátelských Marťanů, kteří na své pouštní planetě už nedokážou dlouho přežít a chystají invazi na Zemi. To je myšlenka, kterou samozřejmě obrovským způsobem spopularizoval román Válka světů H.G. Wellse, publikovaný na sklonku 19. století, a na něj navázali mnozí další. Například jeden astronom a popularizátor vědy navázal na Válku světů románem o tom, kterak Thomas Edison uspořádá výpravu pozemšťanů na Mars, aby tam jednou provždy dobili marťanskou civilizaci a vyhnuli se riziku dalších invazí. Román jako tenhle Edison's Conquest of Mars ještě více šířili tu myšlenku, že na Marsu je civilizace, ať už je přátelská nebo nikoliv. V pozdějších románech a povídkách vzniklých v meziválečné době stále ještě marsovské civilizace přetrvávaly, i když vědecká komunita se od ní už v podstatě zcela odvrátila. Můžeme právě vidět už vymřelou marsovskou nebo skoro vymřelou civilizaci třeba v marťanských kronikách od Raye Bradburyho. Příběhy, ve kterých na Marsu byly pozůstatky dávné civilizace, ale už ne ta prosperující civilizace samotná, přetrvávaly ještě déle. Ale s počátkem kosmického průzkumu planet v 60. letech skončila i velká éra těchto příběhů. Stále ještě vznikaly příběhy o takzvaném retromarsu, ale už to víceméně nikdo nebral jako nějakou reálnou možnost. že na Marsu kdysi byla civilizace.
0: Alespoň nějaký život se však na Marsu hledal i dál. Mluvilo se o porostech lišejníků. Velmi zvláštní data poslali na Zem obě sondy Viking. A cosi podivného se našlo v jednom kameni, který kdysi z Marsu přilétl až k nám.
1: O tom všem bude evoluční bioložka, popularizátorka vědy a také spisovatelka Julie Nováková z Fyzikálního ústavu Akademie věd povídat v příštím Planetáriu. To dnešní je u konce. Loučí se s vámi Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
4: Planetárium.
1: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obyvatelé města Louny mohou dnes ovlivnit podobu bývalé Pragovky. Kvůli opravě mostu bude až do konce října uzavřená část průtahu Libercem R35. Švýcaři dnes v referendu hlasují o maximálním počtu obyvatel své země, nechtějí překročit hranici 10 milionů. Převážně zataženo s přeháňkami, zejména na severu kraje. Teploty dnes do 20 stupňů, na horách počítejte i s větrem. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V bývalém areálu Pragovky v Lounech dnes v 14:30 odpoledne investorská firma Nira představí plány na vznik nové městské čtvrti. Podle partnera developera Marka Kedziora by v lokalitě mohlo vzniknout až zhruba 1000 bytů. Součástí dne otevřených dveří budou komentované prohlídky areálu a prezentace prvních návrhů budoucí podoby území.
4: Proměna bývalého průmyslového areálu má být rozdělená do několika etap a podle investora potrvá více než jedno desetiletí. První obytné domy by v lokalitě mohly vzniknout do 3 let. Součástí projektu mají být kromě bydlení také služby a další občanská vybavenost. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Od zítřka do konce října bude uzavřená polovina silnice na průtahu Libercem ve směru na Děčín. Důvodem je oprava mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus zůstane otevřený, stejně jako sjezd do Pavlovic. I tak ale řidiči musí počítat s velkými kolonami. Denně po průtahu projíždí kolem 50 tisíc aut. Obnova mostu navazuje na loňskou rekonstrukci tunelu, připomíná ředitel libereckého závodu, ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: V letošním roce jsme sáhli k tomu, že nejdeme do toho drastického od února až do prosince, ale máme 4,5 měsíce se zhotovitelem na rekonstrukci pásu z Liberce na Chrastavu a příští rok by nás čekal ten druhý.
2: Radnice v Doxech staví na hlavní pláži Máchova jezera nové hřiště pro děti i pro dospělé. Kromě různých prolézaček, skluzavek a dalších herních prvků bude na místě také venkovní posilovna. Investice vychází přibližně na 4 miliony korun a měla by být dokončena na začátku hlavní sezóny. Českému rozhlasu to řekl nezávislý starosta Roman Fajbík. Švýcarsko dnes čeká celonárodní referendum. Lidé v něm rozhodnou o tom, jestli by země měla omezit počet svých obyvatel na maximálně 10 milionů. Ve Švýcarsku aktuálně žije přes 9 milionů lidí. Referendum iniciovala nacionalistická švýcarská lidová strana. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
6: Sport.
2: Fotbalisté Brazílie vstoupili do světového šampionátu remízou. Pětinásobní šampioni hráli s Marokem 1-1. Švýcarsko v dalších zápasech remizovalo s Katarem také 1-1 a Skotsko vyhrálo nad Haiti 1-0.
3: Počasí.
2: Dnes převážně zataženo a přehánky, méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách čekejte čerstvější vítr. Teploty dnes do 20 stupňů Celsia, na horách do 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 Útřebí v Lis na Litoměřicku řidiči upozorňují na mrtvou srnu na silnici. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtenštejnů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to je blakovat.

0: Ploštemberky, Babička mu od Marce běhovala čtejnou uhlí Křeštajnu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
1: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
0: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době, ale byli by se všichni překvapeni, obdní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi nebo baron Hrubý a paní baronka Hrubá mi řekla, Jaroušu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
1: No a co jedli třeba i volupsie?
0: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sadkáři, něco, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jaroušku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu dva velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitý kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
1: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy a to měli lidi normálně. No.
0: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou úctu, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byl hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo?
1: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtenštejnové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játr taky, že jo? Kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takový 65 deka jater, dva toustíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě by to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, takové by to udělali nějakou mozaiku. Jako
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny dám třeba 10 deka, jo.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šlačky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nadivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako, já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5 kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr. Vždycky přidáme mletou skořici a lžičci octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu, tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělá i dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě se to bude potírat. tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Teď ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky a hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak, tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 recept řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karol Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoly. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra. A potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoly, ten zhraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolej ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý ahoj, den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
0: Jako vegana vegoše. Říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je
1: něco
2: to takový... Pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
0: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo, protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, viď, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
0: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu Pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovirok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovirok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku, tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: se znám.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahů hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Ochránci přírody kupují na Teplicku stráň v Českém středohoří, žijí tam vzácní motýly. Dolní poustevna finišuje s celkovou rekonstrukcí kulturního domu, dostala na ní dotaci. Město mimo ní na Českolipsku nechá na sídlišti Letná vysázet přes 80 stromů. Stále je převážně zataženo a s přeháňkami, zejména na severu kraje, teploty do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Český svaz ochránců přírody chce vykoupit v Českém středohoří lokalitu se vzácnými motýly a rostlinami. Pomoc s výkupem více než 3 hektarů může prostřednictvím sbírky i veřejnost. Slunná stráň s různorodým porostem poblíž Hrobčic na Teplicku nabízí pro život hmyzu vhodnější podmínky. Říká to za ochranářský spolek Jan Moravec.
5: Tuhle lokalitu se chce vykoupit, protože je poměrně velké území, pestré, různorodé, s výskytem zajímavých vzácných druhů rostlin a zejména hmyzu. Vzácné druhy motýlů, modrásek východní a okáč metlicový, další modrásci, hnědásci, přástevníci.
3: Pomoci s výkupem více než 3 hektarů může prostřednictvím sbírky veřejnost. Kulturní dům v Dolní Poustevně prochází celkovou obnovou za 60 milionů korun. 85% dostalo město z Fondu spravedlivé transformace. V objektu budou nové podlahy, také rozvody, střecha, fasáda a elektroinstalace. Jaké bude mít po rekonstrukci využití, upřesnil nezávislý starosta Robert Holec.
6: Vznikne z toho nově multikulturní kreativní centrum, kdy krom toho vrchního sálu, kde budou moct probíhat různé přednášky a tak i ve spodní části budou mít zázemí naši seniori. Bude tam prostor pro nějakou spolkovou činnost, pro nějaké výstavy a pro ukázku řemeslných praxí.
3: Stavební práce mají být hotové na konci roku. Na sídlišti Letná v Mimoni na Českolipsku bude více než 80 nových stromů. Radnice výsadbou hodlá v příštím roce završit kompletní rekonstrukci veřejného prostoru mezi bytovými domy. Některá místa nechá volná, aby bylo možné v budoucnu například rozšířit počet parkovacích míst. K výsadbě město vybralo tradiční i méně obvyklé druhy dřevin, mezi jinými třeba jerlín japonský, který lépe snáší současná teplejší a suší klima. Jak uvedl starosta Petr Král z hnutí ANO, výsadbu město odkládalo kvůli pečlivé přípravě, aby například kořenový systém stromů nezpůsoboval problémy s podzemními sítěmi. Irán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsána už během dneška. Takový plán přitom o víkendu nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Iránu i Izraeli se část politiků proti připravené dohodě bouří. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Yair Lapid. Dokument podle něho neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů.
2: Počasí.
3: Nahora dnes převážně zataženo s přeháňkami, méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte s čerstvějším větrem. Teploty do 20 stupňů Celsia, na horách od 12 do 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda omezuje provoz na kruhové křižovatce na silnici mezi dálničním exitem Roudnice a Račiněvsí. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Dobrý den vám přeji. Vám, našim milým příznivcům pořadu Retra a samozřejmě zdravím i všechny posluchače a milovníky více zpěvů. A to už se klube téma, kdy budeme poslouchat slavná, nebo chcete-li, oblíbená dueta. Tentokrát v podání našich českých, ale musím říct i československých zpěváků a zpěvaček, já se mezi ně počítám samozřejmě, proto jsem se narodil v Československu roku 1944 a to nebyla zrovna doba nej, jak zpívají Pavlína Filipovská a Josef Zima.

Jo, to byla doba, kdy tato děvčata ještě jako kamarádky ze stejného divadla Rokoko soutěžily na festivalu Bratislavská lira. A úspěšně. Boban Ondráček jim to napsal. Baby, baby, Helenka a Marta.

Když šupnem do Brna, tak málo kdo ví, že tak vynikající orchestr evropských kvalit měl dirigenta Gustava Broma, který také tu tam zaspíval. A jelikož měl krásnou zpěvačku Jarmilu Veselou, zaspíval si s ní i tento duet, který se okamžitě stal hitem. Kdo ví, no tak se to jmenuje.

S dalším Brňákem, Milanem Chladilem, jsem se seznámil a zkamarádil ale až v Praze a společné historky by byly na zajímavý magazín. Byl velký sportovec a nerad prohrával a tak vymýšlel různé finty, jako třeba na tenise. Přicházel na kurt a kulhal a k tomu ještě mával rukou, jakože něco není v pořádku. Nemůžeš hrát, jsem se zeptal. Ale jo, zkusím to. A začal zápas úplně normálně, když prohrál,

začal zase kulhat a povídá, no abys nevyhrál s mrzákem, no. Když však vyhrál, začal říčet na celý kolo, ježišmarja, je to možný, ty ani invalidu neporazíš. O nás dvou by se to zaspívat hodilo, ale musí si vetou.

Přátelé a příznivci Retra na Českém rozhlase Sever, dnes posloucháme oblíbená dueta. Celý pořad. A další, kdo jsou na řadě, to je Lenka Filipová a Karel Zich. A Mosty.

Dvě dámy, co zpívali, jsme už měli. Tak teď to budou dva páni. V době, kdy tuto písničku natáčeli, řekl bych dva kluci. Ale každopádně to je Karel Hála a Zdeněk Šedivý, zvaný Šedivka, který se s Halčou zakoukal do nějaké krásné baby.

Marta Kučerová a Bohou Zeman se svým zamilovaným duetem. To byla láska. Hodně také navštěvovali divadla. A tam se prý stalo toto. Při jednom vyhroceném shakespearovském dramatu hlavní hrdina náhle zařval k hledišti. Není tady doktor? Z řady se opravdu někdo zvedl a běhl na jeviště a herec na něj. Jste opravdu doktor? Ano, odvětí muž. A to už na něj herec úplně civilně. Tak pane doktore, jak se vám to líbí?

Bohuš Zeman a Martička Kučerová a jejich Kukuruků. No, jak Halča se Šedivkou zpívali, že ona je krásná, jak štěstí a štíla jak laň, tak pánové Suchý a Šlete jsou na tom asi daleko líp. Asi viděli něco tak fantastického, nebo nějakou, prostě, že tu krásu nejde ani popsat slovy.

To jsme se dostali do divadla Semafor a ještě tam zůstaneme s Hanou Hegerovou, zvanou Carmen. Ale nebude to píseň od dvojice Suchý Šlitr ani od nikoho z divadla Rokoko, kam Carmen později přestoupila, řečeno sportovní terminologií. Spojila se s mým spolužákem z konzervatoře Petrem Hapkou a nechali se opájet vůní levandulovou.

Řeknu něco poučného do manželství než Judita Čedovská a Milan Martin prozradí, co se bude dít po zítří k večeru. Na kurzech pro zvyšování efektivity praví profesor k posluchačům. Techniky, se kterými se vám dnes seznámil, raději doma nezkoušejte. A proč ne? Takže se zvídavý posluchač. Víte, dlouhé roky jsem studoval rutinní činnost své ženy během snídaně. Hodně se naběhala mezi lednicí, sporákem, špajskou a stolem. Tak jsem jí navrhl, jak by to mohla zlepšit. No a fungovalo to? No v podstatě ano. Dříve jí příprava snídaně zabrala 25 minut a já to dělám za 18.

Český Sečmo, nebo Louis Armstrong, byl trumpetista a zpěvák Jiří Línek. Hrál v jazzovém orchestru Karla Krogartnera a s dalším vynikajícím trumpetistou Richardem Kubernátem také naspívali Chlupatý kaktus. Ale dnes s Janou Malkrechtovou střihnou motýla.

Další odchovanci divadla Semafor, ti z prvních, kteří později také přestoupili do rokoka, naspívali duet. Ale pro televizní soutěž, kterou uváděl Vladimír Dvořák, Kdo s kým, o čem a pro koho. A mají malej stan. Matuška a Štědrý.

Karlem Gottem jsem taky prožil spoustu příhod. I některé, které by se daly i vyprávět. Ale duet s ním nemám žádný. Milé Chladil, jo, je krásné lásku dát.

To bylo moc hezké. A co vy, milí posluchači? Udělal jsem vám radost? Já myslím, že někomu určitě. A když ne, tak třeba ještě najde zalíbení v posledním duetu Pilárky s Valdou. Mějte krásný týden bez karambolů, pouze v milém dění a za týden opět naslyšenou. Ahoj.

0: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahů hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Přestavba náměstí v Postoloprtech je hotová, město už zprovoznilo i nové vodní prvky. Ve Višňové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí. Most připravuje proměnu budovy městské knihovny na kreativní centrum. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 20 stupňů. Pěkné poledne, zprávy a Jana Moravcová. V Postoloprtech na Lounsku dokončili přestavbu náměstí podle návrhu architekta Romana Kouckého. Vyšla na 115 milionů korun. Na ploše je vydlážděný obraz setkání Oldřicha a Boženy s vepsaným textem pověsti. Historické jádro 5000 města doplňuje restaurovaná barokní kašna s unikátními vodními hodinami anebo osvětlené fontány. Pokračuje nezávislý starosta Zdeněk Pištora.
3: Do hloubky nějakých 3 metrů pod tuto plochu je nové úplně všechno. Velká vsakovací nádrž, která zadržuje vodu v krajině, propustná dlažba, která znázorňuje obraz z Dalimilovy kroniky, nový mobiliář, nové schodiště.
2: Lidé ve Višňové na Liberecku 8. větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala více než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Architekti z Čech, Francie, Německa nebo Kanady už si prohlédli budovu městské knihovny v Mostě. Jejich úkolem bude navrhnout proměnu interiérů i exteriérů tak, aby z knihovny mohlo vzniknout kreativní centrum, například pro základní umělecké školy. Doplňuje primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most.
4: Teď vlastně budou navrhovat první návrh v tom soutěžním dialogu. Byli tam i ředitelé ZUŠek současně, aby vnímali nějak tu jejich potřebu. My jsme říkali samozřejmě, že by jsme nechtěli, aby ta investice byla jako úplně nějaká extrémní. Chcem pracovat s tím rozložením toho baráku co nejvíc tak, jak je.
2: Novým sídlem městské knihovny bude po dokončení modernizace v příštím roce Kulturní dům Repre. Provoz na dálnici D4 u Jiloviště u Prahy je po demolici mostu obnovený. Řidiči teď můžou jezdit v jednom pruhu v obou směrech. Podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic je most už zcela zbouraný a pokračuje odklízení materiálu. Dálnice byla uzavřená od včerejších 19 hodin do dnešních 9 hodin dopoledne. Úplně obnovený bude provoz nejdřív v 15 hodin. Na místě starého mostu by měl do září roku 2027 vzniknout nový zhruba za 200 milionů korun.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme většinou proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 20 a na horách do 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehodu čekejte řidiči aktuálně na silnici 2. třídy číslo 240 nedaleko obce Kleneč a také nedaleko exitu 29 Roudnice. Projíždějte tam s opatrností, já vám přeji dál šťastnou cestu. Teď už jsou tu písničky na vaše přání.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro pěkné víkendové poledne další z písniček, které nestárnou. To byl Michal Tučný a Slámu v botách nosím. Od mikrofonu vám a příjemný poslech i v neděli přeje Miroslav Tartárek. Pojďme si také hned osvěžit kontakty do studia a do písniček na přání. Tak telefonu sem k nám, sem ke mně, ten má i dnes číslo 475 212 212. O písničku si také můžete napsat a také hodně píšete, jak jsem se díval. Buď tedy můžete poslat SMSku na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu, anebo můžete poslat e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty a teď už ta první písnička na přání. Prosím pro pěknou neděli něco od skupiny Pink Floyd. Bylo by to pro mě, pro moji rodinu a pro všechny posluchače. Děkuju, Vašek z Mostu. Vašku i pro vás od nás a vybírám velký hit od skupiny Pink Floyd, písničku Another Brick in the Wall.

0: Mike in the Wall. No ale já už tady mám nachystaný také první telefonát po 12. hodině a krásnou neděli přeji a vítám ve vysílání posluchačku Mílu z Velkého Hubenova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vám taky přeju krásnou neděli, hlavně aby bylo teplejc, než ano, je teď.
0: Postupně bude.
1: Ale není takový horka, aby byly.
0: Jo, tak, to ne, to už zase nevím, jak to bude dál. No ale komu, jakou písničku pustíme?
1: Písničku Zpověď důchodce nebo Hymna důchodce.
0: Českého dokonce, ano, tady vidím ano. Názvu od Josefa Houska. Pro koho to bude?
1: Pro dobrou náladu a pro všechny lidičky, co vás mají rádi, co vás poslouchají a k vám do rádia.
0: Děkujeme moc. Děkujeme. Tak ať vám to zase takhle někdy vyjde a jste první tady u nás v písničkách na přání. A teď už Josef Housek pro pěknou neděli naslyšenou.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tíše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje.

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože. V zahradě kopu kostival.

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Ginko mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na shledanou, lidičky.
1: Pro pobavení a v písničkách na přání to byl Josef Fousek a hymna českého důchodce. A já už tady ve vysílání Českého rozhlasu Sever vítám další posluchačku, která čeká na telefonu, a tou je paní Božena ze Žatce. Dobrý den.
2: Dobrý den, Mirečku. Zdravím vás.
1: Děkuju.
2: A všechny posluchače, tak jak přál pan Fousek, všechny přátelé. A písničku, na které jsme se domluvili, pak dáte zahrát, a posílám ji Andělce, Božence, Jarmilce, Haničce, Honzíkovi, Pavlíkovi, Františkovi do Kostelce a prostě všem lidem, a přeju všem krásný pohodový den, zbytek neděle, a užívejte si života. Hlavně hodně zdraví všem přeju.
1: Vám také hodně mějte zdravíčka. I dál krásnou neděli a za chvíličku i s písničkou, jak jsme se domluvili, od Milana Drobného a Jošky Černého. Tady bude skladba s názvem Pro všechny, co jsem měl kdy rád. Tak ať se máte hezky a naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.
3: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Milan Drobný, Jožka Černý, pro všechny, co jsem měl kdy rád. Jsou tady písničky na přání. Za chvíličku se také zkusíme podívat na další váš telefonát, ale já tady v tuhle chvíli také mám nachystaný jeden z mnoha vašich e-mailů. Dobrý den, tady čtu. Dnes má 72. narozeniny italská zpěvačka Gianna Nannini. Zjistila jsem, že má písničku s názvem Fotoromanza, kterou známe také česky v podání Marcely Holanové jako Cesty lásek. Nechám na vás, kterou verzi vyberete. Rolandům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Silvie z Prahy, tak Silvo, také pro vás vybírám tu italskou verzi. Tak tady je Gianna Nannini.

0: Byli tady hudební výlet do Itálie, to byla zpěvačka Gianna Nannini a její velký hit Fotoromanza. No a z Itálie se teď po telefonních linkách podíváme do Varnsdorfu a ve vysílání vítám paní Miladu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak my jsme tam spolu.
1: Já bych prosila.
0: Ano, povídejte.
1: Já bych prosila zahrát pro mě a pro mou kamarádku písničku od Štefana Margity.
0: Ano, a v duetu s Hanou Zagorovou jsme vybrali Svítíš mi v tmách, to je hezká písnička. Tak ano, ode mě pro vás, ať máte krásnou neděli a zase někdy to štěstí, až se budete volat, ať to vyjde. Tak hezký poslech.
1: Děkuji.
0: Není záč, naslyšenou.
1: A dohledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Nedělní popoledne, písnička Svítíš mi v tmách, to byly Hana Zagrová a Štefan Margita. Písničky na přání pokračují, jak jsem říkal, mám tady spoustu vašich písemných vzkazů, pojďme si přečíst další z vašich e-mailů. Dobrý den, přesně před rokem jsme oslavili 50. výročí svatby, kterou jsme měli i v lounském kostele. I letos 51. výročí vychází na víkend, tak bych si přál pro moji manželku Milušku nějakou hezkou písničku od jejího oblíbeného zpěva Roda Stewarta i s přáním pevného zdraví. Děkuji za zahrání, Petr Klicpera Louny. Tak já také gratuluju a vybírám písničku od Roda Stewarta, která se jmenuje Rhythm of My Heart.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, písní.

0: Tolik tedy písnička, která nestárne a z roku 1994 Marcela Hlonová, Jestli je na nebi Bůh. No ale písničky na přání pokračují, já už tady mám nachystaný zase další z vašich telefonátů. Tentokrát se nám hlásí Úvaly u Prahy a hlavně odtamtud nám volá další věrná posluchačka, paní Hanka, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím, pane Míro, i všechny vaše věrné posluchače.
0: Tak vy jste se ptala, jestli tady mám originál písničky od Čárky Reskové Borůvkova, tak našel jsem americká country zpěvačka Dina Carter a Strawberry Wine, takže asi, jestli to překládám správně, jahodové víno si dáme, ne Borůvkové.
1: Ano, dneska si dáme jahodový, protože teďkon je docela všude dost jahod,
0: no, právě,
1: myslím,
0: ano.
1: U nás tady, jo. Takže je taková ta jahodová sezóna.
0: A
1: poslala bych tu písničku všem vašim věrným posluchačům.
0: Děkuju.
1: Přál ním krásné neděle, ale hlavně taky kamarádce Vlaštičce do Prahy, Petrovi a Alence do Stehelčevce a ještě Karlovi do Pěchovic, no a vám všem.
0: A vám také, ať máte hezkou neděli. A teď už ta písnička, tak jdeme poslouchat a já přeju hezký poslech hlavně vám. A naslyšenou zase někdy, budu se těšit.
1: Děkuju, naslyšenou.

Strawberry Wine a Dana Carter v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. Pojďme se teď podívat na další váš písemný vzkaz. Dobrý den, moc vás prosím o zahrání písmečky Imagine od Johna Lennona. A touto písničkou chci potěšit v Mostě mojí bývalou spolužačku z let 61 až 65 Tonču, která má dnes narozeniny. Tončo, skromné je moje přáníčko, přeji ti hlavně zdraví, štěstí, pohodu a lásku. V České Kamenici také zdravím Renatku a Evu. Srdečně děkuju, přeji vám hezké vysílání, Martina z České Kamenice. Já děkuju a tady už je John.

0: John Lennon, Imagine, no a písničky na přání končí. Za chviličku bude 13 hodin, budou tady zprávy, po nich už začínají také výlety s Pavlem Kudrnou. I nadále přeji všem hezký poslech Českého rozhlasu Sever a po 14. hodině se na vás u pohodové odpoledne těší Mirek Tartárek. Tak zatím naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné staly, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Český rozhlas Sever, zprávy.
5: Je světový den dárců krve, v Česku tak pomáhá ročně asi 220 tisíc lidí. Obyvatelé Loun mohou dnes ovlivnit budoucí podobu bývalé Pragovky. Ode dneška platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky a teplotu do 20 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Transfuzní stanice a nemocnice připomínají, že v létě bývá každoročně největší nedostatek krve. Je to kvůli častějším úrazům, ale i kvůli tomu, že pravidelní dárci míří na zahraniční dovolené. A to je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Popisuje to Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.
6: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde třeba těch 6 měsíců blok.
5: K nalákání nových může pomoct i Světový den dárců krve, který je právě dnes. V Česku je takových lidí ročně zhruba 220 tisíc, bylo by jich ale potřeba až 300 tisíc. V bývalém areálu Pragovky v Lounech dnes investor Nira představí plány na vznik nové městské čtvrti. Podle partnera developerské společnosti Nira Marka Kedizora by v lokalitě mohlo vzniknout do zhruba 1000 bytů. Součástí dne otevřených dveří budou komentované prohlídky areálu i prezentace prvních návrhů budoucí podoby území.
7: Proměna bývalého průmyslového areálu má být rozdělená do několika etap a podle investora potrvá více než jedno desetiletí. První obytné domy by v lokalitě mohly vzniknout do 3 let. Součástí projektu mají být kromě bydlení také služby a další občanská vybavenost. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: V Liberci chtějí více spolupracovat místní univerzita a Severočeské muzeum. Uzavřeli proto memorandum. Výsledkem chystaných projektů by měl být stálý videomapping na muzejní zdi, venkovní galerie nebo obnovená ročenka architektury. Uvedl to mluvčí univerzity Adam Pluhař. Videomappingovou projekci na jedné zdi by chtělo muzeum ve spolupráci s univerzitou mít ještě letos. Poznat původ medu by mělo být ode dneška snadnější. Výrobky prodávané v Česku musí mít podrobnější označení. Podle nových evropských pravidel už nemůžou být na etiketách obecné informace o původu ze zemí Evropské unie nebo mimo ni. Výrobci musí uvádět konkrétní státy a množství medu z jednotlivých zemí.
4: Počasí.
5: Dnes čekáme na severu převážně proměnlivou oblačnost, na většině území místy přehánky, nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů a maxima na horách kolem 10. Pované čerstvý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Komplikace čekejte řidiči aktuálně na silnici 2. třídy číslo 225 u Drahomyšle na Lounsku po dopravní nehodě a problémy v dopravě očekávejte taky na silnici 1/15 v Zimoři na Litoměřicku a probíhá tam aktuálně vyšetřování střetu dvou osobních aut a jsou tam také záchranáři. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěknou neděli.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Právě začínají další výlety. Jsme rádi, že jste si nás naladili. Přeji vám krásný poslech. Červnová neděle je jako stvořená pro výlety a tak jsme tu opět s naší troškou do mlýna. Vezmeme vás do Plzně do Semlerovy rezidence, bytu, který pro jeho majitele navrhl slavný architekt Adolf Loos. Ten se při tvorbě interiéru proslavil takzvaným raumplánem, kdy nevytvářel jednotlivá podlaží, ale pouze různé úrovně navazující na centrální část. Potom navštívíme záchrannou stanici v Pavlově na Vysočině, kde uvidíme opravdu pestrou paletu zachráněných zvířat, od vider přes čápy, dravé ptáky, až po kuny a srnky, anebo třeba i muflona. Podíváme se také do staré papírny v Hronově v Královéhradeckém kraji. Z té se později stal mlýn, do kterého jezdili jako malí sourozenci Čapkovi, což pozdějšího spisovatele a malíře inspirovalo při psaní pohádek. A nakonec vás na jižní Moravě u hradu Veveří na Brněnsku zavedeme na dvě místa, která vyloženě vybízí k fotografování. Navštívíme dřevěné okno a trůn.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na Klatovské třídě v Plzni si můžete prohlédnout unikátní bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových. V letech 1933 až 1934 byl vestavěn do původního bytového domu. Vznikl na základě konceptu architekta Adolfa Lose, který pak zpracoval Losův žák a spolupracovník Heinrich Kulka. Byt je vytvořen takzvaným raumplánem, což znamená, že nemá klasická podlaží, ale jeho jednotlivé prostory různých výšek se v několika úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly. Objekt spravuje Západočeská galerie v Plzni a naší redaktorku Andělu Blaškovou Semlerovou rezidencí provedl kurátor sbírky architektury Petr Domanický.
1: Vstoupili jsme dovnitř, akorát si bereme návleky na nohy, protože tam bychom mohli poškodit parkety.
2: Na jednu stranu vstupujeme do domu, který není ani 100 let starý, ale na druhou stranu ta hodnota je často u těch prvků možná vyšší než u leckterého zámku.
1: Jsme v ústřední hale celého bytu.
2: Je to velký obývací pokoj, ale samozřejmě obývací pokoj nikoliv tak, jak si představujeme většinou dneska, ale spíše tak, jak známe ještě z některých takových těch předválečných filmů pro pamětníky, kdy ty obytné pokoje spíše připomínaly reprezentační prostory někde na zámku a byly komponovány nejenom pro pobyt té rodiny, ale z velké míry pro společenské akce. To znamená, počítalo se s tím, že se tady sejde velká společnost, že se tady bude třeba hrát na klavír, že se tady bude tančit, dokonce je tady vestavěný bar. Pak jsou tady typické losovské odpočivné kouty, ať už je to ten skrytý tady částečně pod galerií, který umožňoval takové jako klidnější popovídání. A potom je to velký odpočivný kout v čele té haly u krbu, který částečně je vsazen do kamenné stěny se sníženým podhledem.
1: Mě zaujalo

0: A tak jsme zahlédli jídelnu, kde se nachází kulatý stůl, židle kolem. Všechno je to v takovém noblesním stylu.
1: A zase odsud není vidět ven a zase je to vyřešeno jiným způsobem než v té hale nebo v tom vstupu. Tady je to vyřešeno takovým tím losovským oblíbeným jeho způsobem, inspirovaným v Japonsku, kdy okna jsou překryta jakýmsi rastrem, který dělí ta okna do takových malých tabulek a ještě přes to sklo je napnutá textilie, která umožňuje, aby ten interiér měl to denní přirozené osvětlení, ale současně brání tomu výhledu ven. A ještě tím, že ta textilie má nádech do žluté nebo zlaté, tak to i mění atmosféru toho samotného interiéru.
2: Přiblížil prostory v plzeňské Semlerově rezidenci kurátor sbírky architektury Petr Domanický. Rodina Semlerových byla nucena po okupaci v roce 1939 emigrovat do Austrálie. Jejich byt pak sloužil k různým účelům, například jako kanceláře, učebny či malé byty. Dnes si tuhle vzácnou architektonickou památku můžete sami přijít prohlédnout.

Pojďme se teď vrátit k minulé soutěžní otázce. No, kdo by neznal filmy Jurský park, Jurský svět? A není to tak dávno, co jsme právě díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů, no a jiných obrovských zvířat, které si dnes ani nedokážeme představit. Zachovaly se jejich kostry, no a tak jsme si vlastně, já nevím, jestli odborně nebo spíš dobádili, jak mohla tato zvířata vypadat, tak doufejme, že vědci to mají přesně zmapováno. No a podle nich se pak stavějí dinoparky. My jsme se ptali, soutěžně jsme se ptali, kde u nás najdeme ten největší. Mohlo to být za A v Ostravě, za B v Plzni. Správně je v Plzni? Ne, tak Plzeň to není, je to Ačko, je to v Ostravě. Největší dinopark v Česku, rozkládající se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a vlastním dinoexpresem, je velmi navštěvovaným dinoparkem. Ano, je opravdu největší. Ale pozor, i v Plzni najdeme takové zařízení, takový prostor. Je spojený se zoologickou zahradou i známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech dinoparky, ale kde?

napsal Ačko, udělal dobře. Mohl vyhrát let svítilnu. Vyhrála jí, pozor, tentokrát pětice našich posluchačů, takže pánové, děkuju, pochlapili jste se. Pan Bohuslav Mejsnár, Dolní Braná, pan Lumír Šimečka, Trnávka, pan Antonín Matoušek, Letkovice, pan Zdeněk Muselík, Pohořelice a pan Petr Tuček, Olešnice. No a dívám se, odkud jsou. Jsou to samé malé obce. Krásně se nám to sešlo. Gratuluju. Takže kdo dostane let svítilnu, už víme v tomto víkendu nebo za ten minulý víkend, ale kdo dostane výletnický batoh s řadou zajímavých turistických věcí, tak na to si budeme muset počkat na začátek. Vlastně ne, protože my v létě budeme vysílat, chtěl jsem říct, na začátek července, ale to nás čeká speciální zámecké léto, takže tentokrát vyhlásíme výherce hlavní ceny už na konci června.

0: já myslím, že si pamatujete na oblíbený večerníčkový příběh o Vydrýskovi. My teď vás vezmeme na místo, odkud si skoro před čtvrtstoletím režisér Václav Chaloupek tohle chytré zvířátko vypůjčil. Dnes je totiž záchranná stanice v Pavlově na Vysočině vyhledávaným výletním místem. Mezi její obyvatele nás zavede redaktorka Irena Šarůnová.
1: Se Zbyškem Karafiátem procházím záchranou stanici v Pavlově.
2: Teď se podíváme přes intenzivní péči, tam teda normální návštěvníci úplně nechodí.
1: Alespoň teď po rozhlasových vlnách jim to umožníme.
2: Můžeme slyšet různé hlasy ptačích mláďat, co tu teď aktuálně jsou. Tady teď vidíme třeba rehky, kosáčky, vrabčáky, síkorky.
1: Jak se sem taková síkorka dostane?
2: Třeba je nějaké zničené hnízdo, někdo pokácí strom.
1: Já se teď dívám, jak krmí vaše kolegyně holuba hřivnáče. Vy mu musíte i ten zobáček otevřít.
2: Ano.
1: A pod tlakem. Stříkačko, nechce se mu. A už je to tam. Tak a tady máme rumburaka.
2: Tohle mládě krkavce velkého, on teda pochází z jemnice.
1: A má chudák nějaké křídlo špatné.
2: Vlastně on vypadl z hnízda a při dopadu na zem si zlomil křídlo.
1: Jsme zase venku. Dnes je deštivý den, ale teď to lehce polevilo, tak se budeme podívat po areálu.
2: Teď právě že období, kdy k nám mezi velké množství tady různých školáků a školek.
1: Prohlídky jsou komentované.
2: Lidé si vlastně někteří chtějí projít sami, jsou tady různé cedulky, takže mi si o těch zvířatech přečtou také. Ale jestli můžu doporučit, ta komentovaná prohlídka je lepší.
1: To se nedivím, protože já si to s vámi doslova užívám. Tady jsou voliéry, vidím nějaké dravce.
2: Tady třeba vidíme samečka orla morského, ten má vlastně genetickou poruchu opeření, takže ty dlouhé pera, vlastně mu, když mu rostou, zase zatočí a upadnou. Ale třeba tady vedle je nenápadný, velice vzácný dravec a to je orel křiklavý. A vlastně ho srazilo loni auto, přišel o křídlo.
1: Areálem procházíme dál, dokonce je tady rybníček, vidím labutě.
2: Naše hlavní zásobár na vody a pod náma třeba teďka můžeme vidět tady muflo na mufiho.
1: Máte tady dokonce i ptačí pozorovatelnu, je krytá, to se mi v tom dnešním dešti líbí.
2: Všichni ty čápy, co tady jsou, tato jsou vlastně trvalý handicapy, ty vlastně nelítají a dopředu už se vrátit nemohou.
1: Vzadu tamhle vidím, to jsou nějaké chodníčky nad mokřadem.
2: Tůně, kde máme obojživelníky, jako skokany hnědé, ropuchy, máme tam čolky obecné, jehorské.
1: Tady je takový můstek a to budou vidry. Vidrami to tady v podstatě v Pavlově začalo.
2: V 89. roce, kdy asi to vypadalo, že u nás vidry vymřou, tak vlastně státní ochrana přírody, tady byla výzkumné zařízení.
3: Májo!
1: Slyší na zavolání.
2: Slyší na semeno.
1: A už je tady. Naproti vidrám zase voliéry. Co tady máme? Puštík obecný je tady cedule.
2: Vedle máme kalouse ušaté, ale i zácné kalouse pustovky. A v té poslední voliéře máme takovou společnou voliéru, kde máme třeba jako havrany, ale mimo to tam máme třeba kvákoše nočního, taky poměrně zácného.
1: A kváka?
2: V noci kváka, ano. Kvák udělá.
1: Krkavec. A ten má jméno určitě.
2: To je Ruby.
1: Jdeme do schodu. Voliéra. Na těch větvích tady visí spousta starých čepic.
2: Tohle voliéra, kde dáváme mláďata veverek na rozběhání. Se vlastně tady naučí právě okusovat jak oříšky, šišky, tak pořádně běhat. A když to vlastně ty veverky umí, tak vlastně následně můžeme pouštět zpátky do přírody.
1: Je tady nějaké zvíře, které máte nejradši?
2: Zvířecí osobnosti tady velké množství. V podstatě nemám úplně vyhraněné jedno zvíře, kterému bych chodil.
1: Ta sova pálená, to je kamarádka.
2: To je velká kamarádka, no. Ale tam je smutné to, že ona jak se mi zlobí, že s ní tráví málo času, tak mě třeba škrábne. Což ostatním nedělat.
1: Samou láskou se na vás zlobí.
2: Ano, je to tak.
0: Přiznává ředitel záchranné stanice v Pavlově na Vysočině Zbyšek Karafiát, který některé její obyvatele představil naší kolegyni Ireně Šarůnové. A pokud byste chtěli vidět, jaká zvířata ve stanici opatrují, můžete se už teď podívat na fotografie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Hronově v Královéhradeckém kraji stojí v Jungmanově ulici stará papírna, které se také říká Čapkův mlýn. Budovu nechal v 19. století postavit Jan Prouza ze Žabokrk jako papírnu, později sloužila jako mlýn. Roku 1890 se stal jeho majitelem Karel Novotný, dědeček bratří Čapků, kteří tam společně se sestrou Helenou strávili podstatnou část svého dětství, což je ovlivnilo v jejich pozdější tvorbě. Při návštěvě mlýna tak narazíte na jejich pohádky, ale také na starou ruční výrobu papíru. V doprovodu správkyně Čapkova mlýna Drahomíry Večeřové se tam zastavila Vlaďka Vildová.
1: Kde to všechno začalo?
2: Nejdřív byla papírna, už v roce 1821 se tady začal vyrábět papír a takovou zajímavostí je, že to byla jedna z pěti prvních strojních papíren v Čechách.
1: Voda a papír, to je potřeba, ale u mlýna je to ještě podstatnější.
2: Když už tady nikdo neuměl ten papír vyrábět, tak se vlastně rozhodli, že tu vodu využijí, kolo mlýnské bude sloužit k mletí.
1: Ta jména spojená se začátky nejprve té staré papírny.
2: Prvním majitelem byl vlastně Josef Fuchs, který přišel právě z polských dušníků, kde zřejmě měl papírnu. Tady ale provozoval tu strojní papírnu. Dalším majitelem byl Václav Inert, který tady právě převedl tu papírnu na ten mlýn. Přišlo tady pár majitelů a v roce 1889 ten mlýn tady kupuje Karel Novotný, dědeček sourozenců Heleny, Josefa a Karla Čapkových. Ten ale brzy umírá a v roce 1894 kupuje právě tenhle mlýn Antonín Čapek, pak už se prodává, mlýn jako takový nefunguje.
1: Děti Čapkovi, ta slavná trojice, ti sem jezdili, na prázdniny třeba?
2: Jezdili sem k babičce a k dědečkovi, vzpomínají na to i v knize Devatero pohádek. Skoro v každé pohádce je zmínka o Hronově.
1: Ono se jim říkalo nějak Iček, jak to bylo?
2: Lenča, Peča a Iček.
1: Lenča, to je jasné, to byla Helenka. Peča byl?
2: To byl Josef.
1: A Iček byl Karel.
2: Karlíček.
1: S Drahomírou Večeřovou jsme v pohádkách.
2: Právě v těch devatero pohádkách. Máme tady pohádku pošťáckou, doktorskou. Hlavně proč tenhle prostor vzniknul i pro to muzeum, byla tahle pec, která se tady zachovala, je funkční. To právě ty děti nebo sourozenci Čapkovi zažili, když babička s dědečkem pekli ten chleba.
1: Tu vůni si teď představím, ale pecen tady je. A tamhle je ta nádobka ledvinková.
2: Ta je právě na tu pecku, kterou ten černokněžník spolknul špatně. Volali se ti doktoři a jeden právě přišel i z Hronova. Další byl třeba z Úpice. Ještě tady máme vzpomínku na jednu knihu od Helenky Čapkové. Tou je Moji milí bratři. Ona tam vzpomíná, když jezdili k babičce, jak jim babička hodila takhle židle, na to dala slamníček. Tam na tom ty děti takhle na zemi spaly.
1: Kdo má židli,
2: ten bydlí
1: i spí. Tady je nádherná původní klenba.
2: Tady máme takovou galerii, kde dáváme výstavy sezónní. Přes celý rok tady pořádáme pro děti takové edukační programy. Ale protože to byla papírna, tak tady máme i výrobu papíru,
1: ano,
2: kde si můžou děti vyrobit papír ručně.
1: Proto jsem zveme také na výlet. Asi do Hronova není náročné se dostat autem samozřejmě.
2: Máme tady vlak, anebo autobusem, ten není daleko, kousek od náměstí.
1: A co cyklisté?
2: Určitě máme tady cyklostezku jak z Náchoda, tak ale i od Police nad Metují máme krásnou cyklostezku.
0: Vzkazuje správkyně staré papírny potažmo Čapkova mlýna v Hronově Drahomíra Večeřová a zve nejen za pohádkami bratří Čapků, ale i za kouzlem výroby papíru a osobnostmi Hronovska. A naše kolegyně Vlaďka Vildová ještě připomíná, že v těsném sousedství staré papírny si můžete prohlédnout i rodný dům Alojze Jiráska nebo hronovskou renesanční zvonici. Výlety. Máme rádi obří akvária, expozice nebo zoologické zahrady, kde jsou vodní pavilony, kde není o návštěvníky nouze. No a platí to i o vodní minizoo v Bašce, kterou jsme včera navštívili. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je skvělá možnost. My jsme z toho místa nabídli reportáž. Možná pro vás bude jednodušší odpovědět na soutěžní otázku. Kde tento prosklený tunel přímo pod rybníkem najdeme? Asi by měla přijít nějaká nápověda. Je dlouhý 8 metrů a je v hloubce 3,5 metru pod vodou. Je to unikátní podvodní tunel. Nachází se, pozor, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tentokrát hrajeme o cestovní tašku. Opět samozřejmě hrajeme textovou zprávou, tedy respektive musíte ji poslat, abyste byli zařazeni do slosování. A tam musí být správné písmenko. Tak si pište výlety, mezera A nebo B, tedy Modrá, Třeboň, Ačko Modrá, Bčko Třeboň a následuje další mezera. Pak vaše jméno, příjmení, nezapomínejte na adresu a poštovní směrovací číslo. Víte, že někdy přijde jenom to Ačko, Bčko a jméno. Nevoláme zpátky, kdybyste si mysleli, prostě se to vyřadí, takže pozor na to. Pro jistotu výlety, mezera A nebo B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Takže hrajeme o cestovní tašky, no a hrajeme také o hlavní cenu, o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky Alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. To jsou věci, které automaticky do tohoto batohu vkládáme.

0: Na závěr dnešních nedělních výletů se vydáme na jižní Moravu. V okolí hradu Veveří na Brněnsku je nespočet možností, kam vyrazit na výlet, a některá místa vyloženě vybízejí k fotografování. Jaká to jsou, zjišťoval náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář společně s Halkou Horkou ze svazu obcí Panství hradu Veveří.
1: My dnes navštívíme dvě místa, která jsou zároveň fotopointy. To první se nachází mezi vesničkami Hvozdec a Veverské Knínice. A je to obrovský trůn, ze kterého je vidět hrad Veveří.
2: Jsou z něj vidět věžičky a je to vlastně jeden z důvodů, proč zrovna tady jsme ho umístili.
1: Teď máme letní období, to znamená, že ta věžička je vidět opravdu jenom jedna a tak nepatrně, ale on se ten hrad postupně bude odhalovat, že?
2: Je to tak, jak opadá listí, tak vystoupí všech, říká se, 9 věžiček hradu Veveří, a to je vlastně ten důvod, proč tady je.
1: Trůn je opravdu veliký, celý ze dřeva. Kdo ho vyráběl?
2: Trůn má 3 metry a vyráběl ho pan Petr Pospíšil, řezbář tady ze sousedních Veverských Knínic, a tím tomu děkujeme.
1: Když sem lidé přijdou, mohou si na trůn i vylézt?
2: Jo, dokonce máme, že to je nařízeno. Je to opravdu ten fotopoint, kdy si člověk u něho může stoupnout, koukat se na ten hrad Veveří, může si na něho sednout, děti na něm blbnou, skáčou z něj. Je to opravdu taková prolézka v lese.
1: Ale na vlastní nebezpečí.
2: No tak to samozřejmě.
1: A my se za chvíli vydáme k dalšímu místu, jaké to bude?
2: Je to okno, je to vlastně bratříček trůnu, dělal ho stejný pan řezbář a opět směřuje na hrad Veveří, ale uvidíme ho z jiného místa, z jiného úhlu.
1: Jak vzdálené je okno od trůnu?
2: Já bych to vzdušnou čarou odhadla tak na 10 kilometrů maximálně.
1: Tak my si pomůžeme autem. Přenesli jsme se o několik kilometrů dále k dalšímu nádhernému místu a tím je opět obrovské dřevěné okno,
2: které opět míří na hrad Veveří a je odsud ten hrad vidět víc než toho trůnu.
1: A když se postavíme přímo do toho okna, tak před námi se otevírá nádherná krajina a skutečně věže hradu Veveří jsou odsud, dalo by se říci, jako na dlani. Proč jste vybrali právě trůn a okno?
2: No trůn, protože mě osobně představuje takovou královskou majestátnost, sesly, na které seděl král, a Veveří jakožto královský hrad, to k němu patří. A to okno zase má tvar takového úplně strašně čistého, jednoduchého gotického okna. A oba dva ty objekty spojuje těch 9 věžiček, které vlastně jakoby korespondují s tou říkačkou na Veveří 9 věží.
1: Okno se nachází nad Chudčicemi. Při jaké příležitosti vznikla obě tato místa?
2: My jsme si je připravili jako překvapení při tradiční akci zvané Tour de Veveří. Okno má teď přesně půl roku a trůn už druhým rokem je u Hvozdce.
1: Když se budou chtít výletníci z jednoho místa dostat na druhé, půjde to pěšky i na kole?
2: Na kole určitě, půjde to i pěšky. Pěšky je to trošinku složitější, samozřejmě delší, náročnější, ale určitě to stojí za to v obou dvou případech, i proto, že v těch místech, kudy procházíte, kromě té krásné přírody, se taky občerstvíte, ale hlavně stojí za to oba dva ty cíle.
0: Říká Halka Horká ze svazku obcí Panství hradu Veveří, která ke dvěma zajímavým dřevěným fotopointům, tedy místům, ze kterých se dají pořizovat krásné fotografie, zavedla našeho brněnského kolegu Zdeňka Truhláře. Tak to byla poslední reportáž nejenom dneška, ale vlastně tohoto víkendu. Za chvíli ještě připomenu soutěžní otázku.

A je tu závěr nedělních výletů. Já už jsem trochu naznačil, možná bych mohl prozradit trošku víc, protože nás v létě čekají 2 měsíce velkého zámeckého putování, čekají nás zámecké prázdniny nebo vysílání ze zámku. Tak my ukončíme ten náš klasický cestovatelský servis, ty naše výlety na konci června. Takže výherce hlavní ceny vyhlásíme na konci června. No a protože nás taky čekají dovolené, tak to bude trochu komplikovanější, ale nezoufejte, všechno vždycky včas vysvětlím. Zatím se nic neděje. Tak já ještě připomenu soutěžní otázku tohoto víkendu. My se ptáme na jedno velmi zajímavé místo, na místo, kde se můžete projít pod normálním, obyčejným, běžným rybníkem. Tam je vytvořen dlouhý tunel, je dlouhý 8 metrů, je to v hloubce 3,5 metru pod vodou. No a my se ptáme, kde se můžeme podívat na vlastně ten vodní svět v přirozeném prostředí. Vysílali jsme odtamtud reportáž, už jsem vlastně také napověděl. Může to být za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak pošlete nám textovou zprávu, ostatně všechno potřebné najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jak se píše textová zpráva, o co se hraje, jak zní přesně soutěžní otázka a co je důležité, vždycky tam najdete odvysílané reportáže u každé fotografie, takže si můžete vytvořit nádherný dojem z místa, které třeba můžete dát do plánu svých vlastně už brzy letních prázdninových cest. Tak o co se hraje, o cestovní tašku, o výletnický batoh, to už jsem říkal také opakovaně, no já už nemám co dodat. Vidíte, to je zvláštní, když Pavel Kudrna nemá co dodat, snad jenom hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Některé regionální vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle upravených jízdních řádů. Dolní poustevna na Děčínsku se pustila do rekonstrukce kulturního domu, hotovo má být ještě letos. Zpěvačka Eva Farná vyprodala Pražský Eden dnes a v úterý tam zaspívá znovu. Zítřek čekáme oblačný, ojediněle s přeháňkami a teplotou do 20 stupňů. Krásné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce tak každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. S novými úpravami pak budou vlaky jezdit až do prosince. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit beze změn, je Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem každoročně i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech kvůli tomu ale nechystají. S přebudováním kulturního domu začala dolní poustevna na Děčínsku. Hotovo by mělo být na konci letošního roku. Po dokončení prací bude dům sloužit jako kulturní a setkávací centrum pro obyvatele, zázemí pro seniory a dětské kroužky. Kromě historických lustrů a parketové podlahy v sále, stavební firma vše v budově vymění a přebuduje. Kolik bude rekonstrukce kulturního domu stát, upřesnil nezávislý starosta Robert Holec.
2: Měli jsme velký štěstí, že jsme uspěli s žádostí dotaci v operačním programu Spravedlivá transformace. Celková výše nákladů se pohybuje kolem 60 milionů korun, z čehož zase 85% dotace.
0: Filmaři vyčerpali pobídky od Ústeckého kraje v ročním předstihu. Využili 46 milionů korun, které utratili v regionu. Uvedla to Barbora Hišková z filmové kanceláře Ústeckého kraje. Z dotací vzniklo 22 seriálů a celovečerních filmů, ve kterých se objevují různá severočeská místa. Jedním z nich je snímek Čika Čeka, který bude mít premiéru na festivalu v Karlových Varech. Zájem producentů o kraj trvá. Na Litoměřicku se teď začíná natáčet pokračování seriálu Vraždy v kraji. Peníze na filmové vouchery kraj přerozděloval z evropského programu Spravedlivá transformace. Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila v sobotu na stadionu v Pražském Edenu zpěvačka Eva Farná. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala zavěšená na laně vzduchem. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
3: Dvou a půl hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
4: A jsem úplně odrovnala.
5: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
4: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
6: Eva
4: super.
6: Je skvělá prostě.
3: V Pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme na severu Čech oblačno, přeháňky ojediněle, teploty do 20 a na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte řidiči u Drahomyšly, na Lounsku na silnici 225 pozor na sraženou lišku uprostřed vozovky a na silnici 15 zavarovala dvě osobní auta v Zimoři na Litoměřicku. Jsou tam kromě policistů taky záchranáři, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je pár minut po 14. hodině, právě začíná nedělní pohodové odpoledne. Opět jsme pro vás nachystali spoustu zajímavého. Létají tam vzácní motýly a rostou koniklece. Sluná stráň v Českém středohoří zaujala ochránce přírody, takže se s majiteli domlouvají na jejím odkoupení. V této hodině vás přímo na místo pozmeme v reportáži. Čeká nás také rubrika Co v učebnicích nebylo. Nachystali jsme i spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete na Rotrovou nebo Karla Gota. Teď už ale přichází skupina Činasky s písničkou Víno. Ať se vám hezky poslouchá Český rozhlas Sever a pěkné nedělní odpoledne.
1: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárkem.

Pro tu nejvíkendovou náladu s Českým rozhlasem Sever písnička, která nestárne. To byla Marie Rotrová a zřejmě letos nikde nejsou kytky. Pouštění draků je oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde začala? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Tolik skupina Beatles, omlouváme se za technické problémy a teď už opravdu rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a Pouštění draků.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kaprů.

0: a psi, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik pro tu nejvíkendovou náladu skupina Jelen a Miluju tě. Posloucháte Český rozhlas Sever, kde už je pro vás nachystaná slíbená reportáž nedělního pohodového odpoledne. Český svaz ochránců přírody chce vykoupit v Českém středohoří lokalitu, kde žijí vzácní motýly. Pomoc s výkupem víc než 3 hektarů může prostřednictvím sbírky veřejnost.
1: Takže teďka my jdeme na to místo, ještě pořád na něm nejsme.
2: Nejsme.
1: Bořeň před námi, jo. Je to tak. S Janem Moravcem ze spolku ochránců přírody právě procházíme pastvinami na prosluněné stráně nad vesničkou Chouč v Českém středohoří.
2: Tamhle to je ten vrchol.
1: Co je ten posed?
2: Co je ten posed, tak to je vlastně vrchol ty Homolky a doleva jsou ty pozemky, které se snažíme vykoupit aktuálně. Od soukromých vlastníků.
1: Proč se o to snažíte? A podlák.
2: No, máčky. Jsou i horší, tady to ještě dobrý. Tuhle lokalitu se snažíme vykoupit, protože jde poměrně velké území, pestré, různorodé, s výskytem zajímavých vzácných druhů rostlin a zejména hmyzu. Vzácné druhy motýlů, modrásek východní a okáč metlicový, další modrásci, hnědásci, přástevníci.
1: A ti motýly, jak jste zmiňoval, ty dva druhy,
2: ano.
1: Ty se vyskytují jenom tady?
2: Dneska jsou na Moravě úplně vyhynulé a v Čechách, České středohoří a okolí Prahy tam ještě přežívají, v takových těch stepních oblastech.
1: To, že jim vyhovuje
2: tady. Vyhovuje jim to přesně, prostě suchý terén, narušený terén, ten modrásek má živnou rostlinu, mateřinoušku, tam jsou krásný polštáře, pod vrcholem uvidíme, okáči obecně mají rádi trávy, tenhle ten konkrétně sleře pak ostřavu.
1: Výkup financuje veřejná sbírka Místo pro přírodu. Ochranářský spolek se pak podle Jana Moravce snaží zaručit ochranu svých pozemků.
2: Vlastně pečuje o to ty místní lidi a my jsme jakýsi garanti, že to bude v pořádku a ty, kteří vlastně mají prostě ty peníze a jsou vlastníky a hlídají, aby to plnilo ten účel, který to má úplně, to znamená, aby to sloužilo přírodě.
1: To oceňuje taky ředitel správy chráněné krajinné oblasti České středohoří František Budský.
3: Jakýkoliv management a přírodě blízký opatření, který tam bude prováděný, tak je samozřejmě jako ku prospěchu věc, určitě jako prospěchu přírody samozřejmě.
1: Na 3-hektarovém svažitém pozemku jsou pastviny, křoví, pozůstatky třešňového sadu, skalnatá místa i kamenné zítky. Podrobný průzkum ukáže, jestli bude potřeba nějaká úprava. Území ale zůstane nezastavěné a přístupné. Z Českého středohoří Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a pro dobrou náladu se u nás s písničkou právě zastavila Hana Zagorová. Víkend otevřených zahrad, to je možnost navštívit zajímavé parky a zahrady po celé České republice. Často i ty, které běžně pro veřejnost přístupné nejsou. V Ústeckém kraji se této akce účastní celkem 19 míst, například zahrada U lesa a přírodní zahrady Špičák ve Varnsdorfu, zahrada Alešovka v Chomutově nebo i státní zámky Stekník, Krásný dvůr a Velké Březno. A také botanická zahrada v Teplicích. Podrobnosti o tom, co tam můžete vidět, má pro nás Veronika Jaklová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, co v botanické zahradě v Teplicích právě kvete?
1: Ve skleníkách například i bišky, jasmín, orchideje, ale i kakaovník. Ten je zajímavý tím, že nekvete na větvičkách, ale přímo na kmeni keře. Ve skleníkách rostou ale i jiné zajímavé rostliny. Zejména děti bývají nadšené stučnice mexické. Masožravé rostliny, která má masožravé listy, na ty se přilepí hmyz a rostlina ho vstřebá. Akácie rohatá zaujme svými velkými trny. Ty používají mravenci jako své domečky. Chovají se do nich a pak chrání rostlinu před škůdci nebo bíložravci. Zvláštní je i dracena ze Sokotry v severní Africe. Po narušení rostliny z ní vytéká červená tekutina, která pak stuhne, usuší se a zpracuje na prášek a ten se používá pro léčení. Ve venkovní expozici před skleníky kvetou vůňavé růže, letničky, ale i letní nevězírku.
0: Co si mohou návštěvníci botanické zahrady prohlédnout?
1: Výstavní skleníky. V xerickém skleníku rostou rostliny, které se dokáží přizpůsobit a přežít období sucha, například kaktusy. V tropickém skleníku se daří vlhkomilným rostlinám z Asie, Madagaskaru a Střední Ameriky. Subtropický skleník skrývá především sbírku rostlin z Chile a v dalším z expozičních skleníků rostou skalničky. Mimořádně jen o víkendu otevřených zahrad si mohou návštěvníci prohlédnout takzvané zásobní skleníky. V nich jsou umístěny sbírkové rostliny a v těchto sklenících se připravují a ošetřují rostliny do expozic. Lidé tedy mohou nakouknout i do zákulisí botanické zahrady.
0: Máš ještě něco, co by mohlo případné návštěvníky do Teplic nalákat?
1: Součástí venkovní zahrady je výstava o vůních. Na informačních panelech seznamuje návštěvníky s historií vůní, věnuje se vonným koupelím, výrobě mídel, ale i vykuřování. Návštěvník se dozví, jakými bylinami nebo květinami provonět zahradu, co vysít na louku, aby byla krásná i voněla, i k čemu slouží aromaterapie.
0: Dokdy má botanická zahrada v Teplicích tedy dnes otevřeno?
1: Dnes do 19 hodin. Běžná otevírací doba mimo víkend otevřených zahrad je až do konce srpna každý den kromě pondělí od 9 do 19 hodin. A připomínám, že v botanické zahradě v Teplicích se platí vstupné.
0: Říká reportérka Veronika Jaklová. Díky za rozhovor a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Pro pěknou neděli jsme si zahráli další písničku, která nestárne. To byl Karel Gott a Být stále mlád.
1: Křížem krajem.
0: Lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při rozsáhlém požáru v roce 2022. Jak se krajina dává po požáru dohromady, uvidíte z nové vyhlídky Fénix. Dojdeme k ní z Hřenska mlýnskou cestou s redaktorkou Evou Bucharovou a mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
2: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
3: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
2: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
3: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
2: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářiště je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
3: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka.
2: Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
3: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
2: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela.
0: Popisuje informační panely na vyhlídce Fénix na Hřenském na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
1: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, dozněla nám písnička od skupiny Holky a před námi je další z reportáží a další téma. Zrada, zločin a trest. Tři fáze života Karla Hermana Franka, bývalého státního ministra pro protektorát Čechy a Morava, představuje výstava v Paláci Líbig v Liberci. Součástí jsou mimo jiné dobové artefakty ze Severočeského muzea. Výstava potrvá do 8. srpna. Vznikl k ní taky komiks pro mladé čtenáře.
1: Výstava je uspořádána v rámci 80. výročí od poslední veřejné popravy v Československu. A tím posledním veřejně popraveným člověkem byl právě Karl Hermann Frank.
2: Vysvětluje ředitel Paláce Líbig v Liberci Michael Dufek. Karl Hermann Frank se narodil do silně nacionalistické německé rodiny v Karlových Varech v tehdejším Československu. Jeho handicapem bylo skleněné oko. Kvůli tomu Franka nepřijali do armády.
1: Ono to mě vyvolalo určité trauma. A on si to trauma potom později začal velmi nevybíravým způsobem vybíjet na československém lidu.
2: My jsme teďka v první místnosti, která se tedy věnuje té zradě. Tak co tady můžeme vidět?
1: Jednak dobový hraniční sloup. Je to opravdu originál z Hrádku nad Nisou s nápisem Československá republika, které německá armáda s oblibou demonstrativně porážela při obsazování pohraničí.
2: Tak se můžeme přesunout do další místnosti. Tady už nás příběh vede od zrady ke zločinu.
3: Na nás hned na první pohled zapůsobí nástroje dobové propagandy, plakáty, které oslavují ten režim.
2: Vysvětluje Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele pro humanitní oblast.
3: Tím ústředním motivem je gilotina, která je vlastně memento ukončení toho života. Tady to má mapovat vlastně ty jeho zločiny. Je úzce spjat s vypálením lidic ležáků.
1: Karl Hermann Frank vlastně začínal tu svoji v uvozovkách kariéru právě v Liberci. On byl vlastně jmenován zástupcem Konráda Henleina, zde v Liberci, kde byla vlastně sídlo sudetské župy. Později Reinhard Heydrich povolal Karla Hermana Franka. Měl běžně na starosti zatýkání československých občanů, deportace židů.
2: Jakým způsobem byl ten jeho zločin potrestaný, se teda dozvídáme ve třetí místnosti.
1: Dominantním prvkem ve vitríně vlastně kamizola nebo vrchní část uniformy, ve které byl Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a následně odsouzen a popraven.
2: Doplňuje Michal Dufek. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Na Českém rozhlasu Sever, Brontosauři a Stánky, pomalu se blíží 15 hodin, za chvíličku tady budou zprávy. Například uslyšíte, že modernizaci kulturního domu Repre v Mostě komplikuje stav balkónu. Zásadní vliv na termín dokončení by to podle vedení města mít nemělo. No a i v další hodině vysílání se naslyšenou těší Mirek Tartárek.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, o druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Modernizaci kulturního domu repre v Mostě komplikuje stav balkónů. Višňová na Liberecku je obcí roku Libereckého kraje. Zítra čekáme oblačnost, přeháňkami ojediněle a teplotou do 20 stupňů Celsia. Pěkné nedělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. V Mostě pokračuje modernizace kulturního domu repre. Město za ni zaplatilo zhruba 1 miliardu korun. Stavební firma ale teď řeší problémy s balkóny a jejich ukotvením. Termín dokončení oprav by se tím měl posunout maximálně o 2 týdny, říká primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most.
2: Už dneska z těch informací, co máme, co ještě budeme muset jakoby řešit, jsou tam problémy hlediska těch konzolí, z těch lodí, těch balkónů. To se bude ještě muset řešit a bude to i spojený s nějakým prodloužením toho termínu. Nicméně pořád trvá to, že příští rok to repre bude hotový.
0: Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji je Višňová na Liberecku. Informovala o tom mluvčí kraje Andrea Fulková. Porota Višňovou ocenila mimo jiné zástavbu domu pro seniory, obnovu kostela nebo vybavení hasičského záchranného sboru. Švýcaři dnes v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení obyvatel země. Krajně pravicová Švýcarská lidová strana navrhovala stanovit jejich maximální počet na 10 milionů. S odvoláním na švýcarskou vládu to uvedla agentura AP. Volební účast byla skoro 60%. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchs získal na evropském šampionátu v Portugalsku 2. zlato. Po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. S bratrem Petrem pak na debelkánoji obsadili 6. místo. Na 500 vybojoval medaily taky debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. V Montemoru získal bronz. Pro Špicara za Vlem to byl zatím nejlepší závod v sezóně. A po loňském stříbru na mistrovství Evropy v Račicích se znovu prosadili na stupně vítězů. Pokračuje Havel.
3: Už máme nějaký věk, takže každá ta medaile potěší, že prostě furt jsme mezi tou světovou elitou a nemám asi pro nějaký zvláštní místo, prostě každá ta medaile má něco svýho.
0: Kanoistka Denisa Řáhová byla na 500 4., kajakářka Barbora Betlachová 5.
1: Počasí.
0: Počasí pro zítřek většinou oblačno, přehánky ojedinělé, nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 13 v Jirkově u obchodní zóny havarovala 2 osobní auta a nehoda 2 osobních aut aktuálně komplikuje provoz. Taky v Doxech na Českolipsku u tamní benzínky na místě zasahuje policie. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je pár minut po 15. hodině a na Českém rozhlasu Sever pokračujeme v pohodovém nedělním odpoledni. Sejdeme se u kašny. Můžou se teď domlouvat lidi v Polstoloprtech na Lounsku. Zrenovovaná kašna s unikátními vodními hodinami je součástí kompletní přestavby tamního náměstí. Město ji připravovalo 10 let, teď zmodernizovaný centrální prostor otevřelo. Víc v reportáži, také si budeme povídat o počasí s meteorologem a nevynecháme ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete třeba na Václava Neckáře nebo Valdemara Matušku. Na úvod si ale zahrajeme od Jaromíra Nohavici písničku Těšínská. Přeji vám i nadále tu nejlepší neděli.
1: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárkem.
5: kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Tolik další písnička, která nestárne, to byl Václav Neskář a tu gitaru jsem koupil kvůli tobě. Posloucháte Český rozhlas Sever a před námi

0: kontroluje, jak z nich vyčíst aktuální čas.
1: Vždycky ale dvě možnosti toho času. To znamená, pokud budou bublat tyhle sty, tak buď je to 6:45, anebo obráceně 9:30. Ale už to, že se tady lidi setkávají, říkají, sejdeme se u kašny, takže vlastně to náměstí dostalo i takový jako společensko-sociální rozměr.
0: Na vodní hodiny na náměstí je pyšný taky nezávislý starosta Zdeněk Pištora.
2: Vodní hodiny jsou světový unikát dokonce a ty hodiny určují čas s přesností na 5 minut. Po chvilce dívání se na ty trysky to člověk pochopí.
0: Renovace barokní kašny je součástí opravy celého náměstí a přilehlé ulice s autobusovou zastávkou a piacetou před domem s pečovatelskou službou. Podle Pištory investice za 115 milionů korun.
2: Do hloubky nějakých 3 metrů pod tuto plochu je nové úplně všechno. Pod našíma nohama je velká vsakovací nádrž, která zadržuje vodu v krajině, propustná dlažba, která znázorňuje obraz z Dalimilovy kroniky, nový mobiliář, nové schodiště.
0: Parkoviště, které dřív zabíralo většinu náměstí, se nevrátí.
3: Já jsem tady byl na vojně, takže jsme tam někdy taky museli pochodovat. Cvičili jsme tam spartakiádu. No teď je to podstatně lepší, je to prostorný.
4: Já si tam chodím sednout, když se chci nějak odpočinout. To je hezký, ale jinak je mi líto, že tak úžasně krásný, velikánský prostředí je prázdný.
5: Tady třeba někomu vadí, že už tady není parkoviště, co vy na to?
6: Dobře, to je dobře.
0: Takové jsou názory místních, kteří se přišli podívat na otevření nového náměstí v městečku s necelými 5000 obyvatel. Z Postoloprt Jana Vitásková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik skupina BSP a Země vzdálená. I dalším přeji pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Chystáte se ještě dnes na nějaký výlet nebo na procházku? Zajímá vás, jaké je a bude počasí u nás na severu Čech? No dobrá, teď už je na telefonu nachystaný Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jaké je teď počasí na severu Čech?
1: Aktuálně máme na obloze velkou oblačnost a v tuto chvíli se nám jenom ojediněle vyskytují přehánky a na stanicích měříme nejčastěji od 15 do 19 stupňů Celsia, ale na stanici Doksany tam aktuálně máme 20 stupňů Celsia a na severovýchodě, a to třeba na stanici Wandsdorf, tam máme aktuálně jen 13 stupňů.
0: Ano, ten deštník si na tu procházku mají posluchači vzít, nebo nebude pršet?
1: Vypadá to, že se nám ještě srážky během odpoledne a pozdějšího odpoledne a vlastně i večera stále mohou vyskytovat, ale během večera už očekáváme, že by srážky měly ubývat a spolu s tím i oblačnost.
0: No a v noci na zítřek to bude vypadat jak?
1: V noci očekáváme, že by mělo být většinou polojasno až oblačno, zejména na horách se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, ale ráno by nám zase oblačnost měla přibývat a ranní teploty očekáváme od 10 do 7 stupňů Celsia a vítr už v noci čekáme jen mírný západní a severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, ale na horách tam ještě bude foukat čerstvý vítr.
0: No a zítra v pondělí, na co se máme připravit, jaké bude počasí?
1: Ráno by ještě lokálně mohla být zmenšená oblačnost, ale jinak přes den očekáváme, že by mělo být převážně oblačno a zejména na horách a na severu Ústeckého kraje se ojediněle vyskytnou přehánky, ale večer opět očekáváme, že by srážky i oblačnost měly ubývat a zítřejší teploty očekáváme od 17 do 20 stupňů Celsia a na severovýchodě Ústeckého kraje tam jen do 18 stupňů a vítr zítra mírně západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a na horách nám bude foukat ještě o čerstvý vítr.
0: Říká Jan Hrubý z Ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pro dobrou náladu jsme si zahráli písničku od Michala Davida. Nedělní pohodové odpoledne na Českém rozhlasu Sever pokračuje a teď už s rubrikou Severočeská nej. Vrch Oblík na Lounsku není jen tak ledajaký. Velmi stará rytina Oblíku patří mezi nejstarší vyobrazené hory naší země. A mimochodem je to velmi malebné místo a více už ví Renáta Filipy.
1: Za své vyobrazení vtičí vrch hlavně sousednímu královskému městu Louny, které i s Oblíkem zachytil na rytině v roce 1604 Jan Willemberg. Obyvatelé Loun jsou na Oblík hrdí i z dalšího důvodu. Právě odsud totiž pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla v Praze. Oblík je majestátní Čedičová hora, která se tyčí do výšky 509 metrů nad mořem. Nachází se asi 6 kilometrů na sever od Loun, v západní části Českého středohoří, mezi obcemi Raná, Chraberce a Mnichov. Oblík také spadá do Národní přírodní rezervace chráněné krajinné oblasti České středohoří. Vrch je pro znalce přírody mimořádně vzácnou lokalitou. Oblík spolu s protilehlým vrchem Raná jsou totiž jednou z nejvýznamnějších sucho- a teplomilných lokalit, kde žijí bezobratlí živočichové v Čechách. Vrchol Oblíku nabízí nádherný výhled do kraje. A proto je také oblíbeným místem turistů a mimochodem o Oblíku se říká, že se jedná o jeden z nejmalebnějších kopců v České republice.
0: Dodává Renáta Filipy.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: To byl na Českém rozhlasu Sever Valdemar Matuška s písničkou, která nestárne. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí. A já už se s vámi pro dnešek loučím, je tady totiž ten správný čas na pořad O čem se mluví. V Krapčicích u Rudnice nad Labem stojí 3 nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se Lenka Šobová bude ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice.
1: O čem se mluví?
2: V Krapčicích u Roudnice nad Labem vznikly 3 komunitní domky pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Zázemí tam najdou 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Jde o moderní zařízení vytápěné tepelnými čerpadly a elektricky soběstačné díky solárním panelům na střechách. O stavbě, která je nejen v kraji, ale i v republice unikátní, si dnes budeme povídat s Alešem Gabrišem z krapčické Diakonie. U pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever vás vítá Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?
2: Ředitel Diakonie v Krapčicích Aleš Gabriš je se mnou ve studiu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak přesně vypadá to nové zařízení, které jsem popsala v úvodu?
3: Těžko ho popsat takhle posluchačům. Když přijdete do krapčického areálu tady těchto 3 domů, tak se na vás vlastně vynoří panoramata různých fasád. Takže vidíte bílou fasádu, vidíte cihličkovou fasádu, vidíte u některých domů rovnou střechu, u některých domů šikmou střechu a tak to působí, jako kdyby to bylo propojení, dejme tomu, 4-5 domů dohromady. A když vstoupíte dovnitř, tak vás vlastně překvapí středové atrium, kudy proudí teďka sluněčko a okolo tohoto atria jsou v podstatě všechny ty pokoje soustředěné, takže 7 pokojů okolo každého středového atria.
2: 7 pokojů pro kolik lidí tedy celkem?
3: No celkově jsme postavili 3 ty domy a všechny jsou to jednolůžkové pokoje, jenom jeden dům má trošku větší pokoje, takže tam bude těch klientů 8, takže jeden pokoj bude dvoulůžkový, jinak všechno ostatní jsou jednolůžkové pokoje.
2: Po dvoulůžkových pokojích není poptávka?
3: No možná je, ale setkáváme se často s tím, že když přicházejí manželé, tak i oni radši volí 2 jednolůžkové pokoje třeba vedle sebe, aby se vzájemně nerušili, ale mohli se přes den klidně navštěvovat. Takže dvoulůžkový pokoj je v tomto případě spíš na okraji zájmu.
2: Tak jak jsem to popisovala já i jak to líčíte vy, je jasné, že je to velmi moderní záležitost. Kolik taková moderní záležitost stála a kde jste na to vzali?
3: No, tato moderní záležitost stála něco přes 112 milionů korun. Důležitý parametr, který jste vlastně zmínila na začátku, je, že ty domy jsou v takzvaném pasivním standardu, to znamená, že vedle tepelných čerpadel, solárních panelů splňují docela přísná kritéria izolačních vlastností těch domů, které mají mimo jiné velkou výhodu, že když tam bydlíte, já jsem si tam šel vyzkoušet 3 noci, tak neslyšíte v podstatě skoro nic z toho okolí a taky to samozřejmě přináší docela dobrý tepelný komfort. Takže i ta cena, o které tady mluvíme, vlastně vyjadřuje i zohlednění těchto parametrů. My bychom mohli třeba postavit jeden velký dům o 3 patrech a asi by to vyšlo levněji, ale naší zkušeností, kterou máme, je, že vlastně bydlení v malých skupinách je vlastně velmi dobrým řešením pro lidi s Alzheimerovou nemocí.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever je ředitel krapčické Diakonie Aleš Gabriš a společně si povídáme o tom novém speciálním domově pro lidi s Alzheimerem. Co z něj dělá to speciálno?
3: No právě si myslím, že ta malost, ta komunitnost toho domu, protože vlastně historicky se stavili domovy pro seniory a pro lidi s demencí pejorativně řečeno jako něco jako lidojem. To znamená, že tam bylo hodně lidí na malém prostoru. A to vůbec nepomáhalo tomu, s čím tam ti lidé přicházeli. Najít nějaké soukromí, najít prostor pro sebe. A obzvlášť u Alzheimerovy nemoci se ukazuje, že když nedokážete včas reagovat na potřeby těch klientů, ať jsou jakékoliv, tak vznikají vlastně větší neklidy. A my jsme si ověřili při práci u lidí s demencí, které se věnujeme od roku 96, že právě ta komunitnost, ta malá skupina je svým způsobem řešení technické. Nemusíme tím pádem sahat toliko po medikamentech, které samozřejmě taky naši klienti užívají, ale vlastně tím prostředím pomáháme k lepší orientaci a lepšímu kontaktu s personálem.
2: Já jsem mluvila taky o umělé inteligenci, o AI, která bude pomáhat. Tak jak?
3: No, to je právě velký pomocník v průběhu nočních směn, kdy prostor, kde klient bydlí, sleduje senzor, který má v sobě kameru a ten je schopen na základě umělé inteligence vyhodnocovat to, co klient by zrovna v té dané chvíli potřeboval. Je schopno zareagovat na volání, je schopno zareagovat třeba na nějaký pády roztříštěného skla a tak dále, což si myslím, že nehrozí, ale samozřejmě je schopen sledovat to, že obyvatel z té pokoje z toho lůžka vstane a třeba chce někam odejít a pošle prostou notifikaci pečovatelskému personálu a tak odpadá právě takový ten trvalý monitoring, kdy musíte vlastně pokoje každou hodinu třeba navštěvovat, anebo mít pootevřené dveře a slyšet, jestli se v tom pokoji něco nestane. Tohle zatím ladíme, jsme tam týden a nová technologie se taky potřebuje leccčemu naučit.
2: Kde jste brali inspiraci? Je to něco, co v podobných zařízeních jinde funguje?
3: Já jsem si vlastně uvědomil, že když jsem se stal ředitelem před 13 lety, tak jsem měl možnost být ve Spojených státech amerických, kde jsme se podívali do podobných zařízení, jako je naše. A tam jsem si všiml, se nepracovalo v té době s kamerama, ale pracovalo se tam s pasivními čidly, které dokázaly monitorovat právě to, aby jsme nemuseli člověka odposlouchovat a sledovat, co se vlastně s ním děje. A přišlo mi to vlastně skvělý model toho, jak vlastně posílit bezpečnost, aniž bychom museli mít všude personál.
2: Jak se lidé mohou stát obyvateli tohohle krásného domova, o kterém si povídáme?
3: Tak náš domov není jenom tyhle nové tři komunitní domy, ale i další části. Celková kapacita je 125 míst a když se k nám budete chtít přihlásit, tak nejjednodušší cestou je najít naše webové stránky krapčice.diakonie.cz a tam v sekci pro uživatele lze najít žádost a tu vyplnit a poslat k nám do Krapčic.
2: Jak dlouhý je pořadník?
3: To je ta otázka, která není lehká na odpovězení, protože máme plus minus 300 žadatelů a ta čekací doba se pohybuje okolo 2 let, ale ta přímá úměra tam není, protože mnoho lidí podá žádost na více míst do různých dalších domovů a my se vlastně pak dozvídáme v průběhu času, kde ti lidi našli třeba místo. Takže máme zatím takový odhad, že to vychází na 2 roky.
2: Vybíráte nějak nebo rozhoduje datum podání té žádosti nebo víc je diagnóza a vážnost stavu nebo třeba spádová oblast?
3: Vlastně všechno. Protože neposuzujeme žádosti jenom podle data přijetí, ale sledujeme tu sociální situaci a vážnost v rodině, jak je to naléhavé. Máme něco jako gerontologický tým, kde se schází v podstatě všichni zástupci přímé obslužné péče a konzultujeme právě tu naléhavost, protože vyhodnotit naléhavost je vlastně, není to úplně jednoduché, protože někdy se lze použít jako to, že ten člověk je úplně sám a nemá žádného rodinného příslušníka jako naléhavější než to, když v rodině nebo v tom bytě bydlí s žadatelem i vnučka a syn. A co je vlastně naléhavější? Ono to tak vlastně jednoduché úplně není.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever je Aleš Gabriš a povídáme si o novém moderním bydlení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, které má v gesci Krapčická diakonie. Mluvíme o Alzheimerovi. To ale není jediná diagnóza, která starší populaci trápí. Stařecká demence není totéž, ale přitom život s ní je taky komplikovaný. I takové klienty přijímáte?
3: Přijímáme přesně tak všechny lidi, kteří mají nějaké problémy s takzvanými kognitivními funkcemi mozku, což přesně, jak jste zmínila, je Alzheimerova nemoc nebo jiné typy demence, vaskulární demence, pneumofrontální demence a i takzvaná třeba Huntingtonova nemoc. Myslíme si, že ten rozdíl samozřejmě mezi jednotlivými typy demence, nejsem lékař, nebudu se pouštět do odborných analýz, ale není tak zásadní, který by nám bránil v té péči. To znamená, že někteří lékaři diagnostikují Alzheimerovu nemoc a někdo napíše, že je to nějaký smíšený druh demence, ale ty projevy jsou si velmi podobné. Ztráta krátkodobé paměti, ztráta orientace. Přijdete najednou v tom atriu, se můžou lidi pohybovat, kde to jsem, co se to děje. A stačí jen provázení pečovatelským personálem, který toho člověka uklidní, posadí a pak se nějak zorientuje. Někdy ta ztráta orientace je i v těch nočních hodinách a lidi si myslí, že je třeba den a chtějí opustit ten pokoj. To všechno patří do oblasti, o které se staráme.
2: Jak vysoké jsou náklady na takové bydlení u vás?
3: No, takhle přesně vám to asi úplně nedokážu říct, protože my jsme vlastně v systému sociálních služeb, který je dotovaný a naši klienti platí to, co reguluje stát. To znamená, že v dnešní době se pohybujeme okolo 20 tisíc na ubytování, ve kterém je stanovena...
2: Žádné doplatky formou darů a podobné věci, které jsou v jiných zařízeních poměrně běžnou praxí?
3: To u nás nehrozí. U nás lidi platí to, co stanoví zákon, vyhláška, včetně příspěvku na péči, respektive k tomu je příspěvek na péči. Takže si člověk zaplatí tu hotelovou část, to znamená ubytování, strava, úklid, nezbytné služby a vedle toho je státem přiznaný nějaký příspěvek na péči podle míry soběstačnosti daného klienta.
2: Máte krásné z brusu nové moderní zařízení, ale není plné. Proč?
3: To je vlastně teďka velký problém v posledních letech, bych řekl, najít ty správné lidi do pozice pečovatelky, pracovníka v sociálních službách. Snažíme se o to od konce února a Marcela Janíková jako vedoucí služby už oslovila a prošlo ji kanceláři k 50 lidem a z nich zůstali v našem domově 4 nebo 5 zaměstnanců. Což je velký apel na hledání lidí, protože zatím my bychom okamžitě mohli ty pokoje, respektive ty domy obsadit, ale nemáme lidi, kteří by se o ty lidi starali.
2: Vysvětluje Aleš Gabriš, ředitel Krapčické diakonie, který byl dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Děkujeme za váš čas a držíme palce, ať se v té personální stránce věci začne dařit lépe.
3: Děkuji vám moc krát za pozvání, ať se daří.
2: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Ústí nad Labem chce v Mnichově oslovit investory. Srážku dvou lodí v Chorvatsku nepřežili tři Češi. Zítra čekáme převážně oblačno, přeháňky a teploty do 20 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne vám přeje Jana Moravcová. Od dnešního dne platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i Správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před létem každoročně. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut. Jediným krajem, kterého se změny nedotknou, je Vysočina.
2: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
0: Ústí nad Labem se letos představí na realitním a investičním veletrhu Expo Real v Mnichově. Radní podle mluvčího města Marka Lukyniče schválili smlouvu se státní investiční a rozvojovou společností. Prezentace města má stát zhruba 2,25 milionu korun. Kvůli výstavbě nového mostu přes rychlostní silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou bude od zítřka uzavřen sjezd číslo 34 do Hodkovic ve směru od Turnova. Zavírka potrvá do 29. června. Pro odbočení do Hodkovic musí řidiči použít až sjezd v Jeřmanicích. Odtamtud se podle mluvčí ředitelství silnice a dálnic Kamily Zahálkové do Hodkovic vrátí po rychlostní silnici v protilehlém jízdním pruhu. V Chorvatsku u Splitu se dnes srazil katamarán s plachetnicí. Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu potvrdil, že nehodu nepřežili nejméně tři Češi a další člověk se pohřešuje.
3: Čtyři osoby, celkového teda počtu 8 lidí na té jachtě, tak čtyři osoby byly převezeny do místní nemocnice. Nevím však, jestli ten pohřešovaný a ty čtyři, kteří jsou v nemocnici, jestli jde o české občany. Ale co vím určitě, že ty tři zemřelí jsou čeští občané.
1: Počasí.
0: Počasí pro zítřek převažovat bude oblačno, přeháňky čekáme ojediněle a zítra k večeru pak bude ubývat jak oblačnosti, tak i srážek. Nejvyšší denní teploty zítra 17 až 20 stupňů, maxima na horách 12 až 15, pované mírný, na horách čerstvý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda tří osobních aut komplikuje provoz u Rokle na Chomutovsku na silnici 224. V Jirkově na Chomutovsku v Jirkovské ulici u obchodního centra je taktéž nehoda. A v ulici u Kola v České Lípě čekejte neprůjezdnou vozovku kvůli padlému stromu a bouralo se taky na silnici 268 v Zákupech na Českolipsku v Borské ulici a jedná se o nehodu motorkáře. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěknou neděli s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
5: Tak mě tady máš.
4: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
5: Co je dneska v televizi?
4: No, veselohra.
5: Veselohra?
4: Ty jsi chtěl něco jiného?
5: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
4: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
5: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
4: Nebuď tak nafrněnej.
5: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
4: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
5: No a prosím, nakonec lepší. Něco než lepší.
4: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
5: No počkej. Teď to včera ještě šlo?
4: No včera, teď to nejde.
5: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
4: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
4: Hele, poslouchej. Hele, taky to.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Slečnavý holka drobná!
4: Dobrý den.
5: Nečí to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
4: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
5: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
6: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
4: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsi mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
5: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozloukal klasníkem a drobil si je do kafe.
4: A likér jsem mu dávala, slavný souda, ano, likér.
5: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
6: Počkejte, vraťme se k věci.
5: Prosím.
6: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: On.
5: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem vyjel

0: za ruku, když mě zavřou do temny žalářní kopky.
1: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude! Beru žalobu zpět.
2: Prosím.
1: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
0: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
1: Ach, ty můj.
0: Ach, ty moje.
1: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
0: To jsou rady.
3: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
4: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
3: Že neplní plán.
4: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly revy. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: U pekařů chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kous se valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

se hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo!

0: se chystaj chrlit vodu pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opa, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opa, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval. Tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem ostudu. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán. Jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 17:30 jsme jenom? Aha, já vím, ano, na večeři, s manželem. Jestli mě to bude stačit? No, promiň, slabý 2 hodinky, co kecám, vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No je to.
6: Madono má, kraj tiše sní.
7: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času a pozor na kostým.
6: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená, krátká je či dlouhá. To, jak se srdci zdá.
7: No, to už je.

0: se mi jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchvívá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej.
3: Počkej.
2: Ježišmarja, sukně.
3: Sundáme to, děcko, tím dám.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu.
4: Co koukáš?
2: Teplou vodu.
5: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
6: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli, ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený, s prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
7: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? To jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí od pohne k divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tajle, a ta, a on mě podá, a já ten, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo všakně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tajle, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. Oni mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně spihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuk, já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu,
4: Má takový ratě fax umělý hmoty, tadyhle. A manželky, hele, táto, si rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj, táto. Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, dělej, co chceš. S tobou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
7: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
4: Teď ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to, ne, já nechci, aby umřel, ne.
5: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
6: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli a neb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou, nebo s určitou dávkou humoru, nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, Vašto ještě, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané, to bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakému třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Weirašli. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No. Hmm.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Opustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný, a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezručí. Nedělají problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
4: Já čekám, co dělám? Ty jsi ale němej. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4. 8. Ježiši. Na to já mám tak...
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Sedni si. Teď máme klid. Je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
3: Prášek?
4: No jo, to ti udělá dobře. To já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, tak do publikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Ne. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem. Už
3: je skoro.
4: Jo. Ano.
3: 8. rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se. Já jsem hotová, vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: já
4: napřed.
3: Nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co?
4: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak. Já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýbac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: Jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je...
4: Do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si jsi z té ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
3: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic neděje? Jsem, no, je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste.
4: Co?
3: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Při srážce trajektu s plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Dopravu v Lovosicích zkomplikuje stavba kruhové křižovatky, práce začnou zítra. Majitelé elektromobilů a aut na vodíky nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Zítra čekáme oblačno, přehánky ojediněle a teploty do 20 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje. Čtveřice dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
2: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těmhletou srážkou postiženi.
3: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu před polednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: V Lovosicích postaví stavbaři novou kruhovou křižovatku. Práce za zhruba 38 milionů korun začnou na silnici první třídy číslo 15 v místě s křížením s Terezínskou ulicí zítra. Jsou rozdělené do etap a vyžádají si postupné uzavírky v okolí křižovatky. Pokračuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Rejdl.
4: Nová okružní křižovatka zlepší přehlednost dopravní situace a usnadní napojení dopravy z centra města i z průmyslové a nákupní zóny. Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede od kruhového objezdu u Kauflandu na Libochovice a přes kruhový objezd u Prosmyk.
0: Exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z posudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za Mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Feriho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost. Teplický soud rozhodoval o Feriho propuštění poprvé v lednu. Tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplickému soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu své rozhodnutí změnil. Řidiči elektromobilů a aut na vodík si ani příští rok nebudou muset kupovat dálniční známku. Ministerstvo dopravy totiž ustoupilo od plánu, že by za jízdu po dálnici platili i oni. Česko by tím totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně oblačno, přehánky ojedinělé, teploty do 20 stupňů, na horách do 15, povane mírný, na horách čerstvý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte v Kamenické ulici, v Děčíně dál, v Teplicích, v Nádražní ulici a taky na Chomutovsku nedaleko obce Rokle. Na silnici 224 tam se střetlo 3 osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Kultura na severu.
1: Vítejte, dobrý den a dobrý poslech vám přeje Slávka Brádlová. Dnes se zastavíme v oblastním muzeu v Lounech, kde je k vidění výstava věnovaná výtvarníku a svého času také řediteli muzea Josefu Šimůnkovi. Pak si popovídáme s autorem knihy Jako podrátku Ondřejem Šancem, pozveme vás na koncert 4 tenorů v Ústí nad Labem a na další ročník Národního festivalu dechových orchestrů a současně na festival rockových dechových orchestrů ve Štětí. Taky pozveme na potlach s Karlem Poláčkem a indiánský den Karla Máje v Brně a dopřejeme si i další kapitolu z válečných memoárů Františka Hladíka. Bojoval jsem ve Francii.
0: Kultura na severu. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Kultura na Severu Českého rozhlasu Sever jsme si už dvakrát připomněli z té výročí narození Josefa Šimunka, lounského výtvarníka se značným přesahem. Lounská galerie Benedikta Rejta zalovila v depozitářích a prezentovala několik jeho prací. Josef Šimůnek se významně zasloužil o založení této galerie. No a druhá galerie, Galerie města Loun, nezůstala pozadu. Tamní výstava byla ještě mnohem rozsáhlejší a zájem budily i komentované prohlídky a videoprojekce Bořka Zasadila. S vlastní výstavou pak přišlo i Lounské oblastní muzeum. Josef Šimůnek byl dlouhá léta jeho ředitelem a mimořádně se zasloužil o jeho rozvoj. Jeho následující

0: pak i archeolog a také památkář, restaurátor.
1: Takže osobnost přímo renesanční, co se týká těch oborů zájmu. Ty jeho restaurátorské práce tady jsou vystavené a kdybychom se podívali na mapy, které zobrazují místa, kde Josef Šimunek tu restaurátorskou práci prováděl, to je hodně památníků.
0: Něco mezi 30-40 míst, kolik se jich nám podařilo určit nebo spočítat. On restauroval hlavně samozřejmě v severozápadních Čechách, ale od Šluknovského výběžku po Českou Lípu až samozřejmě Lounsko, Mostecko. Nějaké práce jsou i v Podkrkonoší nebo v jižních Čechách výjimečně. Ale to jsou jeho hlavně kamenné sochy, které restauroval buď sám nebo zejména se svým společníkem Zentnerem. Pak restauroval také dřevěné sochy nebo sádrové, a to pro naše Lounské muzeum nebo pro galerii Benedikta Rejta a další vlastně instituce.
1: Mě tam právě překvapuje, že on pracoval se dvěma dost odlišnými materiály.
0: Co vím, tak on zkoušel všechno možné, už jeho sádrové věci jsou známé, ale také keramické plastiky, takže se neomezoval jenom na to dřevo, to bychom hodně zúžili tu jeho práci. I v té restaurátorské práci byl schopen restaurovat jak kamenné věci, tak dřevěné, tak i z jiného materiálu a dokonce se pouštěl výjimečně tedy i do obrazů.
1: Ta výstava představuje třeba i jeho osobní věci, brašnu, brýle. A mě by zajímalo, co vás jako historika zaujalo nejvíc. O čem jste si řekl, bez toho to být nemůže?
0: To je asi ta největší socha, kterou tady máme, měří přes 2 metry. Je to Jan Křtitel z výklenku průčelí kostela v Liběšicích u Žadce. To je socha ohromná, která už má za sebou víc jak 200 let někde venku na dešti, takže podle toho taky vypadá, byla celá prohnilá a on ji musel restaurovat a my máme vlastně asi 30 let stála téměř bez pohnutí v průjezdu našeho muzea a teď jsme ji dali sem do té výstavy a to byla jasná od začátku. Ale to, co mě jako při té práci, když nějaká koncepce byla hotová, to, co mě jako zaujalo a překvapilo, takže i my máme v našich muzejních sbírkách něco přímo od něj, jako jeho vlastní tvorbu a to ve sbírkách numizmatiky, jeho medaile, vytvořil třeba cenu města Loun a další věci a dokonce jsme našli pamětní desku někde ze 60. nebo 70. let, pamětní desku jednoho zastřeleného příslušníka SNB.
1: Zkrátka, kdo se přijde podívat na výstavu Josef Šimunek do oblastního muzea v Lounech, rozhodně neprohloupí.
0: Ano, určitě. Přijďte se podívat.
1: Ale pozor, tu možnost podívat se do oblastního muzea v Lounech na výstavu věnovanou Josefu Šimunkovi máte vlastně už jenom týden, jen do 21. června.

0: Kultura na severu.
1: Jestli patříte k těm, kteří do prázdninových a dovolenkových plánů zahrnují i zajímavé počtení nějaké pořádně velké knihy, pak bych tu pro vás měla jeden tip. Prvotinu Ondřeje Šance Jako podrádku. Má přes 400 stran a to je na prvotinu obdivuhodné.
2: Já bych možná mohl říct, že ta úplně původní verze jich měla 670 a že vlastně jakoby jsem to seškrtával na tenhle rozsah.
3: Tak o to je to zajímavější. A mě zavolala ještě jedna věc, krom toho příběhu nebo příběhů samotných, ještě takové to úvodní slovo nebo větička autora. Všechny linie příběhu jsou smyšlenou koláží skutečných historických či současných událostí i postav a vlastní fantazie. To je větička, kterou od autora jsem snad ještě nikdy nečetla. Většinou je to buď, že na základě skutečného příběhu, nebo naopak, že shoda je čistě náhodná. Tak do jaké míry tam lze třeba vystupovat autobiografické prvky? A je to nějaká rodová paměť, nebo to, co kamarádi vyprávěli, nebo opravdu ta koláž?
2: No tak vlastně ten příběh je roztažený na asi 150 let a ta část, která je z historie, čtenář zjistí, že jsem tam začlenil několik historických postav reálných, takže jsem určitě hledal hodně v jejich životopisech a podobně v jejich příbězích, jak je tam jakoby provázat s tím dějem, a protože historie je vlastně můj koníček, tak jsem se snažil, aby všechno to pozadí toho příběhu vlastně maximálně odpovídalo nějakým reálím. To znamená, když tam někde je požár, povodeň nebo něco podobného, někde se postaví most, tak to skutečně jakoby v daném roce, v daném měsíci takhle jako proběhlo a já jsem ty příběhy propojil tak, abych tam mohl dostat vlastně všechno, co jsem potřeboval. A co se týče té současné linky, a to vlastně se na tu autobiografii, tak určitě tam nemůžu vlastně zapřít tu inspiraci tím mým vlastně současným životem, když žiju někde v té oblasti, kde se ten příběh odehrává a žiju na historickém statku, tak vlastně se to tam propojuje a musím vlastně říct, že ta postava Adama, která tam vystupuje v současné lince, tak je vlastně reálná, to je můj kamarád.
3: Takže potud máme jasno. Na to, že to je prvotina, tak jsem i velmi obdivovala to vrstvení, to předivo příběhů, protože nevím, jestli jste měl kartičky a maloval jste si to nejdřív graficky, anebo jestli opravdu tak, jak tekla myšlenka, tak tekl proud příběhů.
2: No, já jsem si vlastně udělal takovou jakoby kostru těch historických událostí, které jsem chtěl propojit a musel jsem potom ten děj provázat přes tyhle jednotlivé body, takže ta kostra byla daná vlastně historickým pozadím, těma faktama, a zaplať pánbůh už za to, že vlastně ten textový editor dneska umožní vám ten text kdekoliv jakoby roztrhnout a vložit si tam jakoby myšlenku a zpátky, protože když jsem to zkoušel předtím vlastně v analogové verzi si psát do sešitu, tak jsem měl 3 sešity škrtanců a sám jsem se v tom jako nevyznal.
3: Kdo byl první čtenář?
2: No teď se mě trošku zaskočila a přemýšlím, jestli to byla moje žena nebo moje máma, a pak v podstatě jedna z nich, druhá byla ta druhá, a pak to byla moje kamarádka, která to ve finále odnesla v Praze nějakému svýmu kamarádovi, který pomohl vlastně mě, dotlačil k tomu, abych to poslal dál.
1: Stalo se. Knihu Jako podrádku vydalo nakladatelství Argo. A po písničce se zastavíme u pocitů autora.

0: deníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever si povídáme s Ondřejem Šancem. Jehož prvotina, rozsáhlá sága s názvem Jako podrádku, vás provede dvěma staletími a dvěma kontinenty. Kniha byla nominována i na cenu Magnesia Litera. A co Ondřejovi udělalo největší radost?
1: No tak vlastně vůbec jenom ta, protože jak jste zmínila, je to můj debut, takže vůbec jenom ta situace, že skutečně po těch x letech, kdy si doma člověk po večerech píše a neví, jestli to vůbec kdy bude někdo čít, jestli z toho vůbec někdy vznikne nějaká kniha, natož jestli někdo vydá a kdo a jestli se dostane ke čtenářovi, takže vlastně jenom tenhle ten prostý fakt, že ta kniha vyšla, mě samozřejmě jako překvapila a potěšila. A pak reakce toho okolí, mých kamarádů a podobně, kteří vlastně ve velké části byli víceméně hodně příznivý. Ta nominace na tu Magnesia Literu, to mě samozřejmě potěšila úplně maximálně, že jo, to je takový vlastně ta meta, o kterou člověk může usilovat. Asi to pomohlo tím, že se ta knížka potom dostala do nějakého širšího povědomí. Tak vlastně jsem si chvilku čechral to ego, jakože patřím mezi jakoby tuhletu vrstvu, ale není to nic, co by pro mě bylo jakoby ta důležitá meta. Ta reakce těch čtenářů je vlastně asi pro mě důležitější než reakce kritiků třeba.
2: No nicméně potkali se ocenění jak od čtenářů, tak od kritiky, tak to si myslím, že autora musí potěšit v každém případě, to skromnost stranou. To je prvotina. Můžeme říci, že jste se tak trochu namlsal a že třeba už v hlavě nebo někde v šuplíku jsou základy nějakých dalších příběhů?
1: Tak jeden jako příběh v hlavě si nesu, vlastně aktuálně si k němu takhle dělám různé rešerše, výpisky a podobně. Upřímně vlastně řečeno jsem teďka v takový trošku vnitřním presu, že když jsem psal tu první knihu, tak mi jako obrazně řečeno o nic nešlo, prostě jsem se tím jakoby bavil, to jestli to někdy bude kniha nebo nebude, to jsem v tu chvilku nemusel řešit a teďka vlastně s každým dalším počinem, tak v podstatě už musím přemýšlet, nakolik naplním nebo nenaplním nějaký případný očekávání těch čtenářů, jak to zařídit, abych neopakoval a nevykrádala sám sebe a přitom si udržel nějaký styl psaní nebo typ příběhů, tak aby vlastně ten čtenář nebyl najednou zklamaný, že ta kniha je úplně jiná a bídná třeba.
2: Zkrátka nastavil jste laťku sám sobě poměrně vysoko. I to ale může být motivace pro další spisování. Já bych ještě na té knize ocenila jednu věc. Jsou autoři, kteří báječně umějí popsat prostředí. Pak jsou autoři, kteří báječně umějí vystavět příběh ve smyslu gradace a taky umějí dialogy. A vám se to tam krásně snoubí, jak popis toho prostředí, tak ta část dialogová. To je tak jako vnuknutí z hůry, nebo jste měl nějaké teoretické průpravy?
1: Tak u toho prostředí vlastně já často popisuju prostředí, který buď to osobně znám, nebo znám nějaký natolik blízký, že si to umím jako představit. Takže tam jsem vlastně se cítil poměrně dost svobodně. U těch dialogů tam musím říct, že jsem sám potom jakoby ty dialogy znova po sobě čet a měl jsem pocit, že to tam čas šustí papírem nebo něco. Takže jsem přistoupil k tomu, že jsem je záměrně zkracoval, že jsem vlastně je tam vždycky jenom jako nahodil ten motiv pomocí tří vět, co si oni říkají. A ten obsah toho rozhovoru jsem potom někde už jako shrnul pomocí vypravěče nebo pomocí dalších. Nesnažil jsem se rozepisovat dialogy přes dvě stránky, protože si myslím, že tam chtě nechtě to prostě najednou začne být takový jako neautentický.
0: Já přidám ještě informaci, že v databázi knih získal román Ondřeje Šance Jako podrádku hodnocení 4,5 bodu z 5. Zkrátka šlo to jako podrádku.

Dnešní přehled budoucích událostí v týdeníku Kultura na Severu Českého rozhlasu Sever začneme hned u pozítřka 16. června. Letní kino v Ústí nad Labem, koncert čtyř tenorů. Čtveřice Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo propojují muzikálové árie, světové evergreeny, slavné filmové melodie i populární hudbu v úžasných aranžích. Mají 4 alba oceněná zlatou a platinovou deskou a mají za sebou také historický debut v Carnegie Hall v roce 2024, kde zaujali americkou kritiku svou, cituji, nebeskou harmonií. Jejich videoklipy na YouTube sledují miliony diváků. Koncert v Ústí nad Labem nabídne výběr toho nejlepšího z jejich bohatého repertoáru za doprovodu orchestru divadla města Ústí nad Labem. Tak snad zdraví nezradí žádného z pěvců. Ostatně zmíněný orchestr divadla města Ústí nad Labem, má v plánu ještě další venkovní koncerty. 20. června od 15 hodin v atriu Oblastního muzea v Ústí nad Labem a to bude koncert s podtitulem Vídeňská promenáda. A den na to 21. června, rovněž od 15 hodin, to bude koncert v zahradě Českého rozhlasu Sever s podtitulem Operní gala pod širým nebem. A jedna z největších akcí v kraji, to je 32. ročník Národního festivalu dechových orchestrů FEDO a festivalu rokových dechových orchestrů FERODO ve Štětí. Odstartuje to nizozemská kapela Freunde Echo Overlon na pěší zóně 19. června od 17 hodin. A na Husově náměstí ve Štětí od 18 hodin zahrají Orchestr Václava Hybše, Slovenský dychový orchestr Maguranka Junior a Premiato Corpo Bandistico Città di Monte Urano z Itálie. No a v sobotu 20. června se ve Štětí bude vyhrávat už od 9 hodin. Ve 13 vyjde průvod orchestrů a mažoretek. Po slavnostním zahájení vystoupí exhibiční jednotka Čestné stráže armády České republiky a následovat bude koncert 8 orchestrů. V 16 hodin v odpočinkové zóně u Labe začne FERODO, tedy festival rokových dechových orchestrů. Ve městě bude i přehlídka mažoretkových souborů, no a v neděli se hraje také už dopoledne a ve 14.30 to všechno uzavře Monster koncert. Podrobný program najdete na webu FEDO 2026. A zas úplně jiná muzika. Country bude znít 19. června v cyklokempu Loděnice Brna. V 15.45 tam začne potlach Karla Poláčka. Vystoupí skupiny Báry, Průdušky, Makovec, Black Bluegrass Band a zaspívají Pavel Mesároš, taky pěvecké sdružení Babidy Brna. A na závěr u táboráku se o hudbu a zpěv postará Ústecký výběr. V sobotu 20. června můžete prožít indiánský den Karla Máje v Brně. Průvod vyjde od školy ve 14 hodin a program bude v parku generála Klemeše. Indiánské ležení, rýžování zlata, příjezd Vinetua a Old Shatterhanda. Zaspívá Petra Černocká, zahraje skupina VTC Petra Berana a spousta dalších. Účastníci v kostýmech jsou samozřejmě vítáni. Obě akce pořádá spolek Veselá Brna.

I dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka. Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na druhou světovou válku očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor

29. června jsme se s Kamilem a Vaškem dostali zpět do Akt. Zpočátku jsem bezradný. Téměř všichni tady ve Francii mají rodiny a čekají jen na demobilizaci a návrat domů. Z hovorů jsem zjistil, že někteří naši vojáci se i po odplutí hlavní části armády dostali na loď a do Anglie. Přístav Set není od Akt příliš daleko, snad ještě zbývá nějaká šance. Třetí den po návratu odjíždíme s Kamilem na kolech do Set, kde zjišťujeme, že poslední loď odplula z přístavu před několika dny. Vracíme se zpátky do tábora. Všichni se těší na demobilizaci a návrat do civilu. Připadal jsem si v těchto dnech jako ryba chycená v síti a musel jsem uvažovat, co podniknu. Prvním a nejdůležitějším úkolem bylo, že jsem se musel naučit francouzsky. Ze školy jsem neznal ani slovo a musel jsem začít úplně od nuly. Jak šly dny? Přibližovala se do tábora bída jako následek války a okupace části Francie. Barometrem tohoto stavu byla naše strava. Stávala se stále chudší na maso i chléb, ale nebylo to zatím tak zlé, abychom strádali. Přitom nic nedělání to stačilo. Několik kamarádů si našlo ve městě přechodnou práci, což bylo velením tábora trpěno. Stále ale nebyla zodpovězená otázka naší demobilizace a to podněcovalo mužstvo k nespokojenosti a reptání. Do tábora už nikdo nepřišel a náš stav se stabilizoval. Z celých dvou pluků tu bylo asi 550 mužů, pocházejících hlavně z okupované části Francie. Z těch, kteří přišli z protektorátu, jsem tu docela sám. Musel jsem se smířit s touto skutečností a zařizoval jsem se tak, abych přežil a vytrvale jsem se učil francouzsky. Počátkem srpna se naskytla možnost pracovat. Místní pekař hledal v táboře dva pomocníky a tak jsem se chopil příležitosti. Před 5:00 ráno jsem opouštěl tábor a vydělával první franky. Navíc jsem se stravoval u pana Kolase a každý den přinesl kamarádům bochník chleba. Koncem srpna to s jídlem v táboře šlo prudce z kopce a tak můj přínos byl náležitě oceňován. V čele likvidačního aparátu tábora byl plukovník Coulomb a velitelem tábora kapitán Pridom. Oba projevovali malý zájem o naši demobilizaci. Za 3 měsíce pobytu bylo demobilizováno jen několik jedinců, majících domov ve svobodné zóně. Léto se nachylovalo k podzimu a v táboře se šuškalo, že se počítá se zřízením zvláštních pracovních táborů složených z cizinců, ale nic konkrétního jsme nevěděli. 17. září se objevilo na vývěsce toto oznámení. Oznámení o pracovních praporech. Připomínáme, že muži převedení do pracovních praporů obdrží stejnou mzdu jako civilní dělníci pracující v tomtéž podniku. Skutečnost být začleněn do pracovního praporu a poslán na pracoviště nepozastavuje demobilizaci. Doklady při opuštění tábora budou předány veliteli pracovní jednotky, který osobně provede demobilizaci. Jedině dobrovolníci mohou být na vlastní žádost drženi v pracovních praporech na základě obnovení závazku na další 3 měsíce. Neměli jsme moc na vybranou. Debaty na barácích byly velmi vzrušené a trvaly dlouho do noci. Já jen poslouchal a uvažoval, co si vybrat. Podřídím se většině. Tvrdli jsme tu již 3 měsíce a nikam to nevedlo. Protože žádným jiným způsobem nebylo možno přinutit likvidátory tábora k naší demobilizaci, zvítězila slibovaná vidina propuštění po 3 měsících v pracovním praporu. Kamil si postavil hlavu a zůstal v Akt. 2 dny před koncem září jsme nasedli do nákladních vagónů s určením do departmánu Isère. Nakonec jsem to přijal s uspokojením. Alespoň se něco děje. Dostali jsme nové oblečení, manchesterové kalhoty a hnědou pelerínu. Jsme tedy poloviční civilové, protože vojenskou čepici jsme si museli nechat. V Lantiolu se z nás stali drvoštěpové. Utvořili jsme skupinky o 6 mužích a šli jsme do lesa. Byla to bída. Měli jsme však mezi sebou jednoho kameníka, který vše znal.
a tak se učíme. U jedné sekery se střídáme dva. Stačí několik úderů a půl hodiny dýcháme. První dny byly tvrdé a tělo nezvyklé na tuto práci se brání a bolí. A praporní kuchyně neposkytovala hodnoty odpovídající této práci, takže jsme přitom náležitě hladověli. Mimo práci pokračuji v učení francouzštiny a dostavují se první výsledky. Už jsem schopen číst běžnou beletrii. Neznámá slova si zapisuji do sešitu. Nechci umět francouzsky jen polovičatě. S prvním sněhem, který napadl počátkem prosince, se podmínky trochu zhoršily, avšak vyhlídka, že je to poslední měsíc, překlenula nesnáze zimy. Jenže právě v těchto dnech byl odvolán dosavadní velitel praporu Pelerá a jeho místo zaujal kapitán Paul Texier. Naše počáteční obavy, že s námi byla hrána nečistá hra, se naplnily. Stenograf Louis Maníček viděl odesílat Texierovu korespondenci na velitelství 5. seskupení v Lyonu, kde byly uvedeny falešné záznamy a nepříznivá doporučení k demobilizaci mužů, přestože jsme všichni splnili podmínky určené zákonem. Nakonec tlak podporovaný stálými zákroky některých institucí začal být pociťován na nejvyšších místech. Pan Texier nemohl donekonečna oddalovat naše propuštění a první část mužů byla propuštěna po 18 měsících internace. Já jsem se ale stále nemohl hnout z místa. Němci obsadili celou Francii a to mě vystavovalo velkému nebezpečí. Obrátil jsem se na pana Texiera a vysvětlil jsem mu, že jsem utekl z protektorátu a kdybych byl náhodou dopaden, mělo by to pro mne zlé následky. Nereagoval. Byl jsem tedy odvelen na práci k farmáři Derbielovi. Přes zimu až do jara 1942 jsem se prakticky stal profesionálním dřevorubcem. Ale stále jsem nebyl demobilizován. Neměl jsem ten vytoužený doklad, který by mě umožňoval cestu do civilního života a k osobní svobodě. Až konečně pan Chapua, podnikatel v těžbě dřeva, podepsal potřebnou záruku o zajištění zaměstnání a ubytování. Tím bylo vyhověno všem zákonným formalitám, takže pan Texier byl přitlačen ke zdi a já jsem obdržel svůj demobilizační doklad. Byl jsem volný. Písemný styk jsem tehdy udržoval jen s některými kamarády a tak jsem věděl, že Pařížané, mezi nimi i Kamil, už jsou doma. A pak tu byl Louis Maníček, který se brzy měl stát mým osudem. V Lantiolu jsme si zpočátku moc nerozuměli, spíše naopak. On se snažil se svojí skupinou o dobrý výkon a já byl sabotér. Tak jsme si šli na nervy. V civilu myslím, nebo se spíše domnívám, pracoval na anglické ambasádě. Něco jsem o tom slyšel. On sám o tom nikdy nemluvil. Někdy začátkem května 1943 jsem od tohoto kamaráda dostal stručné sdělení. V důležité věci se 15. května hlas u ředitele stavby přehrady pana Gregoára v Saint-Étienne Cantal. Přijedu za tebou. Louis.

Z knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák. Pro dnešek už se toho do týdeníku Kultura na severu víc nevejde. Tak naslyšenou zase za týden, krátce po 17. hodině. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slávka Brádlová.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: 3 ze 4 Čechů zraněných po srážce lodí v Chorvatsku opustí nemocnici. Dolní poustevna na Děčínsku finišuje s celkovou rekonstrukcí kulturního domu. Ve Višňové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí. Zítra čekáme oblačno s přehánkami ojediněle a teplotou do 20 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. 3 z nich by měli propustit, 4. zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala 8členná česká posádka. 3 lidé zemřeli, 1 se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a taky vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Kulturní dům v Poustevně na Děčínsku prochází celkovou obnovou za 60 milionů korun. 85% dostalo město z fondu Spravedlivé transformace. V objektu budou nové podlahy, rozvody, střecha, fasáda a elektroinstalace. Jaké bude mít po rekonstrukci využití, upřesnil nezávislý starosta Robert Holec.
2: Vznikne z toho nově multikulturní kreativní centrum, kdy krom toho vrchního sálu, kde budou moct probíhat různé přednášky a tak i ve spodní části budou mít zázemí naši seniori. Bude tam prostor pro nějakou spolkovou činnost, pro nějaké výstavy a pro ukázku řemeslných praxí.
0: Stavební práce mají být hotové na konci roku. Lidé ve Višňové na Liberecku 8. větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala více než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva, nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní číslo před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
3: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
0: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno s přehánkami ojedinělé, nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů, maxima na horách mezi 12 až 15 stupni a povane mírný, na horách čerstvý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda 2 osobních aut komplikuje provoz v Podmokelské ulici v Děčíně. Problém čekejte taky u Slavošova na Ústecku. Na silnici se pohybuje stádo ovcí, tak rozhodně zpomalte a dejte pozor. A v Děčíně očekávejte komplikace po nehodě osobního vozu v Kamenické ulici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
4: Příjemnou neděli s klubem Country and Western vám z Českého rozhlasu Sever od mikrofonu opět po týdnu přeje Láďa Svoboda a hned vás vítám u dalšího speciálu letošního, protože máme za sebou udílení cen Academy of Country Music, no a známe držitele a právě těm bude věnován celý dnešní díl. Tak doufám, že vás to stejně jako mě bude bavit. Příjemný poslech.

První písničku nám v klubu Country and Western obstarala Lainey Wilson. Dnes si, jak jsem řekl v úvodu, budeme zveřejňovat držitele cen Academy of Country Music a jenom dodávám, že ty ceny se předávaly 17. května a chci říct druhou věc, že nám zpívala Lainey Wilson jako loňská držitelka toho nejprestižnějšího ocenění Academy of Country Music, umělec roku. Lainey Wilson byla letos nominovaná také několikrát a my se k tomu dostaneme, jak to všechno dopadlo. Vy jste možná zaznamenali na Českém rozhlasu Sever dva nominační díly, protože opravdu těch nominací bylo samozřejmě stejně jako vždycky, ale výčet interpretů byl opravdu široký a já jsem byl hrozně zvědav na to, jak to celé dopadne, protože těch možností bylo opravdu neuvěřitelné množství. No a proto vznikl i tento speciál, kdy si budeme už za chviličku zveřejňovat držitele těch aktuálních cen Academy of Country Music. No a začneme samozřejmě tou nejprestižnější. Jak jsem řekl, Lainey Wilson nám zpívala, protože loni se stala umělcem roku. Letos je to jiný interpret, tentokrát je to muž a musím říct, že k mému překvapení je to zpěvák Cody Johnson. Cody Johnson měl hned 4 nominace jako umělec roku, zpěvák roku. Jeho píseň měla nominaci na single roku a také video, nicméně proměnil pouze 2, za to ty hodně prestižní. Umělec roku podle Academy of Country Music 2026 a také zpěvák roku ve velmi, velmi nabité konkurenci. Takže teď nás čeká písnička The Fall od Codyho Johnsona, čerstvého držitele ocenění Academy of Country Music, umělec a zpěvák roku.

To byl Cody Johnson a abychom si trošičku odpočinuli, tak nám ještě bude zpívat Zack Top písničku I Never Lie, protože to je takový smutný hrdina toho udílení cen Academy of Country Music. Zack Top získal Grammy, nicméně měl 4 nominace a čekalo se, že minimálně jednu z nich promění. Písnička I Never Lie byla nominována na single roku, také na píseň roku, to už jsou dva zářezy. Jeho album, které dostalo Grammy, bylo nominováno také na album roku a on sám byl nominován na zpěváka roku. Ani jedna z těchto nominací nevyšla, tak si ho alespoň teď pustíme v klubu Country and Western Zack Top.

Tak to byl zpěvák, který vyšel naprosto na prázdno, jmenoval se Zack Top a ze 4 nominací neproměnil žádnou. Máme tu zase ale úplně jinou výjimku. Máme tu zpěvačku, která z 5 nominací využila úplně všechny a stala se v podstatě nejúspěšnějším umělcem letošního roku podle Academy of Country Music, protože všechny své nominace na píseň roku, single roku, zpěvačka roku, autor roku a spolupráce roku vyhrála. Jmenuje se Ella Langley a my si pustíme aktuální jedničku hitparády časopisu Billboard písničkou Choose in Texas. Tady je Ella Langley.

0: Band Western.
1: Tak to byla zpěvačka Ella Lingley, která z 5 nominací získala 5 ocenění Academy of Country Music, což je opravdu nevídané a jenom to potrhuje ten velmi úspěšný začátek roku 2026 téhleté zpěvačky. Když jsem tady mluvil před chviličkou o tom, že smutným hrdinou byl Zach Top, tak máme tu i smutnou hrdinku a je to paradoxní zpěvačka, která nám otvírala dnešní vydání klubu Country and Western. Lainey Wilson byla nominována v 6 kategoriích. Její písnička byla nominována na píseň roku, single roku, také tady bylo video roku, také spolupráce roku, byla nominována na zpěvačku roku a jako umělec roku, nicméně ani jedna z těch nominací se proměnit nepodařila. Tak si pustíme tu písničku, která se tam nepodařilo a kterou já považuji za opravdu moc vydařenou, Somewhere Over Laredo, a Lainey Wilson popřejeme, ať jí to vyjde na přes rok.

Tak to byla Lainey Wilson a my máme za sebou v podstatě dva nejúspěšnější interprety, ženu i muže, Cordio Jones na Elo Lingley, a dva, kteří, jak se hezky česky říká, ostrouhali, Zacha Topa a Lainey Wilson. A před sebou máme už skoro jen samé držitele cen Academy of Country Music pro tento rok a je s podivem, že to vždycky byla jen jedna nominace a jedno vítězství. Ale pozor, ještě se dostaneme k umělkyni, která na tom byla ale opravdu nejhůř, ale to zhruba až za 3 písničky. Teď nás čeká nejúspěšnější kapela roku. Podle Academy of Country Music tuhle jedinou nominaci proměnila kapela The Red Clay Strays. Tady je písnička. She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

zpívala nám kapela The Red Clay Strays v klubu Country and Western na Českém rozhlasu Sever, a to proto, že získala cenu pro nejlepší hudební skupinu podle Academy of Country Music. Ty ceny se předávaly 17. května a samozřejmě my už známe vítěze, proto si je dnes v klubu Country and Western uveřejňujeme. Když tu máme za sebou kapelu, tak nejblíže je duo roku, no a tady mě trošičku překvapilo to, že duem roku se stali staří matadoři, pánové Brooke s Danem, no a k tomu samozřejmě není co dodat, to je duo, které je v podstatě na té countryové scéně nejdéle ze všech těchto uskupení, a proto si pustíme jednu starou nebo starší věc. Písnička se jmenuje Folsom Prison Blues. Pokud vás samozřejmě napadá, že to je písnička Johnnyho Cashe, tak máte pravdu. A v téhleté verzi, kterou si pánové z dua Brooks and Dunn hodně upravili, se v závěru ozve právě i v té době ještě žijící Johnny Cash.

Tak to byly vítězové kategorie Duo roku, Country Radio roku, spolu s nimi v téhleté už trošku letité písni také v originále Johnny Cash. A teď nás čeká jedna z nejprestižnějších kategorií, které se na té countryové scéně objevují. Kromě umělce roku je tu také album roku. S oblibou říkám, že pokud získáte ocenění za album roku, tak to musí být opravdu za všech těch 10, 12, někdy i 15 písniček, nejenom ta jedna. No a album roku získal pro mě opět člověk, který byl tak trochu outsiderem, a ten zpěvák se jmenuje Parker McCollum. My si pustíme písničku Burn It Down, která je titulní píseň právě z toho oceněného alba. Jenom dodám, že Parker McCollum měl jen jednu nominaci, no a tu proměnil. Tady je píseň z alba roku.

klubu Country and Western dospíval aktuální držitel nebo čerstvý držitel ceny od Academy of Country Music za album roku. Velmi prestižní, jmenoval se, nebo jmenuje se stále Parker McCollum. Teď trošičku ty vítěze přerušíme a pustíme si úplně nejsmolnějšího interpreta, v podstatě interpretku, protože když jsem si dával dohromady počty všech nominací a pročítal se těmi materiály, tak jsem si vyhodnotil a zjistil, že nejlépe na tom, když ty nominace vznikaly, byla zpěvačka Meghan Mahoney. Meghan Mahoney totiž měla 7 nominací, opravdu 7. To už je velká smůla, když se vám ani jedna z nich nepovede a bohužel to potkalo Meghan Mahoney. Nestala se ani umělcem roku, ani zpěvačkou. Její písnička se nestala písní ani singlem roku, ve spolupráci také neuspěla. Její video také neuspělo a jako autorka, byť je skvělá, tak bohužel se našli lepší. My si pustíme jako takovou útěchu a vzpomínku na Meghan Mahoney písničku Six Months Later, no a věřím, že za rok to bude lepší, ale možná, že už za půl roku, až se budou předávat ceny Country Music Association. Meghan Mahoney v klubu Country and Western.

Dospívala nám Megan Moroney jako super největší smolařka cen Academy of Country Music, 7 nominací, žádná z nich nevyšla. No, nedá se nic dělat, jak jsem řekl, třeba to vyjde na přes rok. Tak, teď nás čeká 5 zbylých držitelů cen Academy of Country Music a začneme dvěma zajímavými držiteli, protože to jsou držitelé cen New Artist, buď nový zpěvák a nebo nová zpěvačka. Pokud získáte tohleto ocenění, už se do téhleté kategorie nikdy nemůžete dostat. Platí to u Academy of Country Music i u té poněkud prestižnější konkurenční Country Music Association. Opět mě to trošku překvapilo, protože zpěvačkou nebo novou zpěvačkou roku podle Academy of Country Music se stala Avery Ann. Tu jsem netipoval a mezi muži to už je lepší, tam si myslím, že jsem se mohl trefit, tam se stal novým zpěvákem, novým umělcem Tucker Wetmore. My si pustíme obě písničky za sebou, abychom si odpočinuli, nebo abych já si odpočinul. Avery Ann nám bude zpívat společně se samým Barbrem písničku Indigo a Tucker Wetmore písničku Brunette.

Posloucháte Klub Country and Western s Láďou Svobodou. Teď máme za sebou v tomhletom speciálu, který se věnuje čerstvým držitelům cen Academy of Country Music pro rok 2026. Máme za sebou dvě písně. Tu, která právě dohrála, zpíval Tucker Wetmore a před ním zpívala Every End společně se Samem Barberem, ale musím říct, že Sam Barber tam není vůbec důležitý, protože cenu pro nejlepší novou zpěvačku získala Every End, potažmo tedy pro nového muže Tucker Wetmore. Teď nás čekají už jen dvě poslední kategorie, video roku a spolupráce. Video roku, možná, že si vzpomínáte, že jsme se celkem bavili nad písničkou Kuku od Stefana Wilsona juniora a právě tahle ta písnička cenu za nejlepší video roku nebo audiovizuální počin od Academy of Country Music získala. Tak si ji připomeneme, Stefan Wilson junior a Kuku.

Dospíval nám a dokukal Stefan Wilson junior v klubu Country and Western a posledního vítěze těch hlavních kategorií cen Academy of Country Music máme právě tady. Samozřejmě jsou to vítězové dva, protože se jedná také o velmi zajímavou kategorii, což je spolupráce roku, kde se vždycky sejdou dva interpreti, kteří spolu nemají moc společného a naspívají nějakou píseň, která pak se dostane do téhleté nominace a v tom nejlepším případě jí vyhraje. To se povedlo a to možná už jste si všimli zpěvačce Ella Lingley, protože já už jsem tady říkal, že získala cenu za spolupráci, ale s kým to bylo? Byl to Riley Green, písnička se jmenuje Don't Mind If I Do a my si je teď připomeneme. Spolupráce roku podle Academy of Country Music Riley Green a Ella Lingley právě teď v klubu Country and Western.

No a máme to za sebou. Zveřejnili jsme si všechny nové držitele cen Academy of Country Music pro rok 2026. Bylo to náročné, protože máme za sebou hned dva díly nominací a uvidíme, jak to bude za půl roku, až budeme v klubu Country and Western řešit tu trošku prestižnější organizaci, tedy Country Music Association, protože, jak si možná vzpomínáte, jejich ceny nebo její ceny se předávají na podzim v listopadu. Samozřejmě, že budeme sledovat jak nominace, tak i ty důležité a slavné vítěze. To je z dnešního vydání klubu Country and Western všechno. Mějte se moc hezky, užijte si nastupující možná už skoro léto a na Českém rozhlasu Sever v klubu Country and Western se uslyšíme standardně za týden v neděli. Loučí se Láďa Svoboda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Dolní poustevna na Děčínsku vybuduje oboru zdaňky a dalšími zvířaty zaplatí z evropské dotace. Z dotací pro film vzniklo v Ústeckém kraji 22 seriálů a celovečerních filmů. Poznat původ medu bude snadnější. Podrobnější označení zavedla nová evropská pravidla. Zítra čekáme oblačno, přehánky ojediněle a teploty do 20 stupňů Celsia. Dobrý večer, zprávy s Janou Moravcovou. Novou oboru se zvířaty začíná budovat dolní poustevna na Děčínsku. Obora bude v údolí Kaprů a město její vznik zaplatí z evropské dotace na vybudování trailových tras a navazující infrastruktury. Její součástí budou naučné stezky nebo dobíječky na elektrokola. Terénní cyklisté trasy už jsou hotové. Obora se začne budovat na začátku příštího týdne. Co v ní bude, upřesňuje nezávislý starosta Robert Holec.
3: To řešíme s naším mysliveckým spolkem. Vypadá to, že zakoupíme daňka. Máme další požadavky, aby tam byla koza, případně srnka. Někteří přišli s nápadem i menší část věnovat králíkům.
2: Filmaři vyčerpali pobídky od Ústeckého kraje v ročním předstihu. Využili 46 milionů korun, které utratili v regionu. Uvedla to Barbora Hišková z filmové kanceláře Ústeckého kraje. Z dotací vzniklo 22 seriálů a celovečerních filmů. V nich se objevují různá místa na severu Čech. Jedním z nich je snímek Čika Čeka, který bude mít premiéru na festivalu v Karlových Varech. Zájem producentů o kraj trvá. Na Litoměřicku se teď začíná natáčet pokračování seriálu Vraždy v kraji. Peníze na filmové vouchery kraj přerozděloval z evropského programu Spravedlivá transformace. Etikety medů prodávaných v Česku musí od dneška splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí Evropské unie nebo mimo Evropskou unii musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Změny zavedla tzv. Snídaňová evropská směrnice. Cílem je lépe informovat spotřebitele o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva financí zemědělství upozorňuje, že se změna projeví postupně.
4: Stejně jako u ostatních typů potravin, staré etikety mohou být doprodány, ale potom datu už ta nová produkce nesmí být takto označována.
2: Tisícovky lidí demonstrovali ve švýcarské Ženevě proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7. Účastníci pochodu podle agentury Reuters zapálili automobil značky Tesla a rozbili okna jedné z bank. Obchody a restaurace se před demonstrací zabarikádovaly. Ženevská policie povolala posily z celé země. Summit G7 začíná zítra v nedalekém francouzském Evianu.
1: Počasí.
2: Počasí pro zítřek čekáme převážně oblačno, na horách a na severu ojedinělé přehánky. Večer očekáváme ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 a na horách zítra do 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehodu čekáme v Děčíně v Podmokelské ulici. Havarovala tam dvě osobní auta. Projedete s opatrností a problémy očekávejte taky u Slavošova, nedaleko Povrlů na Ústecku. Pozor, tam dejte na stádo ovcí na vozovce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomayerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem 4. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může být. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesně řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje

0: týká šel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
1: Dnes ráno, když bylo půl

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem se to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech

0: občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice, nebo to, ale opravdu prostě, ne, že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci leta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No, ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to další přejde, virózy. Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to už jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo, ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní Míšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou, to bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná, ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
0: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící
0: a manžel. Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
2: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
0: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčly jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby paní doktorko Dresslerová za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrice je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku, třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkologii. Jste vítáni.
3: Jestli můžu.
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patrici strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: noc.
1: Jak bude vypadat židovský svět za 100 let? To je otázka, kterou si položil jeden z dnešních nejvýznamnějších židovských demografů, Sergio della Pergola. Jeho analýza se věnuje nejen židovské demografii, ale i identitě a budoucnosti židovské komunity jako globální menšiny. Pod názvem Židovský národ v roce 2126 ji publikoval Londýnský institut pro výzkum židovské politiky. Pokračuje Leo Pavlát.
2: Autorem studie je významný židovský demograf Sergio della Pergola a nezakrývá, že představovat si židovský svět za 100 let je trochu podezřelé. Kdo by na prvním sionistickém kongresu roku 1897 dokázal předvídat Shoah? Kdo by čekal, že pouhé 3 roky poté vznikne stát Izrael? A koho by ještě nedávno napadlo, jak silně se po masakru Hamásu v Izraeli 7. října 2023 promění pocit bezpečí židovských komunit? Della Pergola však neimprovizuje. Židovskou budoucnost posuzuje z přísně odborných východisek. Jsou jimi demografický vývoj, migrace, asimilace, předávání identity a vztah k většinovým společnostem. Dále náboženská proměna, Izrael, diaspora a také schopnost židovského světa společně rozhodovat. Před druhou světovou válkou žilo na světě asi 16,5 milionu židů, po jejím skončení přibližně 11 milionů. V loňském roce Della Pergola odhadl světovou židovskou populaci na 15 milionů 800 tisíc, tedy stále méně než před Shoah. Celkově dnes Židé tvoří méně než 2 promile lidstva a přitom se v mnoha ohledech často těší jeho zvláštní pozornosti. Židovská diaspora je podle studie kulturně tvořivá, společensky často vlivná, ale zároveň zranitelná. V mnoha komunitách populace stárne, rodí se méně dětí, stále četnější jsou manželství s nežidovskými partnery. Židovství tak stále častěji vyžaduje volbu, vzdělání, komunitu a vědomé přihlášení. Současně je však patrný i opačný pohyb. Zájem mladších lidí o judaismus, návraty k židovství, vznikají skupiny, které se k němu hlásí zvenčí. Budoucí židovský svět tedy nemusí být jen menší nebo větší, ale může se stát více rozvrstveným, a to i nábožensky. Samostatnou kapitolu představuje Izrael. Jak studie dokládá, má mladší populaci, vyšší porodnost, žije v něm přibližně 46% všech židů světa. Poskytuje suverenitu, jazyk, státní instituce. Již kolem roku 2035 by se mohl stát domovem většiny světové židovské populace. Vůči diaspoře s její zkušeností menšiny, schopností pohybovat se mezi kulturami i citlivostí k tomu, jak většinová společnost židy vnímá, by to znamenalo zásadní posun. V každém případě Izrael a diaspora se navzájem potřebují, ale ne vždy si rozumějí. Do tohoto obrazu dle studie vstupuje nárůst ultraortodoxní populace, antisemitismus, možné migrační vlny i otázka vedení. Budoucnost židovského národa tak závisí na tom, jak se jednotlivým částem židovského světa podaří spojit paměť, realismus, víru, vzdělání a schopnost společně rozhodovat. Sergio della Pergola svou studii Židovský národ v roce 2126 začíná talmudickým varováním rabiho Jochanana. Ode dne, kdy byla zničena svatyně, bylo proroctví odňato prorokům a dáno bláznům a dětem. Jeho studie však nepředstírá, že ví, co bude za 100 let. Jenom připomíná, že některé otázky je pozdě klást až za 99 let.
1: Židovský klezmer má i oslavnou píseň Skrip, klezmer, skrip. Na 80 let staré nahrávce ze Spojených států zpívá opět Aaron Lebeděv.

0: их зогах ясны вьявны.
1: Všední fotka vrat nebo dveří, zároveň ale detail, který odkazuje na silnou paměť místa i lidských osudů. V Terezíně je k vidění speciální umělecká instalace německých autorů Clary Tabordy a Petra Bayera. Jmenuje se Pohlednice z Terezína. Snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války. Pokračuje Lucie Hejzlová.
2: Tady ten, což je teda dům, který patřili jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
3: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Tabor a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
2: Museli pochopitelně zajistit, aby ty dveře byly volné, prostě prostě aut, lidí, takže bylo to i logisticky dost náročné a pomáhal jim náš jeden z našich kolegů, takže museli s tím lidmi domluvat, aby vlastně třeba s tím autem pojeli.
3: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada.
2: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
3: Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
2: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
3: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Instalace bude k vidění ve výstavních prostorách 4. dvora v Malé pevnosti do konce letošního roku.
1: Závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Jeruzalémský památník obětem Shoah Yad Vashem zřídí první vzdělávací centrum mimo Izrael, a to v Mnichově. Cílem je posílit vzdělávání a připomínání holokaustu v době rostoucího antisemitismu a zkreslování historických skutečností. Instagram může zájemce o témata, jako je zdraví a fitness, rychle nasměrovat k antisemitským konspiracím a nacistické propagandě. Na základě sledování dvou testovacích účtů to uvádí nově zveřejněná studie americké nevládní organizace Hnutí proti antisemitismu. Život a dílo karlovarského rodáka Waltra Zernera připomene hudebně literární večer v pražské jeruzalémské synagoze. Program na paměť tohoto židovského spisovatele, dadaisty a světoběžníka zavražděného za nacistické okupace proběhne 16. června. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí a zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tout. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
2: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
0: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíc zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako mu to je u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
3: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
0: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Bálek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce zrostly aspoň o 5 nebo 6%. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. S uvedením triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky. Počasí. A zítra bude polojasno, během nedopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dvě auta se srazila v Těšňovském tunelu v Praze, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří na D1 mezi 65. a 63. kilometrem ve směru Praha za sjezdem na Kutnou horu. A v Praze Hloubětíně se tvoří kolony na křížení k Belské s Poděbradskou. Průjezd omezují následky srážky 3 osobních aut směr k Belská z města. Kolona od Českobrodské zdržíte se 15 až 20 minut. Opačně se popojíždí od Koubenovy. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tady hitparáda Česká dvanáctka.
4: Česká dvanáctka.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a před námi jsou 3 novinky týdne a 9 největších hitů, tak jak jste je zvolili vy svým hlasováním. A k tomu mám také hosta, už sedí tady naproti mě a jmenuje se Martin Dozrál. Je to zpěvák a také kytarista skupiny Venuše, skupiny, která dostane za malou chvíli ocenění Zlatá česká dvanáctka za písničku Loďky. Novinky dnes budou mít skupina Botox, Pavel Calta a Honza Nedbal. To je na úvod všechno, dobrý den.
4: České dvanáctky.
5: Skupina Venuše teď dostane zlatou českou dvanáctku, a to za písničku, která se jmenuje Loďky, a se mnou ve studiu je ten, který za skupinu převezme tu cenu, a to je zpěvák a kytarista Martin Dozrál. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím, díky za pozvání.
5: Oficialita je tady, je připraven certifikát, je připravena i ta krabička, vždycky krásně tady se s tím hraju a za chvíli si s tím budete hrát vy. Ale máme teď příležitost představit kapelu, to znamená, představme nejprve kapelu Venuše a pak to album, ze kterého je ta píseň.
6: Takže ještě jednou zdravím, já teda zastupuju jako zpěvák a kytarista skupinu Venuše z Olomouce a jenom ctí, že tady můžu teda převzít tu cenu. Jsme skupina, která hraje rockovou hudbu vlastní, českou, a složená vlastně z letitých kamarádů, krom teda juniora, a to je bubeník Tomáš Vejmola. Takže hrajem, jak se dá, a věříme vždycky, že to bude co nejlepší, a hlavně u posluchačů, že?
5: Ta písnička je z alba, které já samozřejmě jsem slyšel, ale teď máme příležitost dopředstavit to album.
6: Album je debutová věc Venuše, které se teda nahrávalo loni ve studiu Shopa, a myslím si, že se nám podařilo zachytit v tom albu tu energii té kapely, tak jak vycházíme prostě z těch starých poctivých rockových žánrů, který nás inspirovali, a prostě můžu se pod to podepsat, že to tam všechno je.
5: A teď ta písnička, jak vznikala?
6: Písnička Loďky vznikala v nějaké melancholii, si myslím, na přechodu nějakého ročního období, kdy já mám většinou nějaké takové zadumání, zachmuřelý, a je to prostě abstraktní píseň, neopředená na žádnou skutečnou událost, ale tak to nějak vyplynulo. Vždycky mi napadne první verš a z toho se mě v hlavě prostě vybaví nějaký příběh, tak o tom to je v podstatě zase holka kluk a nějaká ta
5: klasika. Klasika. My za chvilku tu písničku samozřejmě uslyšíme. Dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka a ještě také mohla dokonce dostat i platinu, protože tam bylo pár vítězství, že jestli si dobře vzpomínám. Tak tady je nejprve certifikát od družstva Granát a tady je ta krabička, která ukrývá mikrofonek, který je takhle ozdoben těmi českými granáty, je jich tam 12, proto Zlatá česká dvanáctka. Takže gratulace veliká.
6: Krása, moc
5: díky. Pojede vlakem, jo?
6: Ano. Zacestuje si dneska. Jo, moc děkuju. Děkujem.
5: Děkujeme i vám, že posloucháte. Krás. A hodně úspěchů. Mějte se hezky.
6: Moc díky. Ještě jednou díky za pozvání. Mějte se pěkně.

Ocenění Zlatá česká dvanáctka roku 2026 je předáno, přesně řečeno jedno z těch ocenění, protože už jich je více a skupina Venuše už má za písničku Loďky právě Zlatou českou dvanáctku. Já jenom ještě dodám, že v hitparádě ta písnička Loďky byla 16 týdnů a 4x zvítězila. Teď už je tady první dnešní novinka. Jmenuje se My dva a tohle je skupina Botox.

Jedna ze tří novinek dnešní hitparády, skupina Botox a píseň My dva, napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Novinka, která zazní teď, se jmenuje Klidně zemřu láskou a napsal si ji sám pro sebe Pavel Calta.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Celta, Klidně zemřu láskou, druhá dnešní novinka a ta poslední písnička, která nově zazní v hitparádě Česká 12, se jmenuje Léto pod peřinou. Zároveň je to 75. novinka letošního roku, zpívá Honza Nedbal.

0: Pražská 12. Rekapitulace.
1: Můžeme začít hlasovat pro novinky, protože už všechny tři novinky zazněly. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, tedy jak pro novinky, tak pro největší hity tohoto žebříčku. A pozor, hlasovat pro každou z těch písniček můžeme ale jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka se jmenuje My dva, Botox, hit Mezera 12. Druhá novinka Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11. A SMSku hit Mezera 10 má třetí novinka Léto pod peřinou, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla a zpívá Honza Nedbal. Jdeme na žebříček hitparády Česká 12. Před námi je 9 největších hitů týdne a ten žebříček se sestavili vy svými hlasy a hlasujte i dnes. Na 9. místo se stoupil duet Starší kluk a mladý pán, zpívají Petr Janda a Jan Smigmátor.

Starší kluk a mladý pán, hit, který je už 10 týdnů v této hitparádě, předminule byl 6., minulý týden to bylo 7. místo a dnes pokles na 9. Než zazní písnička z 8. místa, tak vás musím upozornit na to, že máme změnu na nejvyšší příčce, a to skutečně po dlouhých týdnech, a vyhraje písnička, jejíž název vám logicky teď neprozradím, ale prozradím vám, kdo je na tom místě 8. Je to písnička, která už je letitá, složil ji dávno Jiří Šlitr a Jiří Suchý, jmenuje se Toulaví zpěváci, a Jelen s Adélou Orlovou ji teď odprezentují.

Jeden z objevů naší domácí populární hudby v letošním roce, tedy v roce 2026, zpěvačka Adéla Orlová a skupina Jelen Toulaví zpěváci. Předminule 9. místo a ta písnička byla před 3 týdny novinkou, minule také 9. místo a dnes je to místo 8. A právě na 8. místě byl minulý týden hit, který zazní teď z místa 7. Jmenuje se Poločas rozpadu, hraje kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Sedmé místo, poločas rozpadu a skupina Genius Loci, která je v hitparádě už 4 týdny. Pojďme se podívat, které písničky v tom letošním roce zatím zvítězily. Je jich celkem 6. Takže 10krát, a to je zatím rekord, vyhrála píseň Jet Plane, kterou naspíval Ruda Sakala. 4krát zvítězil hit, který jsme dnes slyšeli úplně na začátku, protože dostával zlatou českou dvanáctku Loďky, Venuše. Potom máme tady písničku Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žal. 3 vítězství v letošním roce. Jedno vítězství má hit Když léta běží, Josef Wolter. Jedno vítězství Příběh, Premiér a Bigo. A Bez ohledu na tvůj věk, to je písnička, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha, a také má na svém kontě jedno vítězství. A to znamená mimo jiné i to, že tam dnes připíšeme do tohoto seznamu nový název písně a také nové interprety. Teď jsme u místa 6. a tady je tak jako před týdnem hit Maják Jany Vaculíkové.

Už 10 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Maják, kterou si sama pro sebe napsala Jana Vaculíková a dnes je stejně jako před týdnem na místě 6. Zbývá 5 největších hitů týdne a také připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Příští týden budeme vysílat hitparádu Česká 12 z Přerova, z tenisové akademie Petra Hudky. Už se tam moc těším a také se těším na tu atmosféru toho našeho vysílání a jestli to vyjde, pozvu i pár hostů. Každopádně teď jsme u 5. místa a tady je písnička, kterou společně napsali Adam Pavlík, Heidi Band a Vava Čechová a jmenuje se Milé ženy. Zpívá Heidi Janků.

Heidi Janku a Heidi Band Milé ženy, hit, který byl minulý týden na 5. místě, tak jako dnes a před 14 dny to bylo místo 8. Dnes už jsme slyšeli Botox, Pavla Caltu, Honzu Nedbala, Petra Jandu a Jana Smigmátora, byli tady i Jelen a Adéla Orlová, Genius Loci, Jana Vaculíková, Heidi Janku a Heidi Band a ještě dnes uslyšíme Josefa Voltra, Luďka Minku a Josefa Melena, také Rudu Sakalu a teď skupinu, která se jmenuje Holky Tong. Veronika Doudová napsala písničku Děti jsou taky lidi a my ji teď uslyšíme právě ze 4. místa.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk, písnička, která šla z nuly na sedmé místo, minulý týden byla čtvrtá a i dnes je to čtvrté místo. Teď jsme u hitu, který drží rekordy letošního roku a je na místě třetím. Je to písnička, která se jmenuje Jet Plane, český otextovala Hana Sorosová. Je v hitparádě 15 týdnů a během těch 15 týdnů 11krát zvítězila. Je to hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a může dostat i tu platinovou, protože má na svém kontě už těch 11 vítězství, zbývá ještě jedno, protože ocenění platinová česká dvanáctka se dává za 12 vítězství. A pozor, další rekord, ten hit až do minulého týdne vyhrál 7krát v řadě. To znamená, že dnes vyhraje píseň, která na prvním místě ještě nikdy nebyla a bude to po těch dlouhých 7 týdnech. Teď jsme ale u toho třetího místa, Jet Plane, Ruda Sakala.

týden jednička, dnes třetí místo, Jetplane a Ruda Sakala. Před námi jsou dva největší hity týdne, jeden z nich už jednou zvítězil v hitparádě Česká dvanáctka a bude to ten, který my teď budeme poslouchat. Napsal ho a otextoval Roman Šándor a jmenuje se Když léta běží, zpívá Josef Wolter, který je mimochodem už po deváté na stupních vítězů a to během 11 týdnů, co je v hitparádě.

0: Předminulé druhé místo, minulý týden místo druhé a i dnes je to dvojka. Znamená to, že třikrát za sebou je na druhém místě hit Když léta běží, což je vlastně takový narozeninový dárek. Možná si vzpomínáte, když jsem poprvé představoval tuhletu písničku před těmi 11 týdny, tak jsem říkal, že Roman Šándor jako autor hudby a textu věnoval Josefu Woltrovi tuhletu písničku k narozeninám. A jak je vidět, tak to asi funguje 9x stupně vítězů během 11 týdnů. Hit, který dnes vyhraje, je také zatím jen na stupních vítězů, a to první místo už do toho samozřejmě počítám. A navíc jsou to dva interpreti, kteří už vědí, jaké je to vyhrát hitparádu Česká 12 jako samostatný interpret.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i hit mezera 1 pro vítěznou písničku tohoto týdne. Představili jsme si tři novinky a máme 9 hitů v žebříčku, znamená to, že dohromady, protože můžeme hlasovat pro každou z těch písní, ale pro každou jen jednou 12 hlasů a to se dá využít. Hlasujte hned, je to nejlepší a zavolejte i známým, napište kamarádům a příbuzným, ať také hlasují. Čím víc hlasů, tím je to spravedlivější. Mimochodem za minulý týden přišel 5. největší počet hlasů v roce 2026. A teď už hlasování. První novinka, my dva, skupina Botox, tady je SMS-ka hit mezera 12. Druhá novinka, Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit mezera 11. A třetí novinka, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 10. Tady je aktuální žebříček hitparády Česká 12. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 9. 8. místo, skupina Jelen a Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, hit mezera 8. 7. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci, hit mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 4. 3. místo, Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 3. Místo druhé, Když léta běží, Josef Woltr, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít jako vždy SMS-ku hit mezera 1. Novinky minulého týdne se jmenovaly Druhý rande, Martyho Banda, Holka z plakátu, skupina Slza a Jsou dny, Nicole Votrubová. Ani jedna z těch novinek se nedostaly do dnešního žebříčku a na prvním místě je dnes autorská dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Jejich hit se jmenuje Pro mámu, byl novinkou před 7 týdny a je zatím i s tím dnešním vítězstvím jen na stupních vítězů. Minulý týden to bylo 3. místo, dnes vítězství. Já gratuluji, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U silnice do Pece Posněžkov se opravuje opěrná zeď, provoz bude až do konce léta pouze kyvadlový. Dnes je světový den dárců krve, v Česku jich chybí asi 80 tisíc. Smetanova Litomyšl pokračuje koncerty i výtvarným programem, otevřela také venkovní výstavu soch Jaroslava Róny. A zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy s možností přehánky, teploty 17 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným Dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocničních transfuzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
2: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
0: Dárcovství krve má podle Jukla kromě zdravotních i své věkové podmínky. Novému dárci musí být nejméně 18 let a vážit musí nejméně 50 kilogramů. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevře zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
3: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, o co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončí. Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před dvěma týdny ve španělské Sevilla. V Bulharsku zvítězili Američanky Kouhenová s Niftonovou. Počasí. A zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsku do Prahy je hlášena nehoda bez podrobností a to zase zdem nad Veselí nad Lužnicí na 103. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu tvoří kolona. Kilometry 66 a 63 vepředu silničáři zavřeli pravý pruh a má tam stát poruchané auto, zdržení 15 minut. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinu. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. tak zůstaňte s námi. Bude to vonavé, chutné a možná i výherní.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím. Ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to jak byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo dosladká, no, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem. No. Opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne, ano. A malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, když se živit, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pod šlechtu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vařili týhle v té době. Ale byli všichni překvapeni, obdivní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsie?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, něco, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byl hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězly v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
1: Ta receptura byla doopravdy posíle udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
0: Co?
1: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játr taky, že jo? Kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
0: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
1: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě by to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, takové by to udělali nějakou mozaiku. Jako,
0: kolik slaniny?
1: A ty slaniny dám třeba 10 deka, jo.
0: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
1: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šlačky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka. Jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar. A kam se hrabe sušený mlíko? To krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
0: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
1: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
0: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
1: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
0: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
1: Na potření budeme mít dvě lžičky, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje.
0: A na zelí potřebujeme?
1: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžičky kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr. Vždycky přidáme mletou z kořici a lžičky octa.
0: Cukru tak 300 gramů aspoň.
1: 300 gramů.
2: Pochoutkový rok.
0: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
1: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
0: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
0: To je do jiného
1: prsa
0: magazínu.
1: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
0: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
1: Tak jdeme na to a budeme to plnit, jo?
0: Nakloníme kachnu.
1: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
0: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
1: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
0: I s kmínem budeme takhle pracovat.
1: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, tak vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
0: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
1: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
0: Tím to vypodložíš.
1: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
0: Na to položíme tu naši kachnu.
1: A malinko ji podléme.
0: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
1: Teď dáme odkrytou takhle.
0: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
1: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou, na dvakrát, ono to udělá takovou krásnou krustičku.
0: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení a se to může potírat.
1: No jo.
0: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
1: Šalotka je normální a volej cukr.
0: Tak co děláš teď?
1: Teď si

0: Nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemnou, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
0: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví. A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
0: Tak, to je ono.
1: Potom teda, až dosáhne té barvy, tak co?
0: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
0: A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
0: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
0: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
0: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
0: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 recept řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
0: Bomba.
1: Super.
0: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
0: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883 v obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brindza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra. A potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou 1 den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem Nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek. Což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana, vegoše.
0: Jak říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli...
2: No, je
1: něco
2: to
1: takový...
2: pozor. Třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslím si.
3: Vidíte, já myslel, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, aha, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu. No.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu Pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovirok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové, nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovirok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku, tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumprsku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2-3%. Zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy i s možností přehánky. Teploty 18-21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
3: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
2: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíce zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2-3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5-6%.
0: Sport.
2: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu. Třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11-7 stupňů, denní 17-21, na jižní Moravě až 24, tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D8 mezi kilometry 17 a 19 směr na Prahu jezdí pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřen. Na silnici číslo 47 na 65. kilometru v okrese Přerov se provádí údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků. A uzavřený je i úsek v Olivové v Babicích u Rosic v okrese Brno-Venkov. Je to uzavřeno po dobu výstavby chodníku. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
6: Guten Abend, Herr.
5: Počkejte, jsme v rozhlase.
6: Good evening, sir.
5: V českém rozhlase.
6: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
5: Já si myslím. Zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
6: Víte, někteří herci by se měli fackovat.
5: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
6: To už mě nepotká nic takového v životě.
5: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
6: Přátelé, vás nebudu napínat.
5: Tak prozraďte už své jméno.
6: Bohužel, je mi to.
5: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se kdo ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no ale on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pano, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane, hele, Krejčíku, promyslete to. Promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
7: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
7: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
7: Krač.
6: Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho pokopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst, tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
8: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele, Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta, anděla a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Mm-hmm. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl.

0: A začal to ze mě strhávat, jo? Mladej, mladej, nehodí se, všechno to srval. Má mladý oči, jo? Vy budete Mikuláš, kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, mm-hmm, jo? A nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve třetím patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve třetím patře a ve druhém patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo? A přesto to bolí, jo? A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem, velikým a brrr, jo. A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec, už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom pověděl, a ježišmarja. Položili mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídal, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, viď, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Ist für jeden Tschechen, je pro každého Čecha, sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr kříž. Richardek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Nechte si ty vaše švejkoviny, Richardku, ano? Doba je příliš vážná. Ano, jak tabuli. Tady tady bezecný.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Pranto ti za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: A jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu.

A my jsme přestali něco hrát. Aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala. Nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci. A když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? Zrada. To
2: ne, vám... tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový zrzavý skvrnky tady a
1: tak vy, pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý,
1: nebyly
2: ona
1: hezký,
2: trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě. A...
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl tu herečku, já nechci to jméno jméno Uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval. Čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no, a na, pan, na stranu?
2: No pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle, ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Já.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové. Hrál Essenbacha. A pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový odech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. Ohromně říkal, tak co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného, ale já nevím, ten Prachař by se mi na to hodil, koho jiného. No tak pak přijde, on by to nedbal. Já nevím, nedbal, už je starší, no tak jiný, tak nedbal, dobře, tak volali, nedbal byl na Kapry někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina, ha. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina, ha. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, já uberu, tak jedem, hodina, ha. Dá si čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jemnějc. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, podívejte se, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal. Domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Já už nic dolí a myslím si, že jim to projde. Zprostě.
4: Tak se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dost silně vylíčila, že jste byli po cestě, v lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Anděl, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu jí najít, prosím, dovol, abych jí nenašel. Já potom ráno, až se vrátíme, víš,
6: z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Já tak ty jako nevíš, že byste takhle. Už jen dělám nezlost, ale to je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo? 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nut.
7: Drobný, jo.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku. Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z holotryskem?
6: Ne, z holotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbětě. Po babičce 5, 6, no. Ano, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden upžundělej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
3: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě jsem nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou Ljubo a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík. A ta ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jako, že si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu ladinilo teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu mladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, mě vytočilo.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám hlad.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové, poroučím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral.
7: Já ho budu sežrat.
5: Ne, já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
8: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
9: Ne, paní Vilma, ne.
8: Ale tak, pane profesore.
9: Tak je vysoký, to nedoporučuji.
8: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader, pane profesore, musíte nasát.
10: Já jsem Polešťa! Já!
11: Já je točím pokud Polešťky, vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A,
9: byl to naprostý debil. Ten lékař.
11: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Ne. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak ne. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
9: No, jsme se vsadili.
11: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
9: Strašný.
11: Jo, a paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mě řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Tak, takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
9: Nebylo, ale...
11: Nebylo.
9: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: No a jako vždy, úderem 23. hodiny otevíráme náš pravidelný pořad jménem Noční linka. Krásný pozdní nedělní, stále ještě večer vám všem, kteří ještě nespíte, ale naopak jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. No a samozřejmě vy víte, že před námi jsou celé dvě hodiny společného povídání a také se potkávání v našem vysílání. A i dnes nebudou chybět, myslím, velmi příjemné písničky. No a co nás čeká? Právě co se týče povídání v Noční lince, tak je závěr neděle, tak si odpočineme, co říkáte. Odpočinek, to bude to správné téma. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dát takzvaně 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? Museli jste se naučit myslet na svůj odpočinek a jak pak těžké to bylo? Nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas odpočívat se naučit, nebo to může špatně skončit třeba v pracovním procesu i s syndromem vyhoření nebo nějakou jinou nemocí. Asi si mnozí uvědomujeme, jak moc důležité je pro nás a pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. Někteří to zjistili, až když se jim přílišná upracovanost třeba vymstila, dejme tomu i nemocí, a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom vy a odpočinek? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě připomínám i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Helena Vondráčková a její známý to hit, no a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je spod Krkonoší, konkrétně z hostinného Milan. Milane, hezký nedělní večer vám přeju.
1: Hezký nedělní večer přeju já vám, paní moderátorko.
0: Děkuju.
1: Pěkně přeju všem posluchačům noční linky a začal bych, odpočinek je velice důležitý. Já odpočívám tím, že si pustím rádio a zdřímu si přes den, nebo si dajdu na dobrou kávu do cukrárny, tam posedím a odpočívám. Dám si k tomu chlebíček nebo zákusek.
0: No, to je hezký odpočinek náhodou, takhle si dát nějakou dobrotu a vypnout a jen tak se koukat a pochutnávat si, že jo?
1: Ano, ano, ano. A příjemná procházka po malou chůzi taky odpočíje, taky přinese odpočinek.
0: Tak kolikrát třeba za den nebo v týdnu si uděláte takovýhle odpočinek, takovouhle chvilku pro sebe, jenom abyste si ji hezky užil, abyste se zrelaxoval a tak?
1: Na tu kávu se snažím zajít každý den a to dřímnutí asi tak dvakrát týdně.
0: No jak jste si vymýšlel tuto formu odpočinku pro sebe? Přišlo to tak jakoby samo, nebo vás to třeba naučili přátelé chodit do té konkrétní kavárny, kde to máte rád?
1: To jsem se naučil, to mě řeklo samo, to jsem se naučil sám od sebe. Tam zajdu, je tam klid, ticho. Člověk si dá o samotě kávu a je mu dobře.
0: No tak to je nádhera. Samozřejmě krásná procházka potom v přírodě pod širým nebem na čerstvém vzduchu. Ta splní taky určitě svůj účel. A co spánek? Kolik potřebujete hodin spánku pro to, abyste byl odpočatý?
1: Takových 8-9 hodin.
0: A to zvládnete, aby to tak vyšlo? Každý
1: ano,
0: den.
1: To zvládnu.
0: No tak to je dobře. Tak to vám moc přeju.
1: Třeba hodinku, dvě, no, dvakrát týdně.
0: Jo. Takže takové to po obědě, třeba na chviličku nohy nahoru, jak se říká, jo?
1: Ano.
0: Tak to je dobře. Tak moc vám to přeju, abyste si užil třeba i teď nedělní odpočinek s naším večerním vysíláním a jinak samozřejmě, abyste vždycky našel pro sebe tu správnou chvilku a tělo se zrelaxovalo a bylo vám prostě na světě dobře.
1: Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, Milane, nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Vašo Batejdl v Noční lince se svojí písničkou Mal som rád býtníkou. Tolik písnička. No a teď pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Prvně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu.
0: No.
1: No já odpočívám. Dneska jsem si odpočinul, že si jdu zaplavat, tím pádem všecko, co je v těle, je zablokované, tak jedno za dva týdny jdu plavat, to pomáhá.
0: No to je krása.
1: Protože mám v háji záda. Doktor mě to doporučil.
0: Ano, ano.
1: S klukem skládáme pucle se synem, to nás oba baví.
0: Jo, tak to je taky příjemný relax, to je pravda.
1: Tak jdu na bohoslužby jako každou sobotu, protože tam přijdu na jiné myšlenky, že vlastně vypadnu z toho pracovně okolo toče.
0: Takže no, pravidelně tak každou sobotu chodíte, jo, do kostela na bohoslužbu.
1: No a hodně mě pomáhá, že třeba, jako samozřejmě, že v práci to nejde, ale doma, jo, tak jak říkal neboštík děda, že po dobrým obědě je dobrý se natáhnout a po špatném ani nestávat.
0: Jo, jo, to,
1: to je... To děda, jako to už nežije, no.
0: To je hezké úsloví, děda měl pravdu.
1: Tak jsme vůbec moudrý muž, no. A mě, když mě to zprávoval, tak všechno zprávil, no. Zase jako hodně jsem se od něho naučil. No.
0: Tak na něj rád vzpomínáte a naučil vás, jak pěkně odpočívat, že jo?
1: Jo, jo. Akorát to smutné, že mě chybí, tak to vy, to už není na světě.
0: No jo, tak to věřím, samozřejmě.
1: Že na mě taky chybí, ale tak musím žít dál, no co jiného. Vdova vdovců je spousta, a to už by bylo jiný téma, no. Akorát jsem si odpočinul nejvíc, třeba u manželky v náruči večer, to bylo tak krásné, strašně mě to chybí, no, tak, ale to už jako, no, to už je asi jedno, to už nezměním, no. A jinak ještě se chci zeptat, jestli bych tam nemohl nechat, jako potom mimo eter svoje číslo, někdo třeba se našel, že by si se mnou chtěl zahrát Čobrdo, kde to strašně chybí. My jsme s manželkou hráli Čobrdo a to byla strašná sranda. No.
0: Jo, dobře, tak pak se domluvíme. Jinak pojďme ještě k tomu tématu. Jinak třeba, co se týče procházek a takových výletů do přírody a teď budou léto, prázdniny, hezké počasí, dlouhé dny, tak odpočíváte třeba i aktivně, Roberte?
1: No, já jsem Olomoučák a jedno za čas mě se líbí třeba určitý místo. Já nevím, třeba, jestli to znáte v Olomouci.
0: Trošku.
1: Ale já chodím podél řeky. Mně se třeba líbí takové hmyzdě víc, třeba, jak je soutok Moravy s Trusovkou, nebo prostě za městem na Novosadech, jak teče řeka. Já rád chodím k řece. Někdy, když je teplo, tak se v té řece i vykoupu, ale
0: to
1: se mě žena utopila, tak už jsou takové jako opatrné. Jo.
0: Rozumím.
1: Radši jenom do malé vody, že? Protože ne, že bych teda nebyl plavec, jenom že tam je jedno riziko, když jdu na bazén, tak tam je paní plavčice, paní učitelka, což je dobře. Když to v té řece tam nikdo není, tam je člověk odkázaný sám na sebe. V momentě, když se něco zvencne, tak to může být docela malé. Jako.
0: Ano.
1: Takže radši jenom v malé vodě, když jsou v řece.
0: Dobře, no tak jo, tak vám každopádně přeju.
1: Já jsem si vás chtěl zeptat, jak odpočíváte vy? Jedete třeba se někde projet na kole? Vidíte, na to jsem se chtěl zeptat.
0: No, tak jezdím na kole, ano. To je pravda.
1: Je perfektně, já taky občas jedu.
0: Teď jsem to v těch deštivých dnech trochu vynechala, ale jinak velmi ráda, když mám volný den nebo odpoledne, alespoň to zcela určitě.
1: No a na závěr.
0: No.
1: Teď nezdržuju.
0: Nezdržujete.
1: Pozdravuji tu i paní Ludmilu.
0: Ano.
1: Je právě nechat to číslo do Brna. Paní Vlastínku, voláme si, ona na mě číslo má. Pak Oldu Včelaře, no všechny linkaře zkrátka.
0: Dobře.
1: A držte mě palce v žebykách, vůbec mě to nejde. Vždycky jednu tak těžkou otázku, že mě vyhrknou slzy, ale stanu a jdu dál.
0: Tak to je dobře.
1: Takže potom mimo eter vám nechám číslo pro paní Ludmilu.
0: Dobře, tak jo, mějte se hezky, Roberte, přeju hezký večer a hezký závěr neděle, jo?
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Písnička Kapradí a s ní tady byla, jak jste určitě mnozí poznali, skupina Činasky. Jinak máme 23 hodin a k tomu 20 minut přesně a na telefonu Aničku zo Sološnice. Krásný večer, Aničko.
1: Aj vám krásný, aj všetkým poslucháčom, ktorí ešte teda začali počúvať.
0: Jo, jo, jo, děkuju.
1: Televízia to je 0 bodov. Mhm. Užíváme si takto, jak sa dá rádio. Ja proste od rána do večera.
0: Jasne.
1: Aj radšej mám k rádio. No, a čo je moje oddychovanie?
0: No, povieste, jak to umíte.
1: Cez deň vôbec, absolútne, ale si lahnem na ojdačku.
0: Jo.
1: Dobrem si knižku, prečítam si, jak je tak, nezaspím ja absolútne. No a už ten výstražný prs ostal hore, že abych si dávala pozor, že není všetko len robiť, ale treba odpočívať. No. Takže,
0: no, někdo je opravdu celý den pořád, jak se říká, jak na baterky, nezastaví se, že jo, jede.
1: Já jsem přesně, mi dneska kamarádka vynadala, hovorí, nauč se odpočívat, děvčata.
0: No,
1: vlastně,
0: vidíte no, to.
1: Ano, naučím se odpočívat, hovorím ještě dost, keď bojím tam. Ale ještě se nechystám, doufám, že jsem
0: no,
1: to
0: je. Tak skoro. Takže no, s tím máte taky problém vypnout aktivity zkrátka.
1: Áno, já jsem strašně, víte, co, hyperaktivná, já musím mít všetko, aňaňuňo.
0: Jo, no. rozumím.
1: Mi povedal, že na čo sadíš toľko kvetov, musíš okolo toho robiť, ale já milujem kvety, nechcú, jaké chcú, ale mám okolo celé chalupy, lebo ja nesadím zeleninu, absolútne nič, jedine rajčiny, to teda áno. No a v druhom kute mám zas maliny, no nádherné, už začali rodiť konečne, že sa dočkám aj toho. No, takže stále mám aktivitu 100%.
0: Jo. A kdy přijde takový ten signál, že už byste si měla jít třeba lehnout k té knížce nebo sednout pod strom?
1: S chrbticou, viete čo, s chrbticou a sú problémy, takže jak som spadla, som mala ten úraz.
0: Jo, jo.
1: Od tej doby si, ale robím, sadnem si chvíľu a zase robím a zase si sadnem, takže no.
0: Takže tak, je to dôležité, víte jak na sebe zkrátka, řekla bych.
1: Áno, švagrina mi prišla včera a donesla mi plný košík čerešní.
0: Aha.
1: A hovorím, na čo mám s tým teraz robiť, dievča zlaté? No zavarí, však ty vieš. No tak zavarila som, polovicu som zavarila, niečo som dala susedom, lebo nemajú čerešne.
0: Jasne.
1: No tak hotovo. A napiekla som kysnuté koláče s čerešňom, tak jedným som dala druhým.
0: Yeah.
1: Ty si nesadneš ani na chvíľu.
0: No, no to
1: ale
0: musela
1: ja
0: byť dobrota.
1: No, takže Jituška, pozdravte toho nášho

0: Libere.
1: Dobře, až ho uslyším, určitě ráda vyřídím, samozřejmě.
0: No, už se dlouho neozval.
1: Ano, ano.
0: Takže aj Noriku poznám, však já jej zavolám.
1: Dobře, takže, dobře.
0: Zkrátka ještě, kdo si na mě pamětá, nech si vzpomeně. A život je krásný, ideme ďalej.
1: Áno, áno, áno.
0: Čo bude, tak to nám ukáže.
1: Tak jo.
0: No. A viete čo, ešte jednu takú perličku smutnú. Mm-hmm. Donesla mi kamarátka vedľa ďateľa. Malého, mladého, krásneho, mm-hmm. vyfarbeného. A ja hovorím, no čo mám s ním robiť? Že mačky mu chytili ich krídlo, niečo sa stalo, ale ja som nevidela. Tak som ho dala do skleníka.
1: Ano.
0: A viete čo, tam mi behal hore dole, lebo tam už nemám nič. A predstavte si, ešte ja som mu dáždelky vyťahovala z uvene, som mu dala aj sa napapkal. A ráno idem a on už bol vystretý. Takže mi bol aj doplač, čo som si ho tam pochovala.
1: No jo.
0: A hotovo. A ja hovorím, musím strašne striehnuť, lebo pak až na strom mi vyletela hore, tam majú zase, jak sa volajú, tie kominariky majú tam hniezdo. Mm-hmm. Tak taký pozor dávam, hovorím, tak toto je hrozné.
1: Áno, áno, áno.
0: Takže prajem všetko dobré, všetkých pozdravujem a dúfam, že sa na budúce dovolám ešte.
1: Dobře, no, tak ja ďakujem moc za návštevu. Mějte se moc hezky, Aničko, přeju krásné dny.
0: Všetko dobré.
1: Budu se těšit. Naslyšenou, dobrou noc. Tak zdravíme na Slovensko a teď už přichází Marta Kubišová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Magdaléna a Marta Kubišová, tolik písnička. No a na telefonu máme Olina z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny ostatní.
0: Děkuju moc krát.
1: Takže, jestli můžu začít.
0: Můžete určitě, prostor je váš.
1: Dneska jsem se zapřesáhl, že volat nebudu, ale jak jsem slyšel Roberta, mě vyprovokoval.
0: To je dobře.
1: Tady paní, teď jsem mluvila předtím chvilečku, jak se učí, máme se učit odpočívat. Já s tím odpočíváním opravdu mám problém.
0: Taky protože, problém.
1: Pořád mám takový pocit, že něco musím ještě dělat a tak
0: dále. Jo, něco stihnout, dodělat a tak dále. Rozumím.
1: A jak signálem je to, že jsem unavený, je to, že při obědě, že mi spadne hlava do polívky, tak to je špatné. To trochu přiháním, ale je to tak. Manželka mi říká, prosím tě, běž si lehnout.
0: Jo.
1: Tak jdu si směrem lehnout a teď uvidím tamto, ještě to udělám. A potom je večer, potom přijde 23. hodina.
0: No jo, vy chodíte pozdě spát, to je pravda, to už jsme se tady říkali.
1: No tady už na mě čeká Korinka, takže...
0: Půjdete na výlet.
1: Půjdu udělat kolečko takový malý.
0: Ano.
1: A tak to je takové pohodové. Takže spím takových, no, kolem těch 5 hodin.
0: To je málo, vy stačíte s 5 hodinami stále.
1: No tak asi nevystačím, ale... Když poslouchám do 1 hodiny noční linku,
0: jo.
1: Automaticky se budím 6:30. Nevím proč.
0: A už to pak nejde dotáhnout dál.
1: Já možná bych lehl, tak jo, ale tak já už zase veznu, já nevím, noťas nebo mobil a už tam něco lupkám a...
0: Už to fakci.
1: Pustím si rádio a už přemýšlím, co budu dělat a to je takový... Jak vám začne štortovat v hlavě, tak to už je konec.
0: Já vím, to je pravda, člověk začne přemýšlet moc.
1: No, přesně tak. Ale opravdu se musím snažit, slibuji vám to tak se celým národem.
0: Jo, přidejte k těm 5 hodinám ještě něco málo, to je fakt.
1: Určitě něco tam přidám. Takže tak, nebudu jako to prodlužovat, to svoje povídání. Ale jak říkám, budu vás poslouchat teď, já budu ještě chodit po venku.
0: Dobře.
1: Po Kopřivnici. Zdravím Roberta.
0: Děkuju.
1: Zdravím paní Jirinku tam z divadelnici, tedy jak já ji říkám. Milana z Nového Čina.
0: Ano.
1: To se zkrátka všechny.
0: Dobře.
1: To člověk tak poslouchá, tak ty podle toho hlasu už pozná, kde kdo je, odkud je. Takže František Židlochovice, za toho jsem neslyšel, myslím, 2 dny, nebo 3 dny.
0: Třeba se ozve, uvidíme.
1: Třeba se ozve.
0: Děkuji,
1: mějte se moc krásně. Těším se na další povídání s vámi.
0: Nápodobně. Někdy. Užijte si pozdně večerní procházku, určitě pod hvězdami, doufám, že neprší u vás.
1: No. Je zataženo tady.
0: Zataženo.
1: Celkem se ochladilo trošku, ale...
0: Slibují nám oteplování ještě... meteorologové, tak uvidíme. Jestli už to dostane takový ten letní švih.
1: Ještě dodělávám teď, já jsem dneska točil med.
0: Aha.
1: Takže ještě tady mám v nádobách, tak to musím nějak trošku pochránit, aby mě to nenatáhlo vlhkost, takže
0: zavřu
1: chvíličku. Ale je vynikající. Takový tmavý.
0: Takže první květový do tmava. No tak to je krásné.
1: No tak ono, jako spousta včelářů říkalo, že v tom mají jako medovicový ten tmavý. Ale měl by to být květ, takže nevím, kde to ty holky natahali. Někomu vyloupili nějakou cukrárnu s karamelem možná, nevím. Je opravdu dobrý,
0: tak,
1: takže těším se.
0: Moc přeju, moc si ho užijte a samozřejmě ať slouží hlavně na zdraví a vůbec i pro chuť. Děkuju za návštěvu, mějte se hezky taky. Naslyšenou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: skupina Čechomor a jejich proměny. No a na telefonu máme ze středních Čech paní Ivetu. Krásný večer, Iveto.
1: Vám taky všem nespavcům.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem byla donucená se naučit odpočívat jiným rázem.
0: No.
1: Prostě mě k tomu donutilo zdraví.
0: Jo,
1: Hlavně záda. Milovala jsem zahrádku, tak mám jeden takový malý zvýšený závonek.
0: Jasně.
1: Tam se chvíli vrtám a pak mám pergolu, tam mám starý křeslo a stoleček.
0: Ano.
1: Stolečí papíčko. A okolo sebe vnoučata. No a abych byla trošku užitečná, tak se jim snažím trošku jako uložit a tak. Mohli dělat pohlídat vnoučátka. No, mal bych okolo sebe 10, takže jako se nenudím.
0: To teda vám řeknu. To máte přímo mateřskou školu teda doma.
1: Já jsem dělá masanej život.
0: To teda jo.
1: Takže a po večerech mě chytla teď to neřeknu, prostě starý rodokmeny. Takže jsem se sednul k počítači a my začne noční linka, tak se hledám ve starých matrikách, teď oni to trošku překopali, tak to bylo takový složitější, ale prostě mě to chytlo a dostala jsem se do takového půlky 18. století. Takže jako je to takový zajímavý, je to někdy jako detektivka.
0: Jo, a vlastně je to takový váš relax, odpočinek, že se tím bavíte a tak.
1: A tam zapomenu na všechno, u toho zapomenu na všechno.
0: Jo.
1: A nebo se tam pletení a nějaký ty rukavice a zpravování, protože děti toho roztrhají strašně moc, takže mi to vždycky děti dcera přinese, jedna, druhá, třetí. No a tuhle jsem se o sobě dozvěděla úžasnou věc.
0: No.
1: Jedna z mých dcer má trošku problémy se sluchem a neslyšela zvonek. A malý 2,5letý synek mi říká, mám to zvoní. A no tak šla otevřít a to a pak mu vysvětlila a říká, ale když někdo zvoní, tak ty to musí říct, já mám rozbitý ouško, tak mi to řekni a já půjdu otevřít.
0: Ano, ano.
1: On se zamyslel, vzal mámu za ruku a říká, pojď, babička opalí. Protože když má nějakou díru na půl češe, tak
0: jo, babička opraví všechno.
1: Tak babička opraví i uši.
0: Tak to vidíte, jak jste doceněna svými potomky, svýma vnoučatama.
1: Takže se nevidím. Prostě myslím si, že nuda je asi pro nás starý lidi to nejhorší, co by mohlo.
0: Tak to asi jo, ale ten odpočinek je velmi důležitý samozřejmě, abyste měla chvilku fakt jenom třeba pro sebe. Nemusí být třeba dlouhá, ale prostě chvilku. No.
1: Obejdě si sednu s tím kafem, pokud je hezky, tak pod pergolou a tam
0: tak to jsou ty vaše chvilky hezké, tak to je fajn.
1: A potom říkám, potom u toho počítače, u toho zapomenu na všechno. Když se do něčeho dostanu, do nějakého, a teď s tím nějaký ty vztahy správný, a to, tak to mám vždycky toho obrovskou radost.
0: A děláte pro svoji rodinu, nebo i pro přátele, třeba, nebo na zakázku?
1: Jenom pro svoji rodinu.
0: Jenom pro svoji rodinu, zkrátka. Pro zábavu a tak.
1: Taková rozvětvená, taková hujerovská hrdinka trošku.
0: Jo.
1: Tak
0: máte co dělat stále.
1: Je stále co hledat. No, děda byl ze 13 dětí.
0: No tak to jo, tak tam máte po čem pátrat.
1: Babička byla ze 6 dětí. Jako tam je opravdu po čem pátrat.
0: To je pravda, to je pravda.
1: A je to, říkám, je to občas ty matikáři a páni faráři to byli škrabalové a používali latinu, němčinu.
0: Jo, že to nejde rozluštit.
1: Patlají to dohromady. A někdy sedím nad jedním nápisem, co to je, jak se ten předek jmenoval, třeba taky 300 hodiny, než to slovo rozluštím. No. A nebo čím byl, jo, protože v těch starých matikách je napsáno dokonce, v kolik hodin se narodil. Čím byli jeho rodiče a tak dále. V dnešních matrikách není, tam se už naši potomci, naši budoucí jaksi, děti a vnuci, tam se už nedozvědí nic.
0: Ano, až budou pátrat po svých potomcích, po svých předcích. No tak ať vám tahle ta práce jde dobře od ruky, ať vás těší a moc děkuju za návštěvu, paní Iveto.
1: Chce to najít si ten správný koníček a pak to je takový to ten relax daleko příjemnější.
0: Daleko příjemnější a člověka těší. Mějte se moc hezky, ať vám to dobře jde. Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jedna dokonce filmová písnička Mít svůj kout s Jitkou Zelenkovou. No a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitučko. Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům a pánovi chci poděkovat za pozdrav a tím ho taky zdravím.
0: Dobře, ráda vyřizuju. Dobře, ráda moc vyřizuju samozřejmě a už se vás ptám, Františku, jak pak vy taky velmi aktivní a akční a neustále činný zapomínáte nebo nezapomínáte na svůj odpočinek?
1: No, paní Dučko, já to řeknu tak. Já v současné době si moc teda jako neodpočinu, ale taky musím říct, že se moc fyzicky nenadělám, jo? No, maximálně tak jen tam někdy zaskočím, někdy něco nastroju, nebo doma poseču trávu, jo? A jinak, víte, člověk potřebuje v těch letech, jak jsou já, protože víte, z Jedinčina, no, z větší éry se stavili domy ve své pomoci všechno a když jste se do toho nechala vtáhnout, jo, a prostě když se všechno naslibovalo lidem, že jim postaví, že jim budeme stavět, no tak to byl teda záhul, jak se říká, fyzické, jo, protože to sobotu, nedělu se někde stavěli domky po práci, jo, takže tak si myslím, že mám nárok, taky si jsem tam trošku odpočinul a taky to využívám. Soboty nejde jsou rád, že mám volno, že můžu manželce to slíbit, že ju nekam zavezu, že nekam pojedeme, jo, no. Tak takhle je to se mnou, jako jo, no, taky to rád odpočívám, víte, když, a když takhle, třeba včera, sobota, tak se měl jednání stavební, aspoň 3 hodiny.
0: No vidíte, jo, tak ani o víkendu se vlastně se z toho nevyvlík, z těch povinností.
1: No, musíte k zákazníkovi, jo, paní byla ze Švýcarska a máte v Židlochovicích domek, no, tak 3 hodiny jsme jednali, já říkám, ať něco namaluju na plánek, ať já, když tam nebude, tak ať můžu podle tom plánku nějak reagovat, jo, stavět a tak, no.
0: Jo.
1: No, a říkám, zase na to, jo, no, takže a i když nic nedělám, tak on to někdy umoruje. Taky, jo, sedu k obědu, s tím oběd a najednou usnu za chvíli v té křesle, jo.
0: Ano.
1: Proberu se za hodinu, bolí mě zadek, jo, víte, protože usnu z křesle, nebo, že, takže, ale víte, ale mě litovat, že jaký ta pracuje furt, tam musí vařit, plánovat, co udělá, no,
0: takže vás pořád to obskakuje pěkně.
1: Horší, jak chlapi, dokážeme hledat, co využít, neužít, no a tak. Víte, taky v té hospůdce jsem tam, ale teď už málo, jako, jo, protože když nemáte pravýho zedníka kovanýho a musí o to dělat pomocnic tu zednickou práci, tak musíte s nima spůrt být na té stavbě, jo?
0: Ano.
1: No. A oni teda všechny práce nemůžu s nima dělat, nějaký omítky a to ne, jo, ale takový nějaký zámkový dlažby a zateplování, to oni kluci zvládnou, ale musím být s nima celý den, jako jo.
0: Jo.
1: Protože mohli být potvory taky rádi odpočívali, ale v práci, jako jo.
0: Tak je musíte trošku ohlídat taky, jasně.
1: No samozřejmě, to je takový můj úkol, jo, když třeba ta firma prostě trošku klapala, tak musím hlídat, no.
0: No je, to tak je.
1: Jo.
0: Dobře, Františku, no.
1: Vítali jsem k novém zákazníku, víte, a tak vlastně tam musí být s nima celý den, no.
0: Jo, tak si potom, až večer přijde ten správný odpočinek, dobře.
1: Ano, taky rád lenoštím, samozřejmě, víte. Zajedneme si s manželkou třeba tady do cukrárny tam, a i když mám cukrovku, ne jako trošičku, když mám, tak mám taky rád sladky.
0: Tak na chvilku, tak včera, na dobroty.
1: No, tak a říká, tak si rád odpočnu, no asi samozřejmě, jak jsou svátky, ne, jak když 104 dní svátky, to beru teda, víte, no.
0: Jo, to si užijete, tak to je dobře. Tak Františku, nezapomínejte na sebe taky, na svůj odpočinek a jinak přeju hezký večer a moc děkuju taky za návštěvu, ano?
1: Ano, děkuju, paní Tučko.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, starý dobrý olympik a slzy tvý mámy. No a těsně před půlnocí pozdravíme paní Ivetu do Teplic. Krásný pozdní večer, Iveto.
2: Vám také, paní Jitko, i všem posluchačům noční linky.
1: Děkuju za všechny.
2: Tak já třeba odpočívám tak, že ráda tečtu knihy. Třeba historické, nebo tečtu zajímavou knihu Trůn bohyně Isis, je to o životě Kleopatry.
1: Aha.
2: Nebo ráda čtu i o životopisné knihy umělců, zpěváků, herců. Tak ráda chodím na procházky do přírody, kde poslouchám zase zpěv ptactva.
1: No je, jak krása.
2: Nebo koukám, jestli někde po stromě se nešplhá nějaká veverka. No, pak ráda poslouchám hudbu, mám hodně LP desek, ještě z mladších let, takže mám gramorádio, tak si pouštím jak české interprety, tak zahraniční. Pak ráda chodím třeba na nějaký pěkný film do kina, teď jsem byla naposledy na filmu Michael o Michaelovi Jacksonovi.
1: Ano, líbil se vám.
2: Mě upoutal, že jsem byla dvakrát na něm.
1: Jo, dokonce už to stihla.
2: Ano, i ten jeho synovec ho tak krásně stvárnil, no prostě se mi to líbilo. Opravdu to bylo krásně natočeno, takže všem doporučuji, že...
1: Zavzpomínala jste si na legendu. No.
2: I na české filmy taky zajdu, a takže i tak, když jsou tyhle ty různé ty hudební filmy, tak taky ráda na to zajdu.
1: Ano, ano.
2: No a tak teď jsou taky v módě ty omalovánky pro dospělé, že to jsou ty různé mandaly, ornamenty a přírodní různé, tak to si taky...
1: Takže si koupíte vyparvuji. A ráda si zamalujete takhle pěkně, jo? Vidíte to?
2: To mě prostě bavilo i v dětství prostě, že maminka vykoupala omalovánky, takže...
1: To je dobrý nápad, jak ráda, relaxovat, no. Vidíte to? Hezké doporučení.
2: Pak třeba něco uháčkuju, že... Říkám, že až budu v důchodu, tak budu háčkovat zvířátka dětem do nemocnice. No, že?
1: Jo.
2: takže jsou všelijaké způsoby. No, takže...
1: Víte, jak na sebe a jak si odpočinout zkrátka sama ano, se sebou, ano. Tak to je fajn. To je fajn. No a co se týče spánku třeba?
2: No tak to taky to. Třeba v sobotě neděli, když třeba je špatné počasí, tak se uvaří, poklidí a pak třeba se taky odpoledne třeba dám hodinku spánku. No a přes tím jako to chodím třeba tak v kolem 11. a když zrovna neposlouchám linku, tak do té 12. hodiny taky spám.
1: Aby to bylo těch 7-8 hodin aspoň.
2: No, aspoň těch 7 hodin.
1: 7 hodin pro tělo.
2: To regenerovalo. No.
1: Umíte takové to, že si jdete přes den lehnout na chvíli?
2: No říkám někdy, třeba o víkendu.
1: O víkendu,
2: jo,
1: ano,
2: když,
1: ano.
2: Když je špatné počasí, tak třeba v sobotu, že jo.
1: Na chviličku, jo.
2: Po obědě potom, no, že si člověk trošku takhle taky, no, dříve.
1: Tak to je dobře, protože to tělo si vlastně řekne a proč to nevyužít, že jo.
2: Ano, ano, ano. No potom právě to je taková ta spací nálada, že jo, když venku prší. A
1: ano, na výlet to nejde, nebo jde, ale tak jako
2: tam,
1: divně.
2: Tak. Tak potom je tak, no, dá takhle ten doušek spánku taky, no.
1: Tak to potěší.
2: Já byla hodně těch to hrnečků, že jo, porcelánom šlaký, tak když si do toho pak jdu, že to jdu utřít prach z toho, no, tak to je taky takový menší relax.
1: Jo, utírání prachu.
2: No.
1: Tak konec konců je to
2: potřeba. Mám tam ty náměty na tom hrnečku, kytičky nebo nějaký ornamenty, že jo, jo. Tak se tak na to podívám od ho a...
1: Prohlídnete, zjistíte, co tam chybí, nechybí, co je potřeba opravit a tak a je to.
2: Ne, to já mám všechny jako dobrý, jo. Nemám nějaký poškozený, no. Já se prostě prohlídnu, nějaký vlastně ty hrnečky, všaký motivy mám, no.
1: Připomenete, co to tam vlastně máte. Dobře, no tak paní Iveto, taky přeju příjemné chvilky, které si takhle pěkně naplánujete pro sebe, no, abyste se hezky zrelaxovala a odpočinula.
2: Tak relaxovat nebo prostě něco dělat, nějaký koníčky, že jo, aby se nenudil.
1: Jasně.
2: Aby prostě ten život měl nějaký prostě.
1: A člověk měl z toho radost.
2: No, nějakou radost, no. Prostě ho prožíval hezky ten život. No.
1: Přesně tak. Mějte se hezky a děkuji moc krát.
2: Také, ano.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Tak se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne. No a ať už chceme, nechceme, tak je tu pondělí s datem už 15. června, jsme přesně v polovině červnového měsíce. No a na prahu nového dne nám všem přeju krásný vydařený pondělní den, ať se nám povede i co se týče počasí, ať sluníčko na nás nezapomene. No a pokud máte před sebou takové ty pondělní nějaké pracovní povinnosti, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky a jak vždycky dodávám, hlavně s radostí, úsměvem a ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat a budeme povídat na téma odpočinek. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dáte 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? A museli jste se naučit na svůj odpočinek myslet a jak pak těžké to třeba pro vás konkrétně bylo, nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas naučit se odpočívat. Mnozí si uvědomujeme, že je moc důležité pro nás, pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. No a někteří to třeba zjistili, jak když se jim přílišná upracovanost vymstila třeba i nějakou chorobou a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom s odpočinkem právě vy? Telefon i teď po půlnoci 731 800 900, můžete využívat také náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, tak dospívali jsme, vy jste doposlouchali a na telefonu máme z Vysočiny paní Jarmilu. Krásnou noc, Jarmilo.
1: Dobrý večer všem z Noční linky.
0: Mm-hmm.
1: A zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A strašně vám děkuju za tento pořad, protože to je úplně super.
0: No, děkujeme moc za přízeň.
1: Takže dlouho jsem měla docela pauzu, protože jsem byla v nemocnici a teď jsem se vrátila nedávno, takže je mi toto dítka tady všechno takový vzácný, protože jsem už od podzima neviděla pomaly chalupu a sebe. Takže já to mám tak daný, že prostě taky neumím odpočívat.
0: Neumíte,
1: ale vzhledem teďka k nemoci
0: ano.
1: Se to učím, protože, jak mi řekl pan docent, naučte se poslouchat svoje tělo. A je to pravda.
0: Ano, ano, ano.
1: Protože když přijde nějaká nemoc, tak fakt přehodnotíte všechno, ano. Celý ten žebříček a prostě tím takový ty problémy, co se zdají nevím, tak jsou úplně hloupostí a prostě se na tím musíte mávnout rukou nebo prostě pustit jedním uchem tam, druhým ven. A já ještě, abych teda řekla, narodila jsem se v lednu 63, kdy byla velká zima a naši se chodili na mě dívat, jestli dejchám, takže jsem asi byla takový otužilec.
0: Jo.
1: A teďka, jako mám hodně zájmu, hodně koníčků už ve školy a všechno, takže mě baví, jak se říká, vlastně celý svět, jo. Ale tím, že teda právě jedno pro druhý, prostě si naplňuju ten den a ale když už mě bolí zádech nebo tak, tak už vím, že musím brzdit a že už prostě si musím sednout nebo lehnout, protože mám taky problémy se zádama. A navíc teda se mi stala taková nepříjemná, jako jak to někdo má, ten osud je docela nevyspytatelný nebo nám nadělí. Přišla jsem do týdne o 7 lidí.
0: Jej.
1: Z toho 3 z rodiny a z toho 4 známí plus jako spolužačka. Takže ten osud fakt byl krutej a zachoval se tak, že prostě jsem se z toho složila s tím, že teda jsem skolabovala a takže teďka prostě mě dávají páni doktoři dohromady a já se snažím se, opravdu se snažím jako tak nějak to svoje tělo poslouchat s tím, že bych radila taky všem, aby jim se nevzdávali a brali to, jak to je, když je někdo obézní nebo silnější, ať je, oni jsou ty lidi veselí, mají dobrou náladu.
0: Jo.
1: A když prostě, že jo, do přírody ráda chodím, nebo na houby, já jsem vášnivá houbařka.
0: No to je krásný takže, relax tohle,
1: to
0: ano.
1: To je úplně nádherný.
0: Ano,
1: a dala
0: ano.
1: jsem si taky za to, že když si něco z lesa odnesu, kousek mechu nebo něco, tak zase sbírám odpadky, takže mám igelitku. A zase ty takový
0: pomáháte lesu.
1: Tak to zase beru dom a mám toho kolikrát až.
0: Jo, já vím, to asi všichni, když se podíváme kolem sebe, tak bohužel tohleto, no.
1: A jinak ráda mám zvířata, prostě psy, kočky, mám Minu, teďka jí říkám Aleška, protože můj přítel si vzal život, tak jsem ji přejmenovala na Alešku. A ona je tak věrná a prostě, když mě je špatně, tak prostě za mnou přijde a úplně mě tak prostě vycítí tu bolest a je se mnou jak
0: jo,
1: prostě
0: pomáhám.
1: Kamarád.
0: Tak to je
1: no
0: dobře.
1: A jinak když jdu na procházku, tak prostě jdu s tím stylem, že teďka jak nemám posečenou zahradu a zahrádku, tak obejdu zahrádku, natrhám nějaký trávy, kytky, co vykvetlo, protože jsem od podzimu ani nezrabala lupení, protože jsem byla v nemocnici, že?
0: Jo.
1: Takže dělám kytky s tím, že teda potom, když to taky někomu dám a prostě udělám někomu radost, nebo tak nějak sousedka se mi tady starala o kočičku, tak zítra teda si snad dovezu už auto a mám tam věci pro ní a to tak jich chci dělat radost. A tak mám z toho taky takový dobrý pocit, protože
0: dělám
1: radost dalším a ráda dělám radost druhým a ráda peču, prostě všechno možný. Takže ty malůvky a takový to taky, mám strašně ráda kamínky a to prostě všechno, já mám ráda a když i nějaký kamínek najdu na zemi, tak si ho vemu, protože ten jak vypadne do voka,
0: dělám vám radost, ano.
1: Mm-hmm. Takže zase použiju do nějaký vazby nebo nějaký šišku nebo něco, že jo, takže
0: ano.
1: Já chodím na procházku tak, že kolikrát jdu s půlkou kabelou kamení, takže jsem udřená, ale tak jako spokojená, šťastná, jo. Protože zase budu moc tvořit.
0: Že si něco přinesete na výhled.
1: Rodina mi tak nevěří, protože teďka mám tady problémy, nejde mi ani voda. Provodu tady, anebo mi syn doveze, nebo děti, ale jakože jo, tak člověk potřebuje, ta voda, to je základ.
0: No. Tak paní Jarmilo, držte se, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, opatrujte se a nezapomínejte na sebe, na svůj klid a na svůj relax, protože je velmi důležitý určitě pro vás. I zrovna teď třeba, když máte tohle těžké období. Jinak moc děkuju za návštěvu a přeju vám hezkou noc a děkuju moc krát, jo?
1: Taky děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: Všechny zdravím a ať jsou hodně silní. A
0: taky, nápodobně. Budu se
1: to pomoc, nebo prostě ať se to jako daří všem.
0: Dobře, tak já budu se těšit zase na slyšenou v noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Janek Ledecký, skupina Žentour a písnička Proklínám. No a na telefonu máme Libušku z Měchovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás ještě jednou zdravím, Libuško, všechny posluchače.
0: Děkuju moc i na podobně vás.
1: Já
0: taky.
1: Bych řekla, že já už jsem nějak buď na to zvyklá, nebo jako se najím a jsem taková, tak se chvilku jdu lehnout, protože začal nějak

0: únava, jo? Únava taková.
1: No že... je. Ano, ano.
0: No.
1: Takže klidně během dne, proč, si ne, proč se nenatáhnout a nedat si chvilku, že jo, odpočinek, spací
0: no,
1: a tak.
0: No, jistě, no. Tak to snad nic nestojí. Takže to, no, ale jako nejlepší věček se může projít, že, aby to člověk to, no, ale já teda tu, no já si říkám chvilku, a jsou to 2 hodiny jako nic. Takže je to takhle, no.
1: No a přes den, kromě toho spánku, třeba máte ráda takové to posezení nebo nějaká procházka tam u vás třeba po okolí v přírodě, no, aby tak člověk...
0: No posezení, jo, to si třeba to... No já, nějak, já nemůžu jít někam na procházku, to jako jsme se z toho teď tak naskudili, až opatně, takže já bych ráda šla, mě to láká, nejde to ještě, no.
1: Jo.
0: No, takže... No, ale jako sice tak nějak doma, že, nebo venku si tak nějak odpočíne taky, no.
1: Tak to je dobře.
0: No, nebo když někdo přijde, tak jsem taky ráda si popovídat, no, tak jako, tak nějak je to, krátka, když jsou hodní lidi, tak jo, jsou zlí, tak ne. Takže dneska se najdou, víte, no, zklamala jsem se. Bohužel, no, a známe se od školy, no. On se mnou nechce mluvit, no. Nevím proč.
1: No jo, ale... tak stane se někdy, no. To člověk nevymyslí no. Tyhle věci, to je pravda. Bohužel.
0: No. To čeká mrzí, víte, protože je takový nepříjemný pro vás.
1: No. Ano, to je pravda.
0: No, tak co se dá dělat, no. Tím se nic nedělá, jestli se umoudří, nevím. No, takže to taky trošku, já vám přeju hezkou dobrou, hezký
1: nápodobně.
0: Návrat domů.
1: Děkuju.
0: Domů návrat. A jak je v Praze, prší?
1: Pršelo chvilku odpoledne a jinak teď zatím nic uvidíme, jak se vyklube pondělí
0: no,
1: po ránu.
0: Tak nějak nepršelo. No předtím ano, taky přehánky byly, no. Ale oni hlásí, že už pak příští týden má být teplo.
1: Že už přijdou konečně let, takové skoro letní chvilky, to je pravda.
0: No. Tak se mějte hezky a máme vás rádi obě.
1: Děkuju nápodobně. No. Hezkou noc přeju Libušku a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky,
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Naslyšenou. Ano. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová, Slunečné pobřeží, to vše v noční lince, kterou právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu pozdravíme až na Valašsko Pepína. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak teď vás zdravím a i posluchače, kteří ještě nespí.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak se vede a jak umíte odpočívat? Prozraďte na sebe.
1: Tak odpočívat. My tady na té polosamotě, co neuděláte, nemáte, že? Takže musíte se jako hýbat, nutit jako se, že? Máme jako koně, že? Takže ráno už po té půl čtvrté, 4 hodiny už ho krmení, že? A dostal šrot nebo obez. A potom s ním už zase jedu do Hůšťa, že pro dřevo a protože s ním musíte...
0: No to jsou ty aktivity, tomu já rozumím, ale já se dneska spíš ptám na ten odpočinek. Jestli umíte odpočívat a tak, zkrátka udělat si třeba po obědě chvilku.
1: Jo, po obědě, jak je pěkně, tak venku pod lípu.
0: No.
1: Nebo na berandě, že na takže tak volnější. Teď jsme měli sena, takže to byl takový relax. Už máme nasušené seno.
0: Už jste to všechno zvládli takhle, no vy jste tady akční.
1: Jo, to je. Tak musíte, dokud je počasí. Tady vám nic nedá, nikdo zadarmo, že?
0: Takže to je pravda, ano.
1: To pěkně sušilo, takže dneska se trošku ochladilo, tak a trochu přitápíme v těch kachlákoch, kde tam náhle. Tak.
0: Jo, aby se příjemně odpočívalo a potom spalo, že jo, dobře.
1: Přesně tak. Takže to je. No a bylinky jsme sbírali, protože teď do toho konce května, aby byly, teď se suša, takže je to pěkně v tínku.
0: No je, tak tam máte voňavo teď krásně.
1: Jo, to je parádička. A tu je jako pěkně za každou počasí. A i když prší, tak sledujete zvěř, jak zapase a takže ptáky, ptáci, že to nám až do verandy léce, takže to je veselé. No a včelky, že a tak to.
0: Takže užíváte zkrátka teď toho krásného období dlouhých dnů a tak, jo?
1: Jo, je to pěkné, no.
0: No a kolik potřebujete spánku pro to, abyste byl dobře odpočatý, Pepíno?
1: Kolik tak? Syn mi povídá, že spím málo, ale tak těch 6,5 do 7 hodin, ale jako to je v pohodě.
0: Stačí vám to?
1: No, jo, stačí. Takže my chodíme večer brzo spať.
0: Aha.
1: My tak kolem 7:30, 8 hodin uspíme. Už klid.
0: A to už jako teď vstáváte, že je 12:30, už jste vyspaný?
1: No, teď už tak přemýšlám, co budu ráno dělat.
0: Jsou
1: ve 3 hodiny už komut, kokrá a to už víte, že už máte za chvíli stávat.
0: Máte čas na rána.
1: To už je také veselé. Už kukačky začnu kukat, že? Takže počítáte, kolikrát zakuká a už to je takové veselé.
0: Rozumím.
1: No a drůbež, co máme, že a tak ten...
0: Takže zkrátka, pořád je co dělat u vás a mezi tím nějaký ten relax, abyste na sebe nezapomněl. Dobře.
1: Tak se opatrujte.
0: Nápodobně, Pepíno, moc vám děkuju, přeju krásné dny.
1: Prosím. Smusek duší.
0: Ano, nápodobně taky a krásné dny na Valašsko. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl Pavel Bobek, jak jste určitě všichni poznali. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Olomouce paní Ivetu.
1: Ano, děkuji.
0: Krásnou noc, Iveto.
1: Nádhera písnička, krásnou noc.
0: To je dobře.
1: Já volám z Radíkova, Iveta.
0: Ano.
1: A Olomouc z Radíkov.
0: Ano, ano.
1: A teď chci říct, to je krásné téma.
0: Mm-hmm.
1: Já mám 3 pejsky, jo?
0: Jo.
1: Tak chci povídat o tom, jak říkáte, odpočinek, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže já spím ráno 5.00 nebo 5.30. Ten malinký, já mám 3 pejsky, malinký ho mám, takový štěnátko.
0: Ano.
1: Tak v 5.30 on tady začne skákat na posteli,
0: mm-hmm.
1: on je u mě. Jo, tak on mě zbudí, tak ho dám na terasu, jo, on se vykaká, vyčurá, jo, tak probíhá den,
0: mm-hmm.
1: začíná den, teď třeba musím jít do obchodu, po doktorech přes den, pak se vracím, jo,
0: no, ano, ano.
1: A teď ještě mám tady Belgičáka krásnýho, velikýho, jo, Fenečku, to mi dala kámoška, to jsem nechtěla. A je už u mě 3 roky, tak ta Fenečka, tak se vracím třeba z obchodu nebo po těch doktorech.
0: Mm-hmm.
1: A teď chci říct k tomu odpočinku. Já se vracím a teď oni mě vítají, jo, je vypustím. A teď jsem tak unavená už po těch opuskách,
0: mm-hmm.
1: tak se tady posadím na terasu, dám si tady něco dobrýho. Oni se mnou samozřejmě papají, že?
0: Mm-hmm.
1: Dám si tam nějaký rohlík s nějakým salámem, pomazánkou. Oni se mnou papají a potom ten odpočinek, jo? Pak už jsou tak utahaná,
0: jo,
1: že potom si umyju ruce, jo, do domu, umyju si ruce a říkám, a už mě dejte pokoj, jo? Tak se tady natáhnu a teďka zaberu a spím. To je můj odpočinek.
0: Krása.
1: Relaxace.
0: Ano, ano.
1: Pustím si rádio.
0: Ano.
1: Jo, rozhlas Brno. Já vás ráda poslouchám.
0: No, děkujeme.
1: Tak,
0: no, tak
1: to pustím.
0: Tak
1: no.
0: To umíte krásně si odpočinout, no. Vyspat se, dospat
1: no,
0: se.
1: No, no. Pustím, umyju si ruce, to je hlavní. Potom se tady natáhnu. Na gauč, oni kolem mě, jo, teď se tady složilo kolem mě, teď hraje ta hudba, rádio, rozhlas, Brno, jo, bude kapitánčík a tak dále.
0: Jo, ano, ano.
1: A relax.
0: Ano, ano.
1: A teď se natáhnu a sutuha, usnu, třeba ve dvě hodiny a jsem mrtvá,
0: tak,
1: jo.
0: To je dobře,
1: nebo
0: si
1: tam Alexandra,
0: užijete.
1: Ta Alex, jo,
0: mm-hmm.
1: Alex za host. To mám ráda.
0: Mm-hmm.
1: No a tak dále.
0: Dobře.
1: A prostě se natáhnu a jsou tvrdá a spíme všichni.
0: Ano.
1: Všichni oni a to je dobrý.
0: Tak to je dobře. Doufám, že jak i s pejskama no. Děláte nějaké hezké vycházky, abyste se podívala po okolí.
1: Jo. Už jako bolí mě páteř, ale s tím malinkým chodím.
0: Chodíte.
1: Mm-hmm. Jo, tady mám štěňátko taky malinký.
0: Mm-hmm.
1: Takovou šeltinku malinkou. A to je darebáček. A vždycky kamarád mě volá, co dělá ten malej? A říkám, zlobí bábu.
0: Jo.
1: Já mu říkám, zlobí bábu.
0: Mm-hmm.
1: My se tomu řechtáme. No, on má rok a půl, no.
0: Tak máte.
1: Je malý šeltináček, no.
0: Jo, tak
1: pak
0: máte.
1: Mám tady Belgičáka velikýho.
0: Mm-hmm.
1: Belgičák, ale on je hrozně hodnej.
0: Tak to je
1: on
0: dobře.
1: Bude mi teď 8, ale to je miláček.
0: Mm-hmm.
1: Černý, velký. Lidi se ho bojí, ale on je hrozně hodnej. On by neublížil.
0: Mm-hmm.
1: Jo, krásný. Pak mi tady kámoška dotáhla Fenečku. Mně bylo líto, musela být do útulku.
0: Mm-hmm.
1: Mně bylo líto, tak jsem si ji vzala. No.
0: Jo, rozumím.
1: Už mám tady 3 roky. Ona je vděčná holčička.
0: No je, tak
1: taková
0: tam máte
1: černá
0: takhle
1: Fenečka, no.
0: Mm-hmm.
1: Taková středně velká. No, takže tak.
0: Dobře.
1: Takže to je můj relax, jo.
0: Tak.
1: Já přijdu z toho obchodu třeba, se vrátím z toho Lidlu, přijedu, oni je vítají, já je miluju.
0: No je, jo? Tak to tam máte krásný takhle.
1: A potom si umyju si ruce hlavně. Mm-hmm. A potom je vypustím na tu zahrádku.
0: A tady můžete si lehnout, dobře.
1: No.
0: Tak paní Iveko.
1: A pak se natáhnu.
0: Ano, už jsme říkali takhle, aby jsme to neopakovali. Paní...
1: Jo, zdravím všechny.
0: Moc vám děkuju, přeju krásnou noc a budu se těšit
1: ano,
0: zase příště.
1: Taky.
0: Jo?
1: Zdravím všechny.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Zradíková.
0: Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Věra Martinová a její písnička Dál jen vejdi. No a teď se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, tak se pojďme podívat také do pošty, protože píšete k našemu tématu odpočinek. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu, jak mohu, hned ležím, ale ještě píše dál. Odpočinutí je zdravé a tak zajdu na kafe za přítelem. Po obědě si velmi rád dám šlofíka a nebo se zajdu podívat třeba, co kolem roste na procházku. No ale měl jsem za to, že jak budu v důchodu, budu mít času habaděj a řeknu vám, že opak je pravdou, ale vem to čert. Tak to byl pan Bohumír. Já děkuju moc, pane Bohumíre, a přeju krásné odpočinkové důchodové dny a užívejte si je hezky podle svých představ samozřejmě a přeju také hodně radosti a především pevné zdraví.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aneta Langerová a Voda živá, tak pomalu půjdeme do finále té nedělně pondělní noční linky, ale pojďme se opět podívat ještě do pošty, než si dáme třeba další muziku, protože to vypadá, že už jste mi pomalu usnuli při tom povídání o odpočinku a o spánku a o tom, kolik třeba hodin spánku potřebujeme. Ale Milan z Valašska třeba dodává k tématu. Moc zdravím všechny a děkuju za milý pořad, který je součástí mého odpočinku. A to dost často odkudkoliv. Milá Jitko, zdravím všechny. Děkuji také za výbornou muziku a jinak přeju hezké dny a hodně štěstí a z Valašska zdraví všechny Milan. Tak Milane, to jsme moc rádi, že noční linka slouží právě k vašemu večernímu relaxu a odpočinku. Také vás moc zdravím, také přeju hezké dny. No a na řadě je teď s písničkou Iveta Bartošová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Iveta Bartošová a písnička Dej mi ruku. No a než se rozloučíme, tak se ještě jednou podíváme do pošty. Tentokrát do e-mailu, kam se dopsal také pan Mojmír Kříž ze Svita, který tématu vlastně na závěr našeho povídání dodává. Odpočívat mě učí moje krásná společnice Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. No a když si jdu lehnout, přesvědčí se čenichem, že jsem to já, přitiskne se kožíškem a hřeje a přede. Jinak všem přeju krásný večer, zdraví Mojmír Kříž ze Svita. Pane Mojmíre, také vás moc zdravím, přeju také krásné dny a tentokrát je už nebo teď zrovna krásnou noc. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, krásné sny a úspěšný, krásný celý červnový týden. No a jinak samozřejmě, pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme přichystánu spoustu nočních pořadů, takže si určitě u nás vyberete. Tak děkuju moc krát, dobrou noc a zase příště brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlednutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 tisíci muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Říšskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město pálit i z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou silou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusati několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stál a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Frič a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fričem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Frič.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tůze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí. Prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl,

jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Maine, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Maine, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramný strach. Předně. Jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Vostávali jsme při huti, co se pracují sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba. A stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli. A to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout. A nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš. To je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za ty vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic, a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějaký obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím,
že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takovýho obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátký čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman, byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím a přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té Svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7, 8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každý mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl: Dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci: Já vám dám peníze, pošlete je po poště domů
aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrej a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátký čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, zač je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márné. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta májovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda, nějakýho staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích a prostě nebude závislej na tom, co kde těžko nějak tak sežene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotli bylo málo ohně a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostával laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území. Trval na svém Vierči. Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před Indiány na obou stranách řeky. Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
2: Je-li to v mé moci?
1: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak, jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
2: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
1: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utáboření nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
2: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
1: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich muští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální a přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
2: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
1: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
2: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
1: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.